každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: na Rádiu Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: dne.
1: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
0: 9.
1: Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc?

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Krásný den, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude zpěvačka Bára Baziková. 30 let byla v patách dokumentaristka Helena Třeštíková a vznikl časozběrný dokument s názvem Bára Baziková. A nejen o natáčení budeme mluvit už za pár minut.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Bára Baziková. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Říkám správně Baziková?
2: Ano,
1: Baziková, takže Baziková.
2: Jo, ale je to jedno.
1: 17. září vstoupil do kin snímek. Dokument o vás, ten se jmenuje Bára Baziková a Helena Třištíková vám byla 30 let v patách. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Je to ano, tak? Je to tak.
1: A já si říkám, jestli vám teďka nebude chybět Helena v zádech.
2: No tak ten film jsme dokončili už před 3 lety, takže natáčení skončilo, ale my jsme v kontaktu neustále. Jednak když se teda film střihal, ještě se z něho vyráběla vlastně pro televizi 3dílná série, která poběží příští rok na podzim. A vzhledem k té propagaci a následnému teda úspěchu na festivalu v Karlových Varech jsme teď v kontaktu téměř denně, protože neustále poskytujeme rozhovory, zúčastníme se různých regionálních filmových festivalů a vlastně jsme pořád spolu.
1: A jste už unavená z těch rozhovorů?
2: Z toho trochu ano. Kdybych bývala tušila a věděla, co to bude tedy obnášet, já myslím teda, že to nikdo netušil, tak bych si vzala volno a třeba bych celé září nekoncertovala, nebo bych prostě se nevěnovala jiným věcem, než jenom tomu PR, ale to se nedá nic dělat, tak snažím se to zvládnout, jak se dá. Dala jsem si limit, že 5 rozhovorů denně max. Jo? A ono toho totiž je strašně moc. Člověk se neuvědomuje, kolik máme televizí, rozhlasů,
1: podcastů,
2: časopisů, novin, různých webových serverů. Že vlastně je toho strašně moc, takže často jdu dělat rozhovor někam, o čem jsem neměla ani tušení, že to existuje.
1: Ale na druhou stranu je hezké, že o vás takový zájem nebo o tu práci, kterou jste vytvořili společně s Helenou Třištíkovou.
2: To je hezké, samozřejmě.
1: To bylo smutné, těší. Kdyby se vám nikdo neozval.
2: To by bylo smutné, ale že to bude tak moc rezonovat. Víte, co byl úplně jako vlastně první naprosto nečekaný úspěch? Že náš film byl vybrán do toho mála festivalových titulů v Karlových Varech, protože jak mi pan Och říkal, tak vlastně jim přijde každoročně 1900 až 2000 filmů z celého světa, které oni musí všichni zhlédnout a pak z nich vybrat nějakých, já nevím, abych se nepletla, 15-20, které nasadí jako teda festivalové tituly. A jedním z nich teda byl i náš dokument. To je obrovská pocta. No a pak nakonec, když se ve Varech promítal, tak nadšení, aplaus ve stoje několik minut a nakonec to vyhrálo diváckou cenu. Takže my s paní režisérkou jenom žasneme pořád.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Helena Třeštíková vás poprvé oslovila v roce 1996 a předtím jste se znali nebo neznali?
2: Osobně jsme se neznali.
1: Neznali. A když za váma přišla do té divadelní šatny, tak čím vás okouzlila, že jste řekla ano? Protože to není jednoduché pozvat si někoho s kamerou domů, vlastně do svého soukromí.
2: To není jednoduché. Ale tak já jsem samozřejmě dostala tedy avízo, že mě paní režisérka navštíví, protože projevila zájem se mnou natáčet. A já jsem ji znala samozřejmě z jejich kultovních časosběrných filmů. Její slavný cyklus Manželské etídy je skutečně fenomenální a výjimečný. A já mám český film moc ráda od mládí a dokument obzvlášť. Takže pro mě to byla návštěva ikony a to, že mi nabídla spolupráci, tak pro mě byla veliká podsta. A já jsem nikdy neměla problém od té doby, co nějak veřejně působím nebo jsem veřejně známá, tak jsem nikdy neměla problém mluvit o věcech napřímo a na rovinu, i o třeba nepříjemných tématech nebo těžších situacích. Takže jsem věděla, že s ní to takhle bude nastavené, protože ona je režisér, který chce točit pravdu a ty lidské osudy bez příkras, takové, jaké jsou, bez nějaké stylizace, vlastně tak jako na syrovo, což mě vlastně vůbec nevadilo. Co je na tom kuriozní, že jsme vlastně ani jedna, ani druhá nevěděli, co budeme točit, protože když se dáte jaksi do práce na takovémhle projektu, který je v podstatě časově neomezený a má vyhlídky do budoucna na mnoho a mnoho let, tak vůbec nevíme, co tam bude a ten scénář píše sám život.
1: Život. A kolik hodin se natočilo, víte to?
2: Něco přes 100 hodin.
1: A já totiž uvedu jeden takový příměr. Byla tady Lenka Hatašová, fotografka, ano. A ta fotí, je to tedy samozřejmě jiný způsob zachycení toho života, ale fotí Helenu Vondráčkovou, ano, její ano, v patách, ano. K tomu jubilu, k těm 80 letům a říkala, že vždycky se snaží být takovou neviditelnou součástí té práce. Ano. A v tu chvíli to funguje.
2: Ano.
1: Takže věřím, že i ta Helena vlastně tam byla a nebyla.
2: Přesně tak. Přesně
1: a díky
2: tak.
1: Tomu jste se otevřela.
2: Určitě. Já jsem o tom několikrát přemýšlela, že asi nevím o jiném režisérovi nebo režisérce, ke které bych byla takhle otevřená a upřímná. Protože od prvního momentu, kdy jsme se s Helenou seznámili, tak jsem cítila, jak je empatická, slušná, ohleduplná, taktní, citlivá, že i když zachycuje ten život bez příkras a natvrdo, tak ty informace nebo ten nazbíraný materiál nijak neznehodnocuje nebo nebulvarizuje, nikdy ho nezneužije. Vlastně všechno je tak, jak já dovolím. Ona sama mi řekla, až bude první verze střihu, že já sama mám skutečně to právo veta, co tam nebudu chtít dát nebo nechat, tak tam nebude. A my jsme si prostě byli hned na začátku blízké a přesně tak probíhaly ty návštěvy její. Ona přišla vždycky jenom s miništábem, což je jeden kameraman, jeden zvukář. A vždycky tak jako tiše pozorovala a zaznamenávala.
0: Radio Praha 107,1

0: svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Bára Baziková a v rámci toho systému té práce a toho natáčení, tak mě zajímá, kdy Helena takzvaně vychytala ten moment, kdy vás půjde natáčet. Jak moc to bylo organické a jak moc připravené? V tom smyslu, že třeba jste jí řekla, hele, dneska bys mohla přijít, protože já třeba budu mít focení nebo nějaké natáčení.
2: Ano.
1: A nebo ona si určovala, kdy přijde a rámcově věděla, jaký máte ten diář?
2: Nevěděla, jaký mám diář. To skutečně nemohla vědět, protože současně s mým filmem neustále pracovala na jiných projektech. Ona paralelně točí dál manželské etídy a různé jiné portréty. Ty vyučuje na FAMU, takže ona je velice vytížena. Ale vždycky jsme si tak jako zavolali, někdy jsme si jen tak popovídali do telefonu, nebo se jen tak sešli u nějaké příležitosti, ale to natáčení bylo nepravidelné, ale víceméně v nějakých takových časových intervalech, abychom vždycky něco zaznamenali, nashromáždili nějaké informace a pokud zrovna ta konkrétní událost neprobíhala, tak jsem o ní mluvila, že jsem vždycky shrnula, co se za poslední dobu událo a takhle jsme to postupně skládali a točili jsme všechno možné, co jsem dělala doma v práci a vlastně až tím časozběrem, tím náběrem toho materiálu, té spousty materiálu, pak teprve se ukáže, co z toho je podstatné a co ne, protože často se nám stalo, že jsme točili něco, říkali jsme se, je, to je fajn, že to tam bude zaznamenané a pak to vlastně ztratilo v tom kontextu svůj význam.
1: A řekla vám Helena, proč si vybrala zrovna vás v roce 1996?
2: Řekla,
1: to byl ten hlavní důvod?
2: Protože tehdy četla můj rozhovor, kde jsem vyprávěla o tom, že vlastně žijeme doma opačný model, kdy já jsem vlastně živitel rodiny, já jsem jak se zajišťuju čtyřčlennou rodinu tím, že tedy jsem neustále v práci a vydělávám a tu rodinu zabezpečuji a můj muž, tatínek dvojčat, je vlastně na mateřské a je doma a stará se o ně. Taky to připadalo velice zajímavé a neobvyklé, tak vlastně na to téma chtěla se mnou točit, protože začala tvořit takový cyklus dokumentů, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí.
1: V té době chápu, že to nebylo úplně obvyklé, ale v současné době to celkem běžné je a už se nad tím nikdo moc nepozastavuje, že třeba táta zůstane doma s dětmi a máma vydělává peníze.
2: Mm-hmm. Bylo to velmi neobvyklé. Ale já si pořád přes všechnu vymoženost doby a vývoje doby a společnosti myslím, že maminka je prostě maminka a má k těm dětem přeci jenom nějaké větší citové pouto nebo větší vazbu a že i když ta žena dělá kariéru nebo prostě má profesi, která skutečně vyžaduje mnohem větší nasazení a časovou dispozici než jiné profese, tak by prostě měl ten tatínek nebo ten otec být tím otcem a být tím mužem, který tu rodinu zajišťuje, zabezpečuje, měl by být tou hlavou rodiny, že tohle si myslím, že bylo nějak kdysi nastaveno a že to má nějaký svůj důvod a já sama zpětně to hodnotím tak, že lituju toho času, který jsem musela strávit v práci a nemohla jsem ho strávit s dětmi. I když jsem se snažila jim to potom maximálně vynahrazovat, ale stejně toho lituju a prostě už mi to nikdo nikdy nevrátí a je to navždycky pryč.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Bára Baziková. Zveme do kina, běžte na dokument stejnojmenný Bára Baziková. Natáčela ho Helena Třištíková. A mně se líbí, že vy, když jste viděla takzvaně tu kontrolní projekci, kdy možná Helena třeba čekala, že řeknete, no tak ale možná tuhle scénu vystřihni, tak vy jste nic takového neudělala a řekla jste, no tak to napsal sám život a bylo by asi blbý tam něco z toho střihat. V životě se taky nestřihá.
2: Ano, přesně tak, takhle to bylo. I když teda ten první pocit byl dost...
1: Jaký?
2: Útrpný. Protože vidíte spoustu věcí, třeba na které jste už zapomněla, nebo nějaké detaily nebo tak a stydíte se. Je to nastavené zrcadlo. Říkám tam věci, které už si dávno nemyslím. Jsem svědkem různých chyb a špatných rozhodnutí. Prostě dneska s odstupem času, s tím mentálním odstupem to vidíte úplně jinak a udělala byste to jinak. No ale tenkrát to bylo takhle a udělala jsem to takhle, takže aby to bylo pravdivé, tak jsem skutečně nechtěla vystřihnout nic i s těmi chybami, protože právě ty chyby to jaksi okořenily a ty špatné zážitky tam prostě do té mozaiky patří.
1: No kdybyste byla dokonalá, tak to asi nefunguje, ne?
2: Já myslím, že nikdo nejsme dokonalí, že každý máme chyby a já myslím, že kdyby paní režisérka natočila film o komkoli jiném, tak to bude stejný příběh, protože jsme jenom lidé, nejsme roboti, zatím teda, tak chybujeme, občas šlápneme vedle a určitě každá ta chyba vás, jak jste říkala, co tě nezabije, a každá ta chyba vás někam posouvá, něco vás naučí. Jo? Vlastně každý konflikt vlastně má nějaký jaksi terapeutický význam nebo nějakou výpovědní hodnotu, že si řeknete, tak tohle jsem podělala s prominutím a příště už to prostě neudělám, protože už to vím.
1: Já jsem se podívala i na 13. komnatu s vámi a Michal Pavlíček tam řekl, když vedle sebe nemá lodivoda, tak se ztratí. To o vás řekl, ale možná to myslel na tu určitou dobu, kdy jste spolu spolupracovali. Mm-hmm. Ale jak si to vykládáte teď zpětně, tahle jeho slova, kdy on vás znal hodně dobře?
2: No on, myslím, to myslel spíš, co se týká hudby, protože já jsem v té hudbě byla hodně, a to jsem vlastně do dneška velmi roztříštěná, já jsem žánrově hodně rozmanitá a hodně nezařaditelná. Já vlastně všechny ty projekty a styly, které jsem vyzkoušela nebo absolvovala, opravdu mám od zdi ke zdi. Není tam žádný jednotný směr. A často jsem se v tom jako utápila, protože jsem právě sama nevěděla, kudy a jak jít a že pro mě byl vždycky důležitý nějaký ten šéf, nějaký ten kapelník nebo dramaturg nebo manažer, který mě trochu tak nějak jako nasměruje. A myslím si, že částečně to myslel a platilo to tedy i na ty partnery, že já jsem vlastně neuměla být sama sebou, mm-hmm. že jsem vždycky se těm partnerům podřizovala, že jsem jaksi potřebovala, ale vlastně nepotřebovala, ale stavila jsem se do takové role, že jsem chtěla, aby mě někdo jaksi vedl, aby k němu mohla vzlížet a taky jsem se pro toho partnera maximálně obětovala a úplně jsem se mu podřídila vlastně, co řekl, tak to jsem dělala a to si myslím, že není dobré. To jsem ztrácela vlastně sama sebe a tu svou identitu.
1: A v rámci té hudby, tak abychom si to dokázali představit, tak o jakých typech připomínek mluvíte, když je tam potřeba ten kapelník, aby vás nějakým způsobem jako zpěvačku nasměřoval?
2: Mm-hmm. Tak protože já jsem strašně roztříštěná, mám strašně moc rozjitřené emoce, já jsem vodnář, takže všechno strašně prožívám a prostě přijdu se šílenou spoustou nápadů a sama nejsem schopná určit, který z nich je ten správný nebo ten pravý. A co se týče stylu zpěvu nebo výrazu, tak taky jsem schopná prostě zaspívat 100 různými způsoby jednu věc a sama nevím, která je ta pravá. A tady vždycky právě byl buď Martin Němec, to byl vlastně jako šéf kapely Precedence, nebo potom Michal Pavlíček, který vlastně jako uměl mě nějak jako pěvecky nebo hudebně skrotit a ukočírovat a vybrat vždycky z těch mých nápadů ten nejlepší.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: stále posloucháte Rádio Praha a já jsem vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno a přišla tam ale fakt krásná otázka. Jak by si, kdyby Bára se mohla v čase vrátit, tak jak by si užila Jesuse ve spirále s tím, co teď ví, co umí a jaké má zkušenosti? Kdybyste se přenesla do toho roku třeba 1997.
1: Mm-hmm. No, to by bylo zajímavé.
0: Jak by vypadal ten den a vlastně i noc?
1: No jasně, nikdy na to myslím před spaním, že by bylo hezké cestovat v čase a vrátit se tam. No tak vykopla bych tu Báru, co tam je, že jo?
0: Tu neskušenou,
1: zamkla bych ji někam do sklepa a stoupla bych si místo ní. No, dělala bych spoustu věcí jinak, že jo? Ale to je právě to, že to nejde a že už se vracet člověk nemůže a nemůže vlastně nikdy být bezchybný a dokonalý. No ale jenom pro ten svůj pocit, pro tu atmosféru, pro ten zážitek bych se tam ráda vrátila, aspoň na jeden den. Prostě jet do toho divadla, zase jít do té šatny, převlíknout se a jít na ten písek. My jsme hráli v písku, že jo? A slí si to představení zahrát znovu. Po představení jsme seděli vždycky dole v takovém klubu. Všichni jsme byli prostě více než 30 let mladší, bohužel i někteří kamarádi už nejsou mezi náma, tak bych si to tak jako vychutnala s láskou a s nostalgií.
0: A zašla jste si teď do nové spirály?
1: Byla jsem tam krátce po jejím otevření na modní přehlídce české značky La Formela a můžu vám říct, ten úplně první moment, když jsem tam vešla, tak zkusila, že jsem se neubránila slzám.
0: Fakt? Nostalgie?
1: A jako fakt se mi sevřelo srdce, protože to tam člověk vnímá. Jako 4 roky života non-stop, kdy jsme fakt hráli 4 roky bez jediného volného dne. Jo, pondělky teda byly volné, vždycky byly volné pondělky, ale Vánoce, prázdniny, prostě všechno prostě bylo v rámci představení, soboty, neděle dvakrát. Takže skutečně to byly 4 roky intenzivního života a mám na to nádherný vzpomínky. Bylo to něco opravdu mimořádného. Ty 90 byly takový fakt jako intenzivní.
0: A když to řeknu úplně na placato, tak to byl ve své době a vlastně teď, i když na to vzpomínáme, tak nadčasový kus, to, co se to tehdy podařilo udělat.
1: Předpokládám, že byste ještě nebyla na světě. Bylo to, protože vlastně po revoluci se všechno začalo, že jo, měnit, otevřely se hranice všem možným projektům, že jo, vlastně najednou byla zelená pro všechno možné, co do té doby nesmělo být, nebo bylo dokonce zakázané. Uvolnil se trh i finanční, že jo? Takže nastala velká změna, že sem přicházely světové tituly. Prvním byl vlastně ve Vinohradském divadle muzikál Bídníci a hned po něm jsme šli my, kdy tedy producenti si jeli do Londýna původně pro jiný titul, ale ten zrovna nebyl jako k mání, tak jim nabídli místo toho Ježíše,

0: perfektní a tak nadčasové a kvalitní, že opravdu ten titul pořád tady vede, že i když se už vytvořilo desítky dalších a dalších titulů, i původních českých titulů, tak zatím toho Ježíše nikdo netrumfnul.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se jmenuje Bára Baziková. A co se bude, Báro, dít, až skončí všechny ty věci kolem té premiéry? Báry Bazikové.
2: No tak život půjde samozřejmě dál. Já normálně koncertu mám až do konce roku docela hodně vystoupení. Zase to kulminuje samozřejmě v adventním čase, i když letos jsem to omezila, protože posledních pár let to bylo tak, že jsem se snažila všem vyhovět a všechno slíbit a všechny nabídky přijmout, takže jsem zpívala dennodenně a procestovala jsem tisíce kilometrů a pak jsem u štědrovečerní večeře

0: usínala a pak celé Vánoce prospala. Tak to už nechci. Mm. A omezila jsem to. No a já nikdy nějak moc neplánuju dopředu. Většinou to nechávám plynout a musím říct, že jsem měla vždycky takové štěstí a vážím si toho, že vždycky ke mně ty projekty nějak prostě přicházely sami. Nebo sami ne, ale prostě, že jsem nikdy nemusela vyvíjet nějaký zájem nebo nějaký tlak, že vždycky. A teď tedy po této slávě zase přicházejí různé nové nabídky na nejrůznější zajímavé projekty, takže pořád je co dělat.
1: A je pravda, že s Helenou Třeštíkovou vlastně vyšel už dokument v roce 2001, Bára B, a tam přesně takový moment zachytila, že vy jste o nějakou práci přišla a pak zazvonil telefon, ona přesně i ten moment zachytila, ano. A vy jste to okomentovala. No a to se přesně děje.
0: Ano,
1: něco prostě odpadne a něco přijde.
0: Něco přijde.
1: Je to takový zákon toho života.
0: A já si myslím, že člověk by neměl, jak se říká, tlačit na pilu, že by měl určitý věci prostě přijímat s pokorou. A často se to stává, že když
1: ale vydržet to vákuum. Když se zrovna nic neděje.
0: Trpělivost to chce. Prostě většinou, když něco moc chcete, moc si přejete, tak v momentě, kdy to tak nějak jako pustíte, necháte to volně plynout, tak ono si vás to najde. Ale nesmíte tlačit a drtit a vynucovat si to a někde prostě potom pátrat a prostě slídit.
1: A volat to už vůbec nemá smysl.
0: Ne.
1: A poslední otázka, ten film by se vám líbil? Kdyby vás obsadili jako herečku třeba.
0: Ježíš, to bych chtěla, ale mně už se to povedlo, mně už se to děje. To je potřeba zmínit, že vlastně já už jsem dostala takovou jako skutečně první hereckou roli, sice malou, ale opravdovou. A ten film bude mít teď v říjnu premiéru, je to český film režisérky Lenky Kny a jmenuje se Tango pro tři. Mám tam pěti roli, ale hrozně mě to bavilo. Hraju tam majitelku televizní stanice. A pokud by přišla nějaká větší role, ještě Honza Hřebejk mi nabídl takovou malou roli v jedné televizní sérii, kdyby přišla nějaká větší role, tak to bych si fakt jako
1: s chutí
0: užila. Ale nechávám to plynout. A když nepřijde, tak se taky nic nestane.
1: Já jsem si až řeknete, tak si to napíšu sama. Psát umíte.
0: No, nevím. Možná.
1: Necháme se překvapit. Se mnou byla Bára Baziková a já vám moc děkuju za rozhovor.
0: Já taky děkuju za hezký povídání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: what it takes. Imagine Dragons a Whatever It Takes na Rádiu Praha v 6 hodin. Dáme si dnešní první zprávy, připravil je Vašek Miller. Vítám tě ve studiu, hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: propustit desetinu zaměstnanců by ministerstva podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO měla postupně během příštího roku. Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny, Češi si ho připomínají po celé republice. A dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami až do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku. A ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu v poledne s Moravcem to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
2: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
0: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL by propuštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událo se stala ve výšce více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí, říká Kropáčová.
3: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
0: Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, když se na lince z Kodaně připravovali na přistání na Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak s žádným nesrazil. Poslední prezident Československa a první prezident Česka Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Po celé republice se konají vzpomínkové akce. Například ve Valštinském paláci, kde sídlí Senát, bude slavnostní odhalení pamětní desky. V první prezidentské knihovně zase budou celý týden debaty o demokracii, totalitách nebo informačních válkách. Havel byl nejen politik a disident, ale také dramatik. Jeho nedokončenou hru s názvem Varování můžou zájemci vidět na Pražském hradě. Hraje součástí festivalu Havel Live. Ten v příštích měsících nabídne taky debaty, výstavy nebo přednášky. O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro v prvním kole získal 47%, Lula 45%. Bolsonaro právě plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od minulého roku odpykává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat. Hokejisté Třince vstoupili do sezóny Tipsport Extraligy lépe než kterýkoliv jiný tým v historii. Po 8 kolech mají oceláři 8 vítězství bez ztráty bodu. Tentokrát deklasovali Olomouc na jejím ledě 9-0. Druhé za Třincem jsou v tabulce nejvyšší soutěže Pardubice. Východočeši vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. V dalších zápasech Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení. Hradec Králové přehrál Vítkovice 3-2 v prodloužení. Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se rozpustí. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, slabý proměnlivý, postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A po zprávách samozřejmě dopravní informace, ty bude dnes sledovat a nám sdělovat z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolmistr. Já tě zdravím.
5: Hezké ráno. Provoz po metropoli je teď v ranních hodinách zatím klidný, nicméně v Běchovicích počítejte s kolonou, a to směrem do centra v Českobrodské. A v Zenklově ulici řeší nehodu u Bolovky, tvoří se kratší kolona směrem k Povltavské.
4: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Why don't you stay?
4: 6 minut po 6. startuje pondělní ranní vysílání Radia Praha s datem 5. října. Eliška a Elza mají dneska svátek, tak všechno nejlepší holky. Co nás čeká? Nico Santos, Why Don't You Stay? Taky Coldplay a jejich A Head Full of Dreams. No a spousta dalších. Příjemné vstávání přeje Honza Chladný.

0: Na rádiu Praha Coldplay a Head Full of Dreams je 6:45.
1: Praha je nej. V centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné tmavé pivo, jehož tradice sahá až do roku 1843. Na Flekovské pivo sem chodil Jan Neruda, Mikoláš Aleš, Emma Destinová nebo Jan Werich. A kdysi tu prý platilo pravidlo, že bez spropitného jste druhé pivo nedostali.
2: Praha je nej.
0: Dneska bude v Praze jasno nebo skoro jasno, ráno ještě na většině území města mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se to ale rozpustí. Maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 10 stupních a foukat bude slabý proměnlivý, postupně jižní vítr. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Dneska ráno. V Běchovicích počítejte s kolonou směrem do centra, a to v Českobrodské. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Letňany, pomalej se jede dál až k Bulovce, zdrží je tam asi čtvrt hodiny. V Zenklově ulici řeší nehodu u Bulovky, tvoří se kratší kolona směrem k Povltavské a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem už od Běchovic.
0: Díky moc, Tome, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.
6: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
7: 9.
6: Na 5. místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Cat's Eye. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc

0: Sheeran a Justin Bieber, I don't care, v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravili Vašek Miller.
1: Dobré ráno. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si o změny slibuje menší zátěž pro úřady, které ročně vydají nebo vymění zhruba 700 000 průkazů. Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, ze současných 80 na 100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala autohmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsen v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odklonil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Čakovice, kolona pokračuje dál Libereckou a to až k Bulovce. Před Bulovkou postojíte také v Povltavské už z Čuprovy. V Českobrodské směrem do centra se popojíždí na příjezdu do Běchovic, zdržení je tam okolo 10 minut. A na Noselském mostě budete popojíždět od Vyšehradu do Legerovy, tam je zavřený prostředí pruh kvůli frezování vozovky.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Pink, What About Us? A taky Damiano David a jeho The First Time.

0: James Blunt a jeho Bonfire Heart je 6:45, posloucháte Radio Praha. Tento týden se dozvíme, kdo dostane letošní Nobelovy ceny, prestižní ocenění za vědeckou činnost, literaturu, mír a ekonomii. Dnes předpolednem vyhlásí švédský Karolinský institut cenu za fyziologii a medicínu.
1: GLP-1 is a hormone.
2: Co když získají Nobelovu cenu za medicínu objevitelé hormonu GLP-1?
3: Abstract, highly theoretical condensed matter physics.
2: Oputuje Nobelova cena za fyziku do oblasti abstraktní teoretické vědy, nebo komise ocení nějaký praktický technologický vynález. Třeba OLED obrazovky.
3: Ultra high efficiency OLED display technology.
2: Jména příštích laureátů Nobelových cen odhadují vědci, ale třeba i umělá inteligence. Jsou to ale do poslední chvíle jen dohady. Nobelovské výbory totiž drží jména v utajení a dlouho se nedozvíme ani to, z jakých jmen členové vybírali.
4: Je tam dlouhá doba utajení, 50 let.
2: Říká Erling Norby, švédský vědec, který v minulosti zasedal ve 3 vědeckých nobelovských výborech. Podle Nobelovy nadace je utajení hlavně kvůli ochraně osobnosti. Z minulosti víme, že někteří laureáti cenu nezískali na poprvé.
5: Pane profesore Hejrovský, prosím vás, abyste přijal Nobelovu cenu chemickou.
2: Jaroslav Hejrovský převzal cenu v roce 1959. Archiv ale později ukázal, že ho různí vědci navrhovali i o 25 let dříve, a to v oboru chemie, fyziky i medicíny. V Českém rozhlase na něj před lety vzpomínali jeho potomci Michael Hejrovský a Jitka Černá Hejrovská.
6: Tatínek dostal tu cenu tak pozdě. Tím, že byl několikrát navrhován, tak jsme litovali, že tu cenu nedostal ještě v mladších letech.
7: To byl asi osud více laureátů Nobelových cen, že museli delší dobu čekat, až se svět přesvědčí o významu jejich práce.
2: Zajímavé je také srovnání, jaká další ocenění získali jednotliví laureáti. Například některé vědecké ceny odborníci považují za jakýsi předstupeň Nobelových cen, protože se díky nim osobnosti dostanou víc do povědomí. Mezi takové ceny patří i Evropská cena za fyziku, Europhysics, kterou letos získali 2 čeští vědci. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Teď ráno ještě na většině území města mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se to ale rozpustí. Maxima 19 až 21, jsme na 10 stupních a foukat bude slabý proměnlivý postupně jižní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
8: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zpomaluje za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru. Pomalej se jede dál až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta

0: zdržení tam asi 15 minut a na Noselském mostě budete popojíždět od Vyšehradu do Legerovy, tam je zavřený prostřední pruh kvůli frézování vozovky.
1: Tomáši, já ti moc děkuju, hezké ráno.
0: Taky hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

London Beat, You Bring On The Sun. Je 7 hodin, ve studiu se mnou už je Vašek Miller, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné pondělní ráno.

0: Do základní školy v Újezdu nad Lesy se bude dál dovážet jídlo. Zaměstnanci kuchyně nemají negativní testy na salmonelózu. Vládu čeká další pravidelné zasedání, projedná mimo jiné novelu školského zákona. Ukrajina poškodila více než polovinu ruských rafinérií a v Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kuchyně ve školních jídelnách v Újezdu nad Lesy dnes vařit nezačnou. Personál do konce minulého týdne neměl negativní testy na salmonelózu, která se tam rozšířila před 14 dny. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel školy Libor Skala.
2: Momentálně kompletně dovážíme stravu. Máme tady na denní úklid uklízečku, která tady se stará o tu dezinfekci takových těch kritických míst, jako jsou kliky a vypínače.
0: Nákaza se začala šířit poté, co zaměstnanci jídelny v Polesné ulici použili prošlá vejce. Salmonelózou se nakazilo 364 dětí a 35 dospělých. Celý případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Na radnicích Prahy 13 a Prahy 15 můžou lidé odevzdávat své staré mobilní telefony. Odborná firma zařízení ekologicky zpracuje a za každý kus dá 10 korun na aktivity Jedličkova ústavu. Sběr telefonů v rámci podzimní kampaně bude trvat do 13. listopadu, říká manažer projektu Jiří Šmejkal.
3: Za každý odevzdaný mobil se navíc lidé můžou na našich internetových stránkách zaregistrovat do soutěže. Na konci roku pak vylosujeme výherce, který získá roční rodinnou vstupenku do pražské zoo.
0: Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
4: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií, tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit.
5: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů pro vedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Sizrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Hokejový brankář Lukáš Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu nad Floridou 3-2 v prodloužení. Připsal si 29 zákroků. Naopak gólman Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu na ledě New Yorku Rangers 2-4. Obránce Vancouveru Filip Hronek si připsal asistenci, jeho tým ale podlehl Vegas 2-3. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se ale rozpustí. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů a slabý proměnlivý postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
7: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zpomaluje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Pomalej se jede až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Celé je to zhruba na 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů, plný je také příjezd ulicí k Barandovu. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se sune fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, tam je to na asi 20 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od zavřeného sjezdu na Krč až za Barandovský most, zdržení je asi půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín, dál přes Libereckou až do Nové Povltavské, zdržení 30 minut. V Zenklově u Bulovky řeší stále nehodu, kolona se táhne už z Kobylis a také od Povltavské. A v Českobrodské směrem do centra budete popojíždět před Běchovicemi, tam je to zhruba na 20 minut.
8: Díky moc, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí 5. října. Hezké ráno přeju, máme 7,5 minuty po 7. A za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Sia a Never Give Up. Taky Chris de Sarandy a Good Old Days.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: byl Chris de Sarandy, Good Old Days ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
4: Když ona je ale opravdu krásná jako princezna.
3: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. Při ruském raketovém útoku na ukrajinskou obec Hroza na východě země zahynulo před 3 lety 59 lidí. Raketa zasáhla kavárnu, kde se sešly desítky lidí, aby uctili památku padlého ukrajinského vojáka. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
2: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
5: Ukombajím se stan malé, přijeli Drápalíka.
3: 80 má v pohodě i Drápalík.
6: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík suchu.
3: Herec Rudolf Hrušínský mladší. 75 má dneska punker povýšený na rytíře a nominovaný na Nobelovu cenu míru. Rodák z Irska, Sir Bob Geldof. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude jasné nebo skoro jasné, teď ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se to ale rozpustí. Maxima 19 až 21 stupňů, pořád jsme na 10, foukat bude slabý proměnlivý postupně jižní vítr. Tomáši, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
7: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5C opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr, celé to zhruba na 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se tak nárazově sune od sjezdu na Vestec, je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se sune fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, tam je to zhruba na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od zavřeného křížení od křížení s magistrálou až za Barandovský most, zdržení je asi půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín dál přes Libereckou až do Nové Povltavské, tam je to na asi 40 minut. V Zenklově ulici řeší nehodu kamionu u odbočky na Bulovku, blokuje pravý pruh, kolona se táhne už z Kobylis a také od Povltavské. A v Českobrodské směrem do centra budete popojíždět před Bechovice. Tam je to zhruba na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
7: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u Břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýživnostníků.cz. Mediálním partnerem Břevnovského posvícení je Rádio Praha. Vinyl.
9: Každé pondělí na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
8: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust, Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Via Domi i Famunest je 7:30, posloucháte Rádio Praha. Mimochodem, před 64 lety vyšel ve Velké Británii první single Brokeů Beatles Love Me Do. Na druhé straně desky byla píseň PS I Love You, takže při otočení čekalo na posluchače ještě jedno vyznání. Měl jsi tu desku?
1: Tu desku, no, to má asi málo kdo z toho roku 62, ale myslím, že Please Please Me po tom, co přišlo, byla ještě o něco lepší.
0: No, tak to už je polemika každého vkus. Každopádně my si teď dáme zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem, který miluje Beatles.
1: Dobré ráno. Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Stát se už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel, posledního československého a prvního českého prezidenta. Připomínají akce po celé republice. V Senátu třeba odhalí pamětní desku. V první prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. Nabídne diskuse o demokracii, umělé inteligenci nebo médiích. A začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Na Praze bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5C opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr, celé to zhruba na 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se tak nárazově sune od sjezdu na Vestece, je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a to až za Europark, zdržení je tam asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od zavřeného sjezdu na Krč až za Barandovský most do Dobřízké, plná je také Strakonická. V Cínovecké směr centrum se sune fronta od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. S dlouhými kolonami počítejte před Bulovkou, a to v Zenklově. Havaroval tam kamion, blokuje pravý pruh a odbočení k Bulovce. Kolona se táhne už od Kobylis a také v ulici Na Strži, tam je to na půl hodiny. A na magistrále počítejte s kolonou na Nusalském mostě před Legerovou, ta se táhne už od úrovně Pankráce.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15.

0: Je 7:45, posloucháte Radio Praha. Absurdní dialogy, filozofické diskuze i legendární design v nových kulisách, dnešní 90. výročí narození prvního prezidenta České republiky a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíčním festivalem Havel Alive. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo s názvem Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění na Ruzyni leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný a on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražského hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se to rozpustí, maxima 19 až 21 stupňů, furt jsme na 10, foukat bude slabý proměnlivý postupně jižní vítr. Teď zase Tomáš Kolmistra, dopravní informace.
4: Krásné ráno. Na D5 z Plzně ve směru do metropole dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr, zdržení je asi 40 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, zdržení je okolo půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od zavřeného sjezdu na Krač až za Barandovský most do Dobříské, plná je také Strakonická. V Cínovecké směr centrum se sune fronta od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blankou.

0: Pohodky, Just the way you are, 8 hodin na rádiu Praha, dáme si zprávy, které připravil Vašek Miller, je s nimi ve studiu, hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Svědčit dnes bude Hana Kordová-Marvanová. Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Českým cestovním kancelářím se zatím daří reagovat. Pražský hrad se čtyřměsíčním festivalem Havel Live připomíná odkaz prvního českého prezidenta. A v Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
2: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Radní hlavního města dnes vyberou firmu na výstavbu autobusového terminálu na střeše Smíchovského nádraží. Tender vypsalo město loni v červnu. Autobusový terminál bude nad vlakovými nástupišti. Podle předpokladu by měl být hotový do konce roku 2030. Jezdit tam budou například linky, které teď končí na Knížecí. Radní dnes projednají taky třeba vypsání tendru na úpravu podzemních prostor staroměstské radnice kvůli jejich zpřístupnění veřejnosti. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spuštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
3: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
4: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
3: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
5: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
3: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Na Pražském hradě začal festival Havel Live, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a také dramatika. Uvede mimo jiné inscenaci Varování podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu Václava Havla.
6: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění na Ruzyni leden až květen 1977.
7: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal. Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít 23. října. Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
8: Budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společnost. My si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
7: První z nich odvysílá 23. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Jan Kvěch se stal po 9 letech prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba. V Pardubicích triumfoval před druhým Lebeďsevem z Lotyšska. Český šampion z roku 2017 Václav Milík skončil 10. V azerbajdžánském Baku začíná mistrovství světa judistů. Za necelou hodinu do něj stoupí první z celkových 6 českých zástupců. V kategorii do 52 kg se představí Tereza Bednárová. Dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek se bude prát až v neděli. A v Praze čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se rozpustí. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, slabý proměnlivý, postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Tomáš Kolmistr. Hezké ráno. Na D5 z Plzně ve směru do metropole dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Zdržení je tam asi 40 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se sune už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce poplíždí kolona od sjezdu na Hradeckou D11 až ke sjezdu do Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za zavřeným sjezdem na Krč. Kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. V Cínovecké ve směru do centra se zastavíte u sjezdu na Čakovice. Kolona se sune Libereckou až do Nové Povltavské k Blance. Zdržení je bezmála hodinu. V Ekbalské počítejte se silnějším provozem směrem do Hloubětina, a to od Cínovecké k Poděbradské. Před omezením ve spojovací se popojíždí z Českobrodské. Zdržení asi 20 minut. A na začátku Letenského tunelu směrem z centra stojí porouchané osobní auto a projíždí se tam kyvadlově.
10: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
9: Taky díky, hezké ráno.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Dáš se dál. 7:15 po 8. posloucháte Rádio Praha v pondělí 5. října. Hezké ráno přeje Honza Chlaň, za chvilku Jelen a všude zdejší. A bude taky Ray Dalton na jeho Go That High.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Susan Vega, Tom's Dinner, ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Mimochodem, do dnešního poledne rozhodujete o tom, co budeme hrát dneska večer v 9 ve vinilu. Proti sobě stojí Muse s deskou The Wow Signal a na druhé straně Faith No More's Angel Dust. Momentálně to vypadá docela jednoduše. 70 hlasů Faith No More, 52 hlasů Muse, ale hlasuje se až do dnešního poledne na Facebooku Rádia Praha. Dneska bude v Praze jasno nebo skoro jasno, teď ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se to rozpustí, maxima 19 až 21 stupňů Celsia, furt jsme na 10 stupních a foukat bude slabý proměnlivý postupně jižní vítr. Tomáši, zdravím tě, máš slovo.
1: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na pražský okruh Kořechů, celé je to na zhruba 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za tunely mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se suné od sjezdu na Vestec z 3. kilometru. Na východní části okruhu a následně Štěrbolovské spojice popojíždí kolona od sjezdu na Hradeckou D11 až ke sjezdu do Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za zavřeným sjezdem na Krč, kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobřízké před Mrázovku. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Čakovice, kolona se sune Libereckou až do Nové Povltavské k Blance, tam je to na asi 40 minut. Ve Kbalské počítejte se silnějším provozem směrem do Hloubětína od Cínovecké k Voděbradské. Před omezením ve spojovací se popojíždí z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut a na magistrále směrem do Holešovic se zastavíte za sjezdem na Pankrác, kolona pokračuje až na Nuselský most do Legerovy. Tam frézují vozovku, mají zabraný prostřední pruh a zdržení je tam asi 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Na rádiu Praha v 8:30 Lenny Kravitz a Believe, ale samozřejmě taky zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se také ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečně připomínky vypořádá. Nadace Vize 97 letos udělí In Memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Podle agentury AP s odvoláním na ministerstvo obrany jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. A v Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme taky dopravní informace. Připravil je Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 se z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na pražský okruh Kořechu, celé je to zhruba na 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na letiště stále trvá regulace vjezdu do obou tunelů, popojíždí se kvůli tomu už od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11, kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku k Europarku, zdržení je tam asi půl hodiny. Na jižní spojku se táhne kolona směrem na Smíchov, a to od křížení s magistrálou až za Barandovský most, tam je to zhruba na 30 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje před sjezdem na Hloubětín, kolona se sune dále Libereckou až před Blanku, zdržení asi 40 minut. V Povltavské postojíte od Čuprovy k Bulovce, plná je také Zenklova. A na magistrále směrem do Holešovic se zastavíte za sjezdem na Pankrác, kolona pokračuje až za Nuselský most do Legerovy, tam frézují vozovku, mají zabraný prostřední pruh, zdržení asi 20 minut.
0: Tomáši, moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 9:15, posloucháte Rádio Praha a přichází Jirka Štefl.
1: V Praze opět můžete vidět obří Airbus A380, který se po několika měsíční pauze vrátil na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Dvoupatrový letoun můžete na ruzyňském letišti vidět každý den, přilétá krátce po 13. hodině a zpět do Dubaje odlétá v 16 hodin. Jde o největší dopravní letadlo na světě a zároveň o jediný Airbus A380, který pravidelně přistává na pražském letišti. Jestli si ho chcete prohlédnout zblízka, tak využijte vyhlídkové valy nebo terasu přímo na letišti. A ještě v pondělí můžete zajít na festival Film a architektura. Ten představuje současnou architekturu a urbanismus prostřednictvím filmu. Ve světozoru se bude promítat dokument Dějiny betonu, který s nadsázkou a osobitým pohledem zkoumá, co všechno beton znamená pro náš svět a proč ani tak pevný materiál nemusí být symbolem jistoty. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Praha je kulturou. Praha chce taky vědět, jak dneska bude, čekáme jasno nebo skoro jasno, teď ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, dopoledne se to protrhá, maxima 19 až 21, furt jsme na 10. Foukat bude slabý proměnlivý postup, jižní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
2: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr, zdržení je tam asi půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11, kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku k Europarku, tam je to zhruba na 30 minut. Na jižní spojce se táhne kolona směrem na Smíchov, a to od křížení s magistrálou až za Barandovský most, tam je to zhruba na půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje před sjezdem na Hloubětín, kolona se sune dále Libereckou až před Blanku, tam je to zhruba na 40 minut. V Povltavské postojíte od Čuprovy k Bulovce, plná je také Zenklova. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov opatrně na začátku tunelu, srazila se tam dodávka, osobní auto, blokují levý pruh, už regulují vjezdy do tunelu, včetně Blanky. A ve Kbelské se popojíždí nesouvislé směrem do Hloubětína od Cínovecké k Poděbradské a kolona pokračuje také dál v Průmyslové až ke spojce.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím ahoj.
2: Taky díky, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Viny. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: 9 hodin na Rádiu Praha, čtvrtý track z 14. studiového alba britské formace Genesis We Can Dance, I Can Dance. Je 9 hodin a dáme si zprávy Rádia Praha. Ve studiu s nimi už je Vašek Miller, přejeme vám hezké pondělní ráno.
1: Dobré ráno.

0: 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Společnost Seznam nepovažuje omluvu poslance Turka na Facebooku za splnění rozsudku. Hokejisté pražské Sparty prohráli v Pardubicích 4-6 a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas. Šéfredaktoři adresují výzvu všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
2: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
3: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstup vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
2: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku. A pak případně bude věc řešit exekucí. Pro Turka už jde o druhý podobný spor. Omluvit se musel taky organizaci Hnutí Duha. Ve Francii dnes zůstane kvůli protestům studentů zavřeno přes 10% středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geoffrey, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí.
4: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, a dopustili se mimořádného násilí.
5: Řekl ministr školství Edouard Geoffrey ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize. Některé požadavky studentů ministerstvo uznalo a od pondělí chce rychleji zajišťovat suplování a nahrazovat nepřítomné učitele. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek vyučujících a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden a od té doby se rozšířily po celé Francii. Na úterý studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli pátý zápas v této sezóně Tipsport Extraligy. Pardubicím na jejich ledě podlehli 4-6. Pražané od začátku utkání dotahovali náskok soupeře, který o výhře rozhodl třemi brankami v prostřední třetině. Pokračuje obránce Sparty Ronald Knot.
6: Jako samozřejmě těžko hledat pozitiva na zápase, který jsme prohráli, dostali jsme 6 gólů, ale tak dali jsme 2 góly z přesilovek. Je to spousta věcí, samozřejmě, na kterých prostě musíme pracovat, ještě se zlepšovat. Víme, kde nás tlačí bota, ale já věřím, že tou poctivou prací se prostě zlepšíme v těch aspektech ty hry, které nám třeba tolik ještě nejdou, a pak se to projeví i výsledkově.
0: V dalších zápasech Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál Mladé Boleslavy 5-3. Hradec zvítězil ve Svítkovicemi 3-2 po prodloužení, Třinec deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0 a Kladno vyhrálo na ledě Litvínova 3-2 po prodloužení. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se ale rozpustí. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, slabý proměnlivý, postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A jdeme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
8: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na pražský okruh na 19. kilometr, zdržení je okolo půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se sune už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Černý most až k Europarku, zdržení je asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavíte za sjezdem na Vídeňskou. Kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobřízké před Mrázovku, zdržení asi 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte za sjezdem na Hloubětín. Kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to na zhruba půl hodiny. V Avekbelské směrem do Hloubětína se zastavíte u sjezdu na Prosek. Kolona se sune dál také přes Průmyslovou a to až ke spojce.
7: Díky moc, hezké ráno.
8: Taky díky, hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Vstáváte do pondělí s datem 5. října. Hezké ráno pře Honza Chlaň z Rádia Praha. Máme 6 a 3 čtvrtě minuty po 9. a za chvilku Jonas Blue a Dakota Fast Car. A budou taky One Republic, Need Your Love.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: One Republic a Need Your Love ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
5: Když ona je ale opravdu krásná jako princezna.
4: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
6: Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus.
4: Při ruském raketovém útoku na ukrajinskou obec Hroza na východě země zahynulo před 3 lety 59 lidí. Raketa zasáhla kavárnu, kde se sešly desítky lidí, aby uctili památku padlého ukrajinského vojáka. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
2: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
7: Ukombajím se stan malé, přijeli Drápalíka.
4: 80 má v pohodě i Drápalík.
8: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík suchu.
4: Herec Rudolf Hrušínský mladší. 75 má dneska punker povýšený na rytíře a nominovaný na Nobelovu cenu míru. Rodák z Irska, Sir Bob Geldof. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, teď ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, dopoledne se to ale rozpustí, maxima 19 až 21 stupňů, a konečně jsme pokročili, jsme na 12 stupních a foukat bude slabý proměnlivý postupně jižní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmestr z dopravního infocentra?
9: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Vídeňskou. Kolona pokračuje přes Barandovský most do Dobříské před Mrázovku. Zdržení je okolo 20 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Černý most až k Europarku. Zdržení je tam asi půl hodiny. Na okruhu ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za tunely mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se sune už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte za sjezdem na Hloubětín, fronta pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to na asi půl hodiny. Na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou, kolona se táhne už od úrovně Pankráce, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. A na výjezdu z metropole směrem na Slaný po D7 se zastavuje před sjezdem na letiště, kolona pokračuje až na 4. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
9: Taky díky, hezké ráno.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio

0: Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dneska dopoledne soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr, svědčí dnes bývalá radní hlavního města Hana Kordová Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel, posledního československého a prvního českého prezidenta. Připomínají akce po celé republice. V Senátu třeba odhalí pamětní desku. První prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. Nabídne diskuze o demokracii, umělé inteligenci nebo médiích. A začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď je na řadě zase Tomáš Kolmistr s dopravními informacemi.
3: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Vídeňskou. Kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Celé je to na asi 20 minut. Navíc u sjezdu na čerpací stanici OMV stojí dvě osobní auta po nehodě a blokují prostřední pruh. Na okruhu ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Rudnou na 22. a 5. kilometrů řeší nehodu nákladního auta s osobním v pravém pruhu. Na výjezdu z metropole směrem na Slaný po D7 se zastavuje před sjezdem na letiště, kolona pokračuje až na 4. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. A v Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín dál přes Libereckou kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku, celé je to na zhruba půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha The Script If You Could See Me Now. A bude Taylor Swift s její Elizabeth Taylor.

0: Telefarm na Kido, Baby Goodbye ve 9:45 na Rádiu Praha. Pražská nemocnice na Františku je nejdéle fungujícím zdravotnickým zařízením na českém území. Za více než 670 let prošly jejími zdmi generace pacientů i lékařů a zanechal tu svou stopu také řád milosrdných bratří. Víc o nemocnici nám teď řekne létající redaktorka Monika Doležalová.
1: 1354, to je rok, ve kterém vlastně došlo k vysvěcení kostela, u kterého byl špitál. To byla slavná doba Karla IV. A zakladatelem špitálu i kostela tak byl pražský patricii Bohuslav Olbramovic, jen špitál, to je termín, který označoval nejen to zdravotnické zařízení, ale také instituci, ve které se starali o třeba lidi bez zaměstnání, lidi bez rodiny, prostě o ty sociálně slabé. Svým způsobem se tam pojily obě ty funkce, jak ta funkce sociální pomoci, tak ta funkce zdravotnické péče.
2: Představil mi vznik nemocnice průvodce Michal Šedivý. Tuto funkci si nemocnice zachovala dodnes, jak doplňuje její ředitel Jan Duben.
3: Nemocnice je i od oddělení dlouhodobě nemocných. To vlastně máte jakoby LDN-ku, je tam většina teda pacientů jsou staršího věku a vlastně je to taky částečně, to nejenom zdravotní, ale i částečně sociální služba, máme i sociální pracovníky, máme i kaplana teďka nově.
2: Místo je také nazýváno nemocnicí milosrdných.
1: A milosrdní bratři, tak ti sem přichází až v roce 1620. Milosrdní bratři jsou ti, kterým ta nemocnice vděčí za tu stávající podobu. Ta péče, kterou tady milosrdní poskytovali, patřila k té nejvyšší, co se týče standardu a úrovně. Protože oni sami tak kladli velký důraz i na vzdělávání. Tady třeba byla provedena v rámci Čech i první operace pod kompletní narkózou. Musím říct, že celá ta stará budova tak obsahuje spoustu prvků, které jsou velice cenné. Jsou tady historická lavaba, umyvadla, třeba přednášková místnost je velice pěkně využitým starým nemocničním sálem. Takže vy tam vidíte barokní architekturu na první pohled, protože ty klenby, to je věc, která je zachovaná, odhalená. Zaměstnanci nemocnice, tak jedí v refektáři. V refektáři najdete třeba i lektorium, takový vlastně čtecí pultík. Pro fungování města tak to bylo hrozně důležité zařízení, protože poskytuje tu péči v centru, která je velice důležitá.
3: Nemocnice v centru Prahy, myslím si, že má své nezastupitelné místo a určitě je i důležitým bodem pro záchrannou službu hlavního města Prahy.
2: Součástí areálu je i lékárna, která je jedinou ústřední lékárnou v Praze otevřenou nepřetržitě. Lékárna tu byla i v minulosti.
1: Ta lékárna zpočátku hodně závisela na zdejší zahradě. Takový vlastně rajský dvůr, to je u toho barokního špitálu, tak jak to bývalo v klášteře. Jen tam se především pěstovaly bylinky, které pomáhaly léčit. Je nutné říct, že ta lékárna dneska už si sama tam ty bylinky nepěstuje, ale ta zahrada slouží a vlastně zdejší pacienti tam chodí tak jako relaxovat.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dneska bude v Praze jasno nebo skoro jasno, teď ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se to ale rozpustí. Maxima 19 až 21, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý, proměnlivý, postupně jižní vítr. A ještě dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
4: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Vídeňskou. Kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Celé to na asi 15 minut. Navíc u sjezdu na čerpací stanici OMV stále stojí dvě osobní auta po nehodě v prostředním pruhu. Na východní části okruhu následně Štěrbohovské spojce počítejte se silnějším provozem mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Na okruhu s ve směru na D1 se po pojíždí od sjezdu na Plzeň až Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5. Plzně. V Cínovecké směrem do centra dejte pozor za sjezdem na Hloubětín, tam se zastavíte, kolona pokračuje dál přes Libereckou až do Nové Povltavské předblanku, zdržení je tam asi 20 minut. A na magistrále je plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy, tam je v omezení blokovaný prostřední pruh.
0: Moc díky Tomáši za dnešní spolupráci, přeju ti hezké pondělí a celý týden, ahoj.
4: Taky díky, hezký den.
5: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: pondělí 5. října právě vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
2: Ministerstvo průmyslu vyplatilo startupům přes 900 milionů korun. NKÚ ale zjistil, že využívání peněz se nemonitorovalo. Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Hlavní město opraví dvě kaple ve věznicích za necelých 700 tisíc korun. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo důsledky podpory řádně nesledovalo. Pokračuje jeho mluvčí Hana Karečková.
4: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
2: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
5: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
2: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Změna by měla začít platit od září příštího roku. Pražský magistrát opraví dvě vězenské kaple ve vazebních věznicích Ruzině a Pankrác. Rekonstrukce by měla začít do 2 měsíců. Odhadované náklady jsou 660 tisíc korun. Na obnově prostor se budou podílet i sami vězni, říká předseda výboru zastupitelů pro kulturu Jan Wolf z KDU ČSL.
6: Duchovní služba ve věznicích je pro veřejnost velmi levným a účinným nástrojem pro změnu smýšlení vězňů, když během právě toho výkonu jejich trestu a následného zapojení po ukončení trestu do většinové společnosti.
2: Ruský útok na Charkov v noci zabil jednoho člověka a několik jich zranil. Poškodil taky bytové domy. Oznámil to starosta města Ihor Terechov. Rozsáhlý nálet dronů zasáhl i oděskou oblast na jihu Ukrajiny. Vypukly tam rozsáhlé požáry. Rusko v noci vyslalo proti Ukrajině 205 dronů. Podle ukrajinského letectva se 172 z nich podařilo zneškodnit. Ruské úřady oznámily, že ukrajinský dron v Bryanské oblasti na západě Ruska zabil řidiče kamionu. Další dron těžce zranil řidiče cisterny v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Lukáš Dostal vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 3-2 v prodloužení nad Floridou. V severoamerické NHL měl 29 zákroků. Karlu Vejmelkovi nestačilo 21 zásahů. S Utahem prohrál na ledě New York Rangers 2-4. Filip Hronek asistoval u jednoho gólu Vancouveru, který ale doma padl s Vegas 2-3. A judistka Tereza Budnárová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. To jí ve váhové kategorii do 52 kg čeká zhruba za hodinu. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se ale rozpustí. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů a slabý proměnlivý postupně jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnice se podíváme s Tomášem Golmistrem. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. V Liberecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Prosek, kolona pokračuje kolem Bulovky až do Nové Povltavské, zdržení je tam asi 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až na Štěrboholskou spojku k Europarku. Na jižní spojce směrem na Smíchov dejte pozor za sjezdem na Krč. U čerpací stanice OMV stojí po nehodě dodávka a osobní auto a blokují prostřední pruh. Na okruhu směrem na letiště trvá silnější provoz od sjezdu na Lohkov za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se sune už ze 3. kilometru od sjezdu na Vestec. A na magistrále je plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Tam je v omezení blokovaný prostřední pruh. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Přeju vám dobrý den a děkuju, že první říjnové pondělí trávíte s Rádiem Praha. 6 a čtvrt minuty 50. hodině začíná dopolední Praha s datem 5. října. Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Praha proto připomíná prvního polistopadového prezidenta debatami, výstavami, divadlem i novými pamětními místy. Co se dnes ve městě chystá, shrneme už za chvíli. Ještě předtím ale další hity Kings of Leon, BB Rexa a nebo Liam Payne před námi. Hezký poslech. Vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byly Kings of Leon, tady je dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Praha jeho nedožité narozeniny připomíná na řadě míst. Dopoledne odhalí Senát ve Valštejnském paláci pamětní desku s citátem z Havlova projevu z roku 1997. Další deska přibude v poledne v Dejvicích na domě v ulici u Dejvického rybníčku, kde Havel v 70. letech žil se svou manželkou Olgou. Na Vítězném náměstí začne odpoledne projekt Havel 90 a výstava fotografií Oldřicha Škáchy, doplněných Havlovými citáty. Výročí připomene také speciální tramvaj, kterou Praha představí u Planetária a několik pražských divadel nebo výstav. Pražský hrad navíc už od října pořádá festival Havel Alive s debatami, koncerty, projekcemi a vzdělávacími programy, od začátku října samozřejmě. Vzpomínkové akce tak dnes připomínají Havla nejen jako prezidenta, ale i jako dramatika, autora a výraznou postavu českého veřejného života. Píšeme o tom taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
0: V východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte se silnějším tranzitním provozem od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Na jižní spojce směrem na Smíchov dejte pozor za sjezdem na Krč. U čerpací stanice OMV stojí po nehodě dodávka a osobní auto a blokují prostřední pruh. Na okruhu směrem na letiště trvá silnější provoz od sjezdu na Lochkov za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezd do obou tunelů. Kolona se sune už od 3. kilometru od sjezdu na Vestec. V Liberecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Prosek. Kolona pokračuje kolem Bulovky až do Nové Povltavské. Zdržení asi 10 minut. A Věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
4: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
5: 9.
4: Na 5. místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc?

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcela a Fiddlerskyho jste poslouchali na Rádiu Praha. Bude 10.30, teď je čas na krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
2: Čtyřicet šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z Motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Nadace Vize 97 letos udělí In Memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. A Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Informace pro řidiče má Tomáš Kolmistr.
4: Hezké dopoledne. Na Štěrbohorské spojce počítejte se silnějším provozem směrem na Lanový most už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, plná je tam také průmyslová. V Holešovičkách se popojíždí od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. V Povltavské postojíte před Bulovkou, od Čuprovy ucpaná je také Zenklova. Na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou a také Vilzonová od hlavního nádraží k muzeu. Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova a to už z Reslovy od Tančícího domu. A ještě na D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 23. kilometru se v mlze dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 8. kilometr. Tam stále překáží osobní auto s defektem v pravém pruhu, zdržení je tam okolo 10 minut. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: A 3 minuty po 11:30 pokračuje pondělní dopolední Praha. Jsme rádi, že posloucháte. Vězni v Praze na Pankráci a v Ruzyni budou moci využívat dvě nové opravené kaple. Hlavní město za jejich rekonstrukci zaplatí skoro 700 tisíc korun. Kdy budou stavby přístupné a mají o jejich návštěvu odsouzení vůbec zájem? Řekneme už za chvíli. Hezký poslech a dobrý den vám přejeme.

0: take my pride.
1: To byl Felixian, posloucháte Rádio Praha, za minutu bude 10:45 a já vám přeju dobrý den. Dělnice opraví dvě ekumenické kaple v pražských vazebních věznicích v Ruzini a na Pankráci. S úpravami pomůžou i sami odsouzení. Ti je pak budou moci využívat při bohoslužbách, zpovědích anebo třeba během konzultací s kaplany.
2: Pro mě tam byla jediná cesta, protože to bylo takový neutěšený prostředí, že o 24 hodin byl člověk zavřený na celé, hodina vycházka přes den.
3: Vzpomíná pan František na svůj pobyt ve věznici, kde strávil část svého života. V tom období pro něho byla vězeňská kaple důležitým místem.
2: Tam to byla pro mě oáza takového dobra, takže tam se stala moje životní změna a uvěřil jsem v Boha.
3: A doplňuje, že se pravidelně účastnil bohoslužeb a ještě při výkonu trestu začal studovat teologii.
2: Uvědomil jsem si v minulém životě, jaké já jsem měl vlastně myšlení, že jsem opravdu zhlížel jenom k tomu bohatství, k penězům. Navíc jsem to chtěl mít rychle, ta trestná činnost to vlastně umožňovala, takže jsem se dal na tuhle tu cestu, no ale tam jsem teda poznal, kam mě dovedla.
3: Podobných případů je podle hlavního kaplana generálního ředitelství vězeňské služby Pavla Zvolánka mnoho a právě kaple jsou podle něho místem, kam odsouzení chodí hledat klid.
4: Odsouzený, který vstupuje do toho prostoru, tak my bychom si přáli, aby zažil něco jiného, než v tom běžném životě vězenském, který úplně pro ně nemusí být příjemný.
3: Kaple ve věznici v Ruzini a na Pankráci jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Navštěvovat je bude moci kdokoliv, doplňuje Zvolánek.
4: Ta naše služba je ekumenická. To znamená, že tam není výrazný prvek nějaké církve, ani katolický, ani protestantský, ale snažíme se o to, aby ta kaple byla prostá, aby tam byl prostor pro stišení, aby si tam odsouzený nebo ten obviněný mohl se
3: Radní hlavního města na přestavbu vyčlenili 660 tisíc korun, říká předseda výboru zastupitelů pro kulturu Jan Wolf z KDU-ČSL.
5: Duchovní služba ve věznicích je pro veřejnost velmi levným a účinným nástrojem pro změnu smýšlení vězňů, když během právě toho výkonu jejich trestu a následného zapojení po ukončení trestu do většinové společnosti.
3: Kaple upraví architekti tak, aby odpovídali podmínkám věznice.
5: Byli bychom rádi, aby ten design byl podobný v obou kaplích, aby bylo jasně vidět, že je to vězeňská kaple samozřejmě s věcmi odpovídajícími potřebám a možnostem věznice. To znamená, aby to byly věci, které můžou ve věznici být, aby lidé ve výkonu trestu třeba tam něco nemohli demontovat a tak.
3: Obě rekonstrukce by mohly začít do 2 měsíců. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou od sjezdu z D1 až na konec omezení ke sjezdu na Jesenici na 82. kilometru. Na Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem směrem na Lanový most už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, plná je také průmyslová. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení asi 10 minut a Věčné se po pojíždění před náměstím IP Pavlova už z od tančícího domu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
8: Scrollujete? Jen si klidně

0: Posloucháte Rádio Praha, je pondělí 5. října a teď jsou na řadě další zprávy, připravil je Václav Miller, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
2: Kauze Dozimetr dnes vypovídá bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová. Společnost Seznam nepovažuje omluvu poslance Turka na Facebooku za splnění rozsudku. Volby v Bosně a Hercegovině měly nejnižší volební účast v historii, vyhráli nacionalisté. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes ve svědecké výpovědi v kauze Dozimetr řekla, že za hlasování v radě čelila šikaně a bossingu. Měla neshody s více lidmi ve vedení Prahy, největší z dnes obžalovaným bývalým radním Petrem Hlubučkem. Později se snažila vyhýbat jakýmkoliv společným jednáním. Spory s ním i dalšími měla třeba kvůli projektu Nové Holešovice a dalším zakázkám. Obvodní soud pro Prahu 9 pokračuje v hlavním líčení kauzy. Jde v ní o údajné obviňování zakázek na magistrátu hlavního města a pražském dopravním podniku. Obžaloby aktuálně čelí 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají. 4 lidi uzavřeli dohodu o vině a trestu. Praha zahájila opravu chátrajícího trojdomí v Šolínově ulici v Dejvicích. Dělníci upraví za 950 milionů korun historické domy na bezbariérové zařízení. Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zhruba za 2 roky by tam mělo vzniknout zázemí pro necelou 100 klientů, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb. Po dokončení tak vznikne moderní a důstojné prostředí pro seniory, které spojí respekt k historické podobě budov s potřebami dnešní péče.
2: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí Anety Kapuciánové čeká na nabytí právního moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí. Pro Turka už jde o druhý podobný spor. Omluvit se musel taky organizaci Hnutí Duha. Ve všeobecných volbách Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčlenného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željka Cvijanovičová, chorvatské místo získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
5: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je o skoro 10% míně než před 4 lety a zároveň je to nejnižší volební účast v historii země. Vůbec poprvé se při hlasování používali skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojiný, Český rozhlas.
2: Český tenista Jiří Lehečka na turnaji v Tokiu porazil Adolfa Daniela Valecha z Paraguaje a po výhře 2x6-1 postoupil do semifinále. V něm ho za několik minut čeká Valentín Vacherot z Monaka. 24-letý Lehečka nedal soupeři šanci a poradil si s ním za necelou hodinu. V prvním setu sebral Valechovi podání 3x, ve druhém 2x a sám za celý zápas nečelil jedinému breakballu. V semifinále se Lehečka představí po třetí v sezóně. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne se rozpustí ranní mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, slabý proměnlivý postupně jižní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Tomáš Kolmistr. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne. Na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou, a to od sjezdu z D1 až na konec omezení ke sjezdu na Jesenici na 82. kilometru. Zdržení je tam asi 20 minut. V Povltavské směrem do Blanky řeší nehodu za Bulovkou, tvoří se kolona, tam se zdržíte také už 20 minut. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem asi 10 minut. A na Nuselském mostě se popojíždí od Vyšehradu až do omezení v Legerovi. Plná je také Ječná před náměstím IP Pavlova. A ještě na D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy, tam dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem, na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 8. kilometr, tam stále překáží osobní auto s defektem v pravém pruhu, zdržení je tam okolo 15 minut. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 4:15 po 11. hodině pokračuje pondělní dopolední Praha s datem 5. října. No a před námi další téma té dopolední Prahy. Když umělá inteligence vyřeší matematický problém, se kterým se lidé dlouho nevěděli rady, kdo je vlastně autorem toho objevu? Právě takovou otázku teď otevřel spor kolem jednoho z nejslavnějších matematických rébusů. Podrobnosti přidáme už za chvíli, do té doby třeba Saš, taky skupina Mirai, a nebo Alvaro Soler. Tak se pohodlně usaďte, dejte si kávu a mějte hezký poslech. Od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý.

0: 11 hodin a 15 minut posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Umělá inteligence začíná zasahovat i do oblasti, která byla dosud doménou vědců, a to do samotného objevování. Na začátku září společnost OpenAI oznámila, že její agenti pomohli vyřešit takzvaný Navierův-Stokesův problém. Ten souvisí s rovnicemi, které popisují například proudění kapalin nebo plynů, a patřil mezi slavné matematické problémy tisíciletí. V zápětí ale vznikl spor o autorství. Matematik Tristan Buckmaster tvrdí, že systém OpenAI vycházel také z jeho práce a zásluhy mu dostatečně nepřiznal. Situaci komplikuje fakt, že i on sám při výzkumu umělou inteligenci používal. Je tak čím dál těžší rozlišit, která část řešení vznikla lidskou prací a která strojově. Podle technologického novináře Petra Koupského z deníku N navíc AI často dochází k výsledku úplně jiným způsobem než člověk. Správné řešení může najít, ale jeho postup je pro vědce obtížné sledovat a vysvětlit. V matematice je přitom právě srozumitelný důkaz zásadní. Případ tak otevírá širší otázku, kterou bude věda řešit stále častěji. Jak v době umělé inteligence určovat autorství a zásluhy za nové objevy. To je taky téma, kterému se věnujeme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. My se teď podíváme hlavně na pražské silnice. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem v omezení od sjezdu z D1 na konec omezení na 82. kilometr. V Povltavské směrem do Blanky řeší nehodu za Bulovkou. Tvoří se kolonám, zdržení asi 20 minut. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem asi 10 minut a na Nuselském mostě se popojíždí od Vyšehradu až do omezení v Legerově. Plná je také Ječná před IP Pavlova.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Vyhrovačku Duolipu jste poslouchali v dopolední Praze. Je 11.30, teď nás čekají krátké zprávy. Připravili Václav Miller.
1: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si o změny slibuje menší zátěž pro úřady, ty ročně vydají nebo vymění zhruba 700 tisíc průkazů. Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, ze současných 80 na 100 km hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Z Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích sleduje kolega Tomáš Kolmistr. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. V Popoltavské se popojíždí od Zenkovy před Blanku. V Ekbelské směrem do Letňána se jede pomalej od Novopatské k Cínovecké. Na magistrále je plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy a také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den vám přeju. 3 minuty po 11:30 pokračuje pondělní dopolední Praha. Ať už nás posloucháte na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak děkujeme, že jste s námi. A před námi další téma dnešního dopoledne. Speciální tramvaj připomínající nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Ode dneška křižuje Pražské ulice, kde přesně ji potkáte, to vám řekneme zhruba za 10 minut. Do té doby třeba kapela Činasky anebo skupina Coldplay. Tak hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a DAB+.

0: To byl Robert Miles, posloucháte pondělní dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla připomíná v Praze speciálně vyzdobená tramvaj. Disident, spisovatel a dramatik se narodil přesně před 90 lety. Cestující tramvaj bude vozit do konce letošního roku. Projel se s ní i reportér Dominik Kučera. Dominiku, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Dominiku, jak cestující tuto tramvaj poznají? Jak vypadá?
1: Tramvaj má tmavě modrou barvu s bílými dvojitými pruhy na nástupních dveřích. Po bočních stranách jsou nalepená slova Havel 90. Součástí nápisu je také Havlův portrét, který v abstraktním provedení zdůrazňuje rysy jeho usmívající se tváře. Vevnitř cestující neuvidí příliš mnoho rozdílů od interiérů jiných tramvají. Výjimkou jsou plakáty v horní části tramvaje, které upozorňují na akce spojené s oslavami 90. výročí nedožitých Havlových narozenin.
0: Odkud bude tramvaj jezdit?
1: První jízda tramvaje věnované Havlovi mířila z pražského výstaviště na Staroměstskou. Pravidelně ale bude vyrážet z vozovny Vokovice a v pražských ulicích bude jezdit jako linka číslo 22. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana ji budou cestující potkávat do konce letošního roku.
0: Dominiku, setkali se cestující v Praze s tramvají připomínající Václava Havla už někdy v minulosti?
1: Ano, tramvaje věnované Václavu Havlovi v minulosti několikrát křižovaly pražské ulice. Například v roce 2023 vozila cestující v hlavním městě speciální tramvaj připomínající 30 let od Havlova zvolení prvním prezidentem samostatné České republiky. O 4 roky dříve při kulatém výročí sametové revoluce vypravil dopravní podnik repliku tramvaje, kterou využíval Havel v prezidentské kampani v roce 1989. Výzdoba této tramvaje v roce 2019 zahrnovala třeba loga Občanského fóra i fotky Václava Havla.
0: Prezidenta Václava Havla připomíná v Praze speciální tramvaj. Disident, spisovatel a dramatik se narodil přesně před 90 lety. A podrobnosti k tomu přinesl reportér Dominik Kučera. Dominiku, díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my se ještě podíváme na pražské silnice, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Vegbelské směrem do Letňance jede pomalej od Novopatské k Cínovecké. Plný zůstává Nuselský most před omezením v Legerově a Věčné se popojíždí od Karlova náměstí k IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Pondělí 5. října, Praha vysílá polední zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké poledne, Václave.
1: Dobré poledne.
0: Bylo 12 hodin.
2: Radní v Praze vybrali dodavatele pro výstavbu dopravního terminálu na Smíchově. Stavba vyjde na více než 6 miliard korun. Bývalému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. Do pražských ulic při té příležitosti vyjela speciální tramvaj. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Nový autobusový terminál na Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společnosti SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše Smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Jezdit tam budou například autobusové linky, které teď končí na zastávce na Knížecí. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. Součástí zakázky má být také výstavba parkovacího domu. Další práce na nádraží zajišťuje Správa železnic. Ta už v roce 2023 začala s modernizací vlakové stanice. Speciální tramvaj v pražských ulicích připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Tramvaj v tmavě modrém provedení zdobí portréty s nápisem Havel 90. Cestující bude vozit pravidelně na lince číslo 22. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: S touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku. Tramvaj bude vždy vyjíždět z vozovny Vokovice.
2: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas. Šéfredaktoři adresují výzvu všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
5: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
6: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
5: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Ve spolkovém sněmu to řekl prezident zahraniční rozvědky BND Martin Jäger. Rusko podle něj ale představuje nebezpečí jako žádná jiná země.
7: Russland führt einen Schattenkrieg.
8: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb. Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Patrik Šik vyhrál po druhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Denny.
9: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický. Hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám hrozně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády.
2: Judiska Tereza Bodnárová nepostoupila do čtvrtfinále mistrovství světa. Ve váhové kategorii do 52 kg prohrála s Japonkou Abeovou. A v Praze dnes jasno nebo skoro jasno, teploty 19 až 21 stupňů, slabý proměnlivý postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Tomáše Kolmestra.
10: Hezké poledne. Vekbelské směrem do Letňan počítejte se silnějším provozem, a to od Koubenovy k Cínovecké. Ucpaná je také Novopatská. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most je také silnější provoz, a to od Běchovic k Europarku. V Jeremiášově směrem do Řep dejte pozor za metrem Studulky, havarovala tam motorka, na místě je také záchranná služba a blokují pravý pruh. Plný zůstává Nuselský most před omezením v Legerově, také Vilzonova před omezením u muzea, a Věčné se popojíždí od Karlova náměstí k IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6,5 minuty po pondělním poledni posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem bude herečka, pedagožka a dlouholetá členka Činohry Národního divadla Martina Prajzová. Co se za 25 let změnilo v Národním divadle? Jak coby pedagožka vnímá nastupující generaci mladých herců? A proč se tak ráda vrací do svého rodného Znojma? To a mnohem víc s ní v následující hodině probereme. Tak hezký poslech.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch

0: Premiéru jednoho představení má čerstvě za sebou, další právě zkouší. Dáma, která dnes přijala mé pozvání, se v odmocněně ženy potkává na jevišti s Pavlou Gajdošíkovou, co by matka s učitelkou. Zatímco už v listopadu se díky Stavovskému divadlu ocitne v Amsterdamu 17. století, co by vdova a majitelka nevěstince. Mm-hmm. Vedle toho loni oslavila krásné výročí, 25 let v činoherním souboru Národního divadla a herectví učí také na DAMU. Mnozí z vás jistě poznali, že mým dnešním hostem, a moc si toho vážím, je Martina Prajzová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Martino, pojďme se věnovat rovnou tomu nejčerstvějšímu, což je samozřejmě Odmocněna ženy, premiéra 17. září, pokud se to správně
1: ano.
0: pamatuju. Vy tam na tom jevišti jste dvě. Je pro herce takováhle komorní věc náročnější než velká inscenace s celým souborem a množstvím rekvizit a tak podobně?
1: Ono každé má něco do sebe a něco je náročné v jiném ohledu. Vzhledem k tomu, že tady ta komorní hra, která je opravdu o dvou ženách a vy jste hodinu 20, hodinu 25 na jevišti vlastně jenom ve dvou a odkázány jedna na druhou, tak je tam samozřejmě větší odpovědnost za to, že vám vlastně nikdo nepomůže. A hlavně v tom představení ještě ke všemu vám jako nic dalšího nepomůže. Protože přece jenom já jsem zvyklá z té velké scény na to, že některou emoci, některou situaci nebo nějaký vibe tam přinese třeba světlo, hudba nebo prostě nějaká taneční company. Mm-hmm. Tak to tady ne. Tady jsou dvě herečky, jeden stůl a tři židle.
0: Není se kam schovat.
1: A není se vůbec kam schovat. Je to bílá stěna, před kterou my hrajeme. A vlastně já jsem se nějak paradoxně vrátila ke svým začátkům před nějakými 30 lety, kdy jsem ještě studovala na fakultě na JAMU, kde opravdu v tom blackboxu dostanete židli a stůl a partnera a děláte tam divadlo velký. Jo. Takže se to tak, když se to takhle jako vlastně okleští od všech těch efektů, tak vznikne něco jako velmi náročného pro herce, protože on cítí odpovědnost to naplnit sám. Tím, že tam je a že tam existuje, že tam přemýšlí a že prostě tam existuje. A kdežto v tom, na té velké scéně, když jste zasazený do takovéhohle obrazu, do takové třeba velké inscenace, tak tam zase samozřejmě je to velmi náročný v tom, že jsou na vás kladeny zase úplně jiné nároky, jako stát se součástí obrazu nebo vyplnit třeba tu představu toho režiséra takovou, že je to v nějakým stylizovaným prvku, než se to dá všechno dohromady, než se to soukolí všech těch hudeb, světel a veškerýho designu vlastně spojí v jedno to představení, to je hrozný hnidopíší práce. Takže já nemůžu říct, jestli je jedno těžší než druhé. Ale po dlouhý době vlastně od dob, kdy se uzavřelo divadlo Kolovrat jako komorní scéna činoherní Národního divadla, tak jsem si vlastně vrátila k té komorní činohře a nebyl to pro mě tudíž krok do neznáma. Vrátila jsem se k něčemu, co jsem kdysi dávno dělala, ale je to o poznání, teda úplně jiná zkušenost než to velké divadlo.
0: Nicméně povedlo se to podle mě celkem dobře. Já jsem to teda zatím bohužel neviděl, ale četl jsem na to velmi krásné ohlasy, četl jsem na to velmi pozitivní recenze, i na divadlo to má dost jako vysoké hodnocení. Byly tam předtím, předpokládám, ale určitě nějaké obavy, když jste to zkoušeli a když jste se...
1: Já myslím, že je zdravý mít obavy, když jste jakýkoliv tvůrce nebo umělec, protože bez obav z přijetí nebo z toho, jestli to bude pochopeno nebo jestli to bude rozumitelný, nebo jestli se to emocionálně někoho dotkne, si myslím, že do žádné tvorby vlastně člověk se nepouští. Jo. Ty obavy jsou zdraví. A mě teda upřímně vlastně překvapilo, ba až šokovalo, jak ta inscenace přijata byla, protože já jsem si myslela, že to téma, o které tam jde, je takové, že se mezi třeba ženama jako prolíná, že nějakým způsobem pulzuje tou společností, ale vlastně až pak jsem zjistila zpětně, když jsem se s některýma divákama bavila, kolik těch témat vlastně tam pro každého z nich bylo.
0: Aha.
1: A že si vlastně každá ta věková struktura napříč ženským pohlavím, ale i vlastně každá věková struktura napříč tím mužským pohlavím našla nějaké to téma tam sama pro sebe. A to pro mě bylo vlastně největším jako překvapením, že ta hra je takhle vrstevnatá a že to není pro nějakou úzkou výseč holky mezi 50 a 30, pojďte na to, to vás bude bavit. Ne, naopak, je to vlastně pro širokou diváckou základnu.
0: Ta hra je postavená tak, že se divák postupně má několikrát možnost přehodnotit, které z těch dvou žen vlastně fandí, která z nich má pravdu. Potřebujete, když přejdeme do trošku osobní roviny, vy sama své postavě rozumět, abyste si ji mohla nějak obhájit? A nebo umíte opravdu zahrát i třeba postavu, která vám není sympatická, kterou nemáte ráda? Jak to vnímáte?
1: No, i té postavě, která vám není sympatická, vlastně musíte do jistý míry jako ten interpret rozumět, protože ty motivace té postavy, který ona má, tak byť s nima nesouhlasíte, tak ale ona na základě těch motivací jedná. Mm. Takže vy jako musíte rozklíčovat, co jí k tomu vede, nebo proč je taková, co se jí stalo, proč takhle reaguje a proč ten její charakter je takový, jaký je. Takže ano, párkrát se mi stalo, že jsem hrála postavy, se kterýma jsem úplně bytostně třeba nesouhlasila. Nebo s jejich postojem k životu jsem nesouhlasila, ale musela jsem je jako rozebrat na prvočásti, protože kdybych tomu nerozuměla, tak si nemyslím, že jsem vůbec schopná jí hrát tu postavu. A někdy má samozřejmě člověk nebo herec tendenci nebo umělec tu postavu nějakým způsobem obhájit, že přece není takhle jednobarevná, že není takhle jednostrunná, nebo občas i já mám tendenci to tak jako trošku omlouvat, ale od toho je tam režisér nebo dramaturg, aby nás usměrnili v téhle touze ty negativní postavy vlastně obhajovat, protože ono někdy to zlo nebo ta negace ukázaná na tom jevišti je velmi důležitá prostě pro ten příběh samotný. No. A někdy tam má prostě i ta temná stránka zaznít. No.
0: Říká Martina Prajzová, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Praze teď spíše klidnější provoz, pomalej se jede ve Kbelské směrem do Letňan, nejde hodně kamionů, pomalej se jede z Novopatské až k Cínovecké, osobní auta projíždí rychleji. Na Štěrboholské spojce je silný transitní provoz směrem z Černého mostu k Průmyslové, také tam hlavně kamiony v pravém pruhu. Plný zůstává Nuselský most před omezením v Legerově, také Velzonova před omezením u muzea, vždy je to na 10 minut a stojí tam osobní auta. A Věčné se popojíždí od Karlova náměstí nahoru k IP Pavlova. Na dálnici D7 ještě dodám na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště kolona od sjezdu na Horoměřice asi na 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Mým dnešním hostem je herečka Martina Prajzová. A Martino, jednu premiéru máte čerstvě za sebou, to jsme probrali v tom minulém vstupu Odmocněná ženy. A další představení teď vzniká, protože vy teď zkoušíte Tulipánovou horečku, což je vlastně Nizozemsko, 17. století a šílenství kolem těch tulipánových cibulek. V jaké fázi teď vy aktuálně jste měsíc před premiérou se svojí postavou? Máte pocit, že už Beatrice, tu majitelku nevěstince a vdovu znáte, anebo ji pořád ještě poznáváte a hledáte?
1: Někdy se vám stane, a to se mně třeba děje velmi často u divadla, už vlastně se mi to děje celou tu dobu, co u divadla jsem, že některé ty postavy poznávám opravdu až třeba na poslední chvíli, až v posledních týdnech týdnem před tou premiérou, protože vám oblečou kostým, udělají vám masku a vlastně se to nějak teprve potom spojí s tou i představou toho režiséra nebo toho tvůrčího týmu a s tou představou, kterou máte vy sám. Ale tady v té komedii, já ji říkám investiční komedie, protože je to vlastně komedie o tom, jak jsme my lidé neustále náchylní k tomu, že se necháváme od někoho ožebračit a jdeme tomu hrozně jako ochotně naproti. Jo? A vlastně těch aktualizací na tu současnou dobu je tam spousta, byť se to odehrává teda v tomhle historizujícím prostředí. Ale to, že se vyšplhá cena tulipánové cibulky na takovou částku, že stojí jako byt, může zdánlivě znít nepochopitelně, ale my v tom žijeme, že jo? Nám se zase ceny bytu vyšplhaly na takovou částku, že si třeba v jiném státě, jiného kontinentu za to můžeme koupit prostě palác, jo?
0: Je to takže velmi aktuální.
1: Je to vlastně, se potýkáme s tématem, který je podle mě velmi živý. A já samozřejmě hraju figuru, která vlastní nevěstinec, místo, kde ta neřest vlastně kvete a ona se na ní živí, takže svým způsobem je to taková bezkrupulózní bytost, ale už trošku vošoupaná tím životem i věkem a má syna v takovém prazvláštním vztahu s ním žije, potřebuje ho oženit, což je taky problém mnoha matek, si myslím, docela aktuální, protože oni ti synové, vím, o čem mluvím, oni se nechtějí moc teď v posledních dobách vzdalovat od těch máminých sukní a z toho mama hotelu, takže vlastně je tam spoustu takových jako věcí, kterým bych měla rozumět, které bych měla mít jako ošahané tím životem, ale já čekám, ještě pořád jsem v takovém střehu a vyčkávám, protože při té komedii je vždycky samozřejmě nejdůležitější najít zdroj toho humoru. A ten vlastně my pořád ještě v té laboratoři toho zkoušení trošku jako hledáme a zkoušíme kudy kam, protože dělat humor už teda mám léty osvědčeno, že je to nejhorší a nejtěžší na tom divadle, jo? Protože tam na tom se dají jako velmi snadno vylámat zuby na komedii. Tam se prostě ukáže, no.
0: Takhle, nejtěžší jste říkala, že je učit. Ale k tomu to se ještě dostaneme. K tomu se ještě dostaneme. Ale jasně, chápu, v tom herectví je to opravdu ta komedie?
1: Je to komedie, no, protože tam se opravdu objeví to, jak strašně potřebujete k téhle disciplíně to řemeslo. Protože postavit gag, aby fungoval, říct větu, aby měla správnou poentu, umyslet vlastně třeba oblouk nějakého vtipu, který si stavíte celou scénu a on až na konci cinkne, nebo umyslet to, kdy je moje úloha v tom gagu důležitá a kdy se mám upozadit a naopak, to je opravdu o řemesle a musí na to mít člověk, mezi herci se tomu říká jako herecká inteligence, ale má to něco do sebe, jako člověk to opravdu musí umyslet a to, že je vlastně komedie, tragédie, která se děje někomu jinému, že jo, je pravda, protože ten člověk, který je v nějaký komický životní situaci, tak je v ní úplně vážně a ono až s odstupem to vypadá vlastně komicky, že jo.
0: Je vlastně pravda, že když se jako laik představuju ten proces vlastně vzniku představení nebo filmu, seriálu, čehokoliv takového, tak mám vlastně pocit, že to je možná nejjednodušší ta komedie, ale když to slyším nahlas.
1: Je to těžký to postavit, no, a ještě udržet nějakou třeba, to jsou pak další vrstvy, udržet míru nějakého vkusu, že jo, taky nějakého stylu, nějakého žánru. Tam je moc přidaných hodnot do toho, který se musí prostě pospojovat, no.
0: A Tulipánová horečka, to zkoušení je teď vlastně v jaké fázi konkrétně?
1: Pořád jsme ještě na zkušebně, už jsme se odlepili od stolu, jsme na zkušebně, stavíme ty jednotlivé situace, domlouváme se na tom vlastně, jakým způsobem se, protože se jich tam neustále množství těch situací střídá, takže se vlastně nějakým způsobem montuje to představení dohromady a pak nás čeká třetí fáze, kdy už se přesuneme na jeviště, tam se obyčejně zjistí, tam propadneme velký deziluzi, že nic z toho, co jsme si připravili na té zkušebně, neplatí, takže se jako vlastně začne od znova. No a pak přijde poslední fáze, kdy už prostě přivezou kostýmy scénu, začnou na nás svítit, začne se pouštět hudba, tahle ta inscenace je plná hudby, plná písní a různých jako choreografií, takže to bude náročný, ta poslední fáze, a tudíž my už to všechno musíme mít v téhle fázi jasný a ložený, takže teď docela dřeme.
0: A zároveň je to teda ten moment, kdy se konečně ukotví i vlastně podle té postavy.
1: Ano.
0: Říká Martina Prajzová, herečka a dáma, která je dnes mým hostem. Go!

0: Posloucháte Rádio Praha. Martina Prajzová je dnes mým hostem. Martino, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste loni, Martino, oslavila krásné výročí, 25 let, v činoherním souboru Národního divadla. Když si vzpomenete na Národní divadlo kolem roku 2000, kdy jste tam nastupovala a podíváte se na něj dnes, v čem je to podle vás úplně jiná instituce?
1: Úplně v tom nejzákladnějším. Ta instituce se mění tím, jak do ní přicházejí a odcházejí lidé. Mm-hmm. Protože ta instituce, tu netvoří ty domy, ani ty jeviště, ta jeviště, ani to zákulisí. To tvoří lidé, kteří tam prostě tvoří. A tím se samozřejmě ta instituce proměňuje. A já jsem tam vešla v době, já jsem poprvé vlastně stála na jevišti Národního divadla v roce 1996.
0: Aha.
1: V inscenaci Bloudění a Pítinského. A pak jsem se ještě na 3 roky vrátila zpátky do Brna, do Mahenky, protože jsem nějak se necítila připravená, ani ne tak na to divadlo, jako na to město.
0: Jako na tu Prahu.
1: Takže jsem se vrátila zpátky a pak vlastně přišla ještě jedna nabídka, na tu už jsem kývla vlastně s tím, že jsem se do Prahy odstěhovala. Ale to divadlo, ve kterém vlastně, já nejsem typ toho nostalgického herce, který vzpomíná na doby, kdy tam hráli tihle bardi. Nemám v sobě ten sentiment, i když je naprosto respektuju a uctívám. A velmi ráda na tu dobu vzpomínám, že jsem se tam potkávala s Pepíčkem Vinklářem, hrála jsem po boku prostě Borise Reznera, pana profesora Lukavského, paní Galatíkové, paní Chramostové. Tihle všichni po boku mém stáli, já jsem se od nich velmi zdatně učila. Ale vlastně netrpím nějakým žalem, že se to proměnilo, protože jsem si pak jako začala uvědomovat, že ve chvíli, kdy já jsem v těch 20 letech vstoupila do toho Národního divadla, tak těm bardům, okolo kterých já jsem chodila, jako byl Boris Reznar, Jiří Štěpnička, bylo tolik, kolik je teď mě, a já jsem k ním zhlížela jako k nějakým ikonám, a vlastně teď se to obrátilo, teď přicházejí noví mladí lidé do Národního divadla, na chodbách mi vykají na jevišti, když zkoušíme, tak za mnou tak opatrně přicházejí, jestli by mohli tady, a já se vlastně necítím být tím, kterým se třeba možná cítil ten Boris nebo ta Věra Galatíková v těchto letech, ale vlastně ta zkušenost, kterou tam zažijete v tom Národním divadle, je jako velká a nedá se změřit. Ale ta proměnlivost toho divadla je obrovská a já jsem za těch 25 let zažila několik divadelních šéfů. Zažila jsem několik podob souborů, i rozpadů a rozklížení souborů, jakým to prošlo. Ale vždycky vím, a dodnes to mám jako hluboko v sobě nějak zakořeněno, že je to pro mě pořád místo, kde se můžu setkat vlastně s tím nejlepším. A to je pro mě vlastně jako taková měrná jednotka toho a důvod toho, proč tam pořád setrvávám. Protože to začala jsem ho vnímat, to Národní divadlo, jako spíš takový meeting point k setkávání se s lidma, se kterýma bych se za normálních okolností nesetkala. Ať už jsou to režiséři, ať už jsou to tvůrci scény, kostýmů, ale i kolegové, protože teď je ten organismus takový živější, je tam spoustu hostů, my mezi sebou i víc fluktuujeme ten soubor. A vlastně, když se rozhlédnu kolem sebe, po všech těch vlastně souborech, jak fungují, tak pro mě je pořád tady tohle domovský soubor a taková kotva v životě, která mi dává takovou jako jistotu v tom, že pomyslně s tímhle přídomkem na vizitce prostě nemůžu dělat všechno.
0: Jakože s tím přídomkem členka činou.
1: Ano, ano, dává mi to nějakou takovou jako laťku i v tom, co si vybírám vedle a čemu se věnuju vedle. Ale hlavně, ať už je to, jak je to, já jsem člověk, který potřebuje někam patřit. I v té profesi, nejenom v tom osobním životě. Takže když se mě teď velmi často lidé ptají na to, proč jste tam tak dlouho, teď 25 let je opravdu dlouho, taky jsem si to předělila mateřskýma dovolenýma, mateřskýma povinnostma, ale já tam patřím ráda takhle dlouho. No.
0: Říká Martina Prajzová.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Situaci na silnicích sleduje Lukáš Miller. Dobré odpoledne. Dneska odpoledne ta situace je v Praze docela příznivá. V Praze ten provoz je teď aktuálně popolední spíše klidnější, bez zásadních komplikací. Pomalej se jede tradičně ve Kbelské směrem do Letňan. Jede hodně kamionů po víkendu, takže pomalej jedou už z Novopatské až k Cínovecké. Osobně auta projíždí rychleji. Stejná situace pak panuje i na Štěrboholské spojice. Tam je silný transitní provoz pro změnu z Černého mostu k Průmyslové. Také tam jsou hlavně kamiony v pravém pruhu, zastavují u sjezdu na Běchovice. Plný pak zůstává i pro osobní dopravu. Nuselský most na příjezdu do Legerovy je to kvůli omezení, tam je zabraný na konci Nuselského mostu prostřední pruh. Chvíli se zdržíte i ve Velzonově před muzeem. Věčné ulici se pak popojíždí z Karlova náměstí na IP Pavlova, to je na 10 minut. A dálnice D7 hlásí kolony na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova. Je to kvůli omezení u letiště Václava Havla a ta kolona začíná u Evropské, je pak asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je herečka Martina Prajzová. Martino, vy jste mi v předchozím vstupu řekla moc hezkou věc, a to, že jste člověk, který potřebuje někam patřit. A mě to vlastně nádherně nahrává na to, čím jsem teď chtěl pokračovat, protože já jsem četl na vašem Facebooku moc hezký příspěvek o Znojmě, ze kterého pocházíte. Jste už Pražák, anebo se pořád cítíte jako ten znojemský patriot? Já hledám to správné slovo.
1: To patriot je asi správný, no, rodák. Nestydím za to, že jsem se úplným Pražanem nikdy nestala. Mm-hmm. Ono to ani nejde se mezi vás rodilé Pražany nějak jako...
0: Já
1: taky
0: jsem středová.
1: Ne. Super.
0: Já jsem Moravák stejně jako vy.
1: Ale myslím si, že ta kosmopolitnost té Prahy je nějakým způsobem zdravá, protože spoustu mých kolegů vlastně pod nějakých třech seznamovacích větách zjistí, že jsme oba dva z Moravy nebo mimo Prahu, a že těch opravdu odrodilých Vltavou je úplný
0: ano.
1: minimum.
0: Ano.
1: A já mám třeba muže, který se opravdu narodil v Praze, v Chodské, uprostřed Prahy, je opravdu Pražan se vším všudy.
0: A ještě do té umělecké rodiny.
1: Ještě do té umělecké rodiny se narodil. A já jsem vlastně opravdu jako náplava v největším slova smyslu. Ale když se vrátím k tomu Znojmu, já jsem se nikdy nesnažila vlastně tu moravskou krev z té mojí krve nějak jako destilovat nebo odstranit. A nikdy mě k tomu taky nikdo nenutil. Vždycky jsem chápala, že je to určitým slova smyslu i jako vlastně přidaná hodnota, a že ten původ má člověk si chránit a být na něj hrdý, protože on vás svým způsobem, nějakým způsobem formoval v tom životě. A mě teda formovalo to Znojmo velmi, protože je to velmi specifický kraj, je to ještě ke všemu, jak se skládala moje rodina, od zemědělství, vinařství až po vlastně malířství, sochařství, to bylo takový jako pestrý, takže já tu moravskou krev v sobě nikdy nepopírám, taky teda nikomu moc úplně necpu, když vidím nějaký jako, že Ježišmarja, další Moravačka v Praze. Dlouho mě učili na JAMU, jak odstranit dialekt moravský, ale já jsem na ten původ hrdá a svýmu městu, který mě jako vlastně odchovalo až do nějaké maturity, mnohé vracím, protože si prostě myslím, že jednak tam mám velkou a širokou diváckou základnu, i čtenářskou základnu, a já tomu městu jsem opravdu dlužná to, že to bylo vždycky kulturní město a nějakým způsobem tu kulturu podporuje dodnes. A už jenom to, co se tam všechno v tom Znojmě děje, je pro mě obdivuhodný, že 8 kilometrů od hranic existuje barokní festival, že tam je divadelní festival, že tam opravdu lidé chodí do divadla na kvalitní inscenace. Včera tam hostovalo Dejvický. Jako, je to Znojmo, který má nějaký kulturní povědomí. Takže proto já se snažím všechno, co nějakým způsobem vyrobím v té umělecké branži, tak do toho Znojma buď přivést, nebo to Znojmo přivést na to, a jsem pořád jako vlastně napojená na to rodné město. A není to dáno jenom tím, že tam žije moje široká rodina a kamarádi, ale je to dáno tím, že jsem tomu Znojmu povinna, dobře, když odsud pocházím, tak já to budu říkat, že jsem odsud.
0: A když má Martina Prajzová pár dní volna, vypadá to tak, že prostě sedá do auta nebo na vlak a odjíždí do Znojma?
1: Jsem tam velmi často. Jsem tam vlastně, pokud to jde, a toho volného času teda samozřejmě mám úplný minimum, protože ještě ke všemu v tom národním ty víkendy jsou velmi obsazený těma představeníma a taky nedělám jenom to divadlo. Tak je toho času velmi málo, ale samozřejmě, že tam jezdím, protože tam mám maminku, takže tu prostě musím navštívit a chci ji navštívit. Ale hlavně, a to říká můj muž, že v momentě, kdy si jedu z dálnice D1, tak už u Jihlavy začnu mluvit v nářečí a je mi, jsem někdo jiný. Ve mně se něco zlomí a já, jak se blížím k tomu domovu, tak jako pouštím. Člověk změní ty kulisy, změní to prostředí, změní ty lidi a vlastně neuvěřitelným způsobem tam regeneruje.
0: Já to mám u těch návratů domů úplně podobně.
1: No,
0: takže
1: chce to, tu změnu to potřebuje.
0: Naprosto vám rozumím. Martina Prajzová je dnes hostem Rádia Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
3: Praze spíše klidnější provoz, pomalej se, ale jede ve Kbelské směrem do Letňan, jede hodně kamionů, pomalej se jede z Novopatské až k Cínovecké, osobní auta projíždí rychleji. Na Štěrboholské spojce je silný transitní provoz směrem z Černého mostu k Průmyslové, také tam hlavně kamiony v pravém pruhu, plný zůstává Nusilský most před omezením v Legerově, také Vlzonová před omezením u muzea, vždy je to na 10 minut, tam stojí i osobní auta. Věčné se popojíždí od Karlova náměstí nahoru Kýpe Pavlova a na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště kolona od sjezdu na Horoměřice asi na 10 minut. Tak a pokud se mi povede se tady překliknout, tak vám možná pustím i konec té dopravy.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým. Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc?

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je herečka Martina Prajzová. Martino, ještě bych se na závěr rád dostal k tomu, že učíte herectví na DAMU.
1: Ano.
0: Sama jste říkala, už jsem to během toho rozhovoru jednou zmiňoval, že to je opravdu jedna z nejtěžších věcí, které děláte. Byla jste smířená s tím, že to bude těžké, už když jste s tím začínala, už když vás oslovovali z DAMU? Když jste do toho šla, říkala jste si, tohle nebude nic jednoduchého?
1: Asi jo, já jsem takový poctivý člověk vůči všem disciplínám, kterým se věnuju, ale zase mám určitý druh nějaký spontaneity, že se do toho pustím. Už když jsem začala psát knížky, tak jsem nějak nemyslela příliš na to, co když jako se stane nějaký neúspěch, tak v nejhorším jsem si říkala, no tak nejhorším se to nebude prodávat. To je, co nejhoršího se mi může stát. Tady je to samozřejmě trošku něco jiného, protože vy jste odpovědný za ty mladý lidi. A ta odpovědnost je jako velká, protože oni v určitý fázi života vám opravdu naslouchají a věří a důvěřují. A už to nejsou ale na druhou stranu takový mladíčci a takové mladice a takový jako nevyzrálí lidi, kteří by jako důvěřovali bez hlavě. Takže vás i podrobujou různýmu zkoumání a potřebujou toho lídra, tý svý profese mít takovýho, kterýmu můžou uvěřit. Takže já jsem jim někdy dala i najevo, že jsem bezradná, že nevím, kudy dál a jak dál, protože jsem přesvědčená o tom, že by to na mě stejně poznali, protože jsou to lidi citliví a na tu školu se nedostane nikdo takový, který by tohle nerozklíčoval na tom protějšku. Jo. Takže já to přiznávám, když se dostanu do slepý uličky a nevím, jak dál. A taky jsem si vědoma, že tohle je obor, kdy si nemůžete stoupnout před tabuli a předat nějaký fakta, a pak je z toho vyzkoušet a změřit a zvážit a říct, takhle je to správně, takhle je to špatně. Ten obor je tak vágní a tak ty měřítka neexistující a založený i třeba na nějakých jako emočních vlnách a na nějakých sympatích a antipatích a na dojmech, že tam být jako spravedlivý je pro mě to nejtěžší, co člověk jako vůbec podstupuje. A proto si velmi často říkám, že je to ta nejodpovědnější práce, kterou vlastně jako můžete dělat. Protože tím způsobem, jako svým způsobem zasahujete i do života toho člověka, kdy vy mu třeba i v 21 letech řeknete, hele, asi jsme na těch přijímačkách nebo talentových zkouškách úplně neodhadli přesně tvůj potenciál, nebo naopak, hele, my jsme tě neodhadli vůbec, ty jsi vlastně mnohem lepší, my jsme tě tady 2 roky kritizovali a ty jsi udělal neuvěřitelný skok. A tuhle tu tíhu odpovědnosti cítím jako velkou.

0: asi všechno nejsem, protože hold na takové studiu se dáte, je strašně moc. A já těm studentům vždycky říkám, že, a to jsem si uvědomila já až opravdu teď ve svém věku, že se přihlásili na obor, kdy je za A bude neustále celý život někdo hodnotit. A zcela otevřeně a zcela nepokrytě. A ne vždy třeba správně. A za B se na ně pořád bude někdo dívat. A pokud na tohle nejsou připraveni, že se na ně bude dívat maskérka, kadeřník, fotograf, kameraman, režisér, všichni ti, co se prostě v té branži objevují, diváci, dramaturgové, režiséři, pořád jsou na vás upřeny něčí oči. Pak ještě ke všemu se tomu, k tomu přidají ty oči těch diváků, ale i v samoobsluze, i ve výřivce v lázních. A pokud na tenhle tlak té kombinace toho hodnocení neustále chodícího k vám a toho tlaku té pozornosti, jako nebudete dostatečně vyzbrojení, tak prostě se v tom oboru budete trápit. Protože ten tlak je velký, no. A mě třeba dodnes některý jako hodnotící soudy, všichni herci říkají, a já nečtu recenze, a já nečtu i divadlo, a já nečtu databázi knih, když vydám knihu. Ne, člověk, já si myslím, že je zdravý tam zajít a podívat se, ale ještě zdravější, a to je tak super schopnost, kterou ne úplně všichni máme, rozklíčovat, co si z čeho mám vzít. A to je to nejtěžší, jestli je to třeba ta konstruktivní kritika, která mě nějakým způsobem jako pomůže, i když zabolí a bodne. A nebo je to kritika, já si myslím, můj názor je, tak dobře, máte takový názor, paní, já mám názor jiný. Ale toho, jako zžít se s tím hodnocením je těžký a zvlášť v tom věku studentským, jsem si vědoma toho, jak moc těžký to ty mladí lidi mají.
1: A pokud na to někdo nemá v tomhle věku úplně vlohy to zvládat, dá se to naučit?
0: Asi dá. Já si myslím, že to je právě ta výhra téhle generace, která už má tu péči, kterou my jsme neměli. Já to vidím i na svých synech. My jsme neměli na základní škole nebo na střední nějakého školního psychologa. My jsme nevěděli, kam se obrátit, když se nám něco děje, když něčemu nerozumíme nebo když cítíme nějaký diskomfort. Na JAMU taky ne. Když jsem já cítila nějaký diskomfort, že prostě nezvládám třeba pohybové disciplíny, tak jsem si tak jako mohla jít pofňukat dolů do šaten. A nemohla jsem to s nikým řešit, jako nebyla tam žádná rezonanční deska. Oni tu rezonanční desku už teď mají a mají spoustu záchytných bodů, na který se můžou prostě obrátit a řešit to. A hlavně je to generace, která už je zvyklá to řešit. My jsme na to zvyklí nebyli, my jsme nebyli zvyklí na to, že se svýma slabinama máme a můžeme vůbec někomu otevřít a někomu je říct a svěřit se. A nějakým způsobem na základě toho růst. Takže v tomhle oni ty možnosti mají a je samozřejmě na to, a v tomhle já nejsem odborník, ale myslím si, že existuje způsob, jak se tomuhle dá naučit čelit a jak se tohle dá naučit zvládnout. Ale lepší samozřejmě je, když už ten člověk je nějakým způsobem svým osobnostním rozpoložením a nastavením k tomu povolání takhle předurčen.
1: Vidíte tu nastupující generaci nových herců nadějně?
0: Vidím. Každý rok se ta DAMU je přece jenom jako fakulta, která jako chrlí ne takové množství herců, jako všechny ty ostatní školy kolem nás. Těch herců se samozřejmě ročně chrlí neuvěřitelné množství.
1: Ale ne všichni mají školy.
0: Je to bohužel to trošku vlastně jako kazí tu kvalitu, to množství. Jo. Ale ta DAMU je pořád, ještě si myslím, drží určitou kredibilitu v tom, že z té školy nevychází lidé, kteří, u kterých opravdu ty talentové předpoklady nejsou jako prokázány. Takže každý rok si můžete všimnout, že z té školy vyjdou lidé, kteří svým způsobem do roka do dvou zazáří. To, že jestli zhasnou nebo nezhasnou, to už je jako pevně na nich. No. Ale z každé té generace, z každého toho ročníku, který opouští tu školu, vychází neuvěřitelně kvalitní kolegové.
1: Říká herečka Martina Prajzová, která byla dnes mým hostem. Moc děkuju za rozhovor.
0: Já také děkuju za pozvání.

0: Hity doprava. Informace. S vámi je Rádio Praha, je 13 hodin a ve studiu Václav Miller s aktuálními zprávami. Vašku, vítej.
1: Díky, Odo, hezké odpoledne.

0: Do základní školy v Újezdu nad Lesy se bude dál dovážet jídlo. Zaměstnanci kuchyně nemají negativní testy na salmonelózu. Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. A rezort průmyslu vyplatil startupům přes 900 milionů korun. NKÚ ale zjistil, že využívání peněz nemonitoroval. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kuchyně ve školních jídelnách v Újezdu nad Lesy dnes vařit nezačnou. Personál dokonce minulého týdne neměl negativní testy na salmonelózu, která se tam rozšířila před 14 dny. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel školy Libor Skála.
2: Momentálně kompletně dovážíme stravu. Máme tady na denní úklid uklízečku, která tedy se stará o tu dezinfekci takových těch kritických míst, jako jsou kliky a vypínače.
0: Nákaza se začala šířit poté, co zaměstnanci jídelny v Polesné ulici použili prošlá vejce. Salmonelózou se nakazilo 364 dětí a 35 dospělých. Celý případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Do 5. listopadu přijímá Ministerstvo kultury přihlášky do nového výběrového řízení na pozici ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. Nového šéfa hledá galerie od března, kdy ministr Otto Klempíř za motoristy odvolal tehdejší ředitelku Alicí Knást. První výběrové řízení zrušil rezort kultury na konci července. Národní galerie podle ministerstva čekají v následujících letech velké změny a investice, například výstavba nového depozitáře v Jinonicích nebo příprava rekonstrukce veletržního paláce. Galerii dočasně vede šéfka sbírky starého umění Olga Knotková. Jí i další dva finalisty původního výběrového řízení vyzval ministr k opakování účasti. Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo důsledky podpory řádně nesledovalo. Pokračuje jeho mluvčí Hana Kadečková.
3: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
0: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Při pokusu přeplout Lamaňský průliv z Francie do Británie zemřeli dva muži. Informovala o tom agentura AFP. Místní list La Voix du Nord napsal, že v neděli večer jihozápadně od města Calais vyplouval člun se zhruba 120 migranty mířícími do Británie. Asi 20 lidí se na palubu nevešlo a zůstalo ve vodě. Dva muži zemřeli a dvě ženy poleptal benzín, který se dostal do vody. Nelegální přeplouvání průlivu podle britských statistik letos pokleslo o 40% oproti loňsku. Stále tak ale do Británie připlouvá téměř 2000 lidí měsíčně. Lukáš Dostal vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 3-2 v prodloužení nad Floridou. Severoamerické NHL měl 29 zákroků. Karlu Vejmelkovi nestačilo 21 zásahů s Utahem. Prohrál na ledě New York Rangers 2-4. Filip Hronek asistoval u jednoho gólu Vancouveru, který ale doma padl s Vegas 2-3. V Praze dnes jasno nebo skoro jasno, teploty 19 až 21 stupňů a slabý proměnlivý, postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Máme tady pohled také na silnice, jak to vypadá, kde se aktuálně zdržíte, ví Lukáš Miller. Vítej, Lukáši.
5: Hezké odpoledne, tak vypadá to zatím docela dobře. V Praze ten provoz je spíše takový poklidnější. Na Štěrboholské spojice je silný transitní provoz, to znamená kamiony jedou směrem z Černého mostu k Průmyslové. Kolony jsou tam od Běchovic asi na 10 minut. Na jižní spojice směr Černý most se pak zpomaluje na konci Lanového mostu. Tam to zdržení je zanedbatelné. Na magistrále pak plný zůstává Nuselský most do centra před omezením v Legerově, to je na 10 minut. 10 minut se stojí také ve Vlzenově před omezením u muzea od Bulhara. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova a Slaného před omezením u letiště kolona od sjezdu na Kněžoves čekejte zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Nádherné 5. říjnové odpoledne na Rádiu Praha na 107,1 a také v DAP+. Je po 13. hodině a venku to vypadá, jako by bylo krásné babí léto. Ještě si ho musíme užít, protože v půli týdne by se to mělo lámat. No a kdo si dnes určitě užívá, tak jsou Elišky, majitelky jednoho z nejhezčích jmen v Čechách a hlavně nejoblíbenějšího, takže všechno nejlepší. Kdo s námi v příštích minutách? Poetika.
7: Už nehledám to.
4: Taky Offenbach a Norma Jean Martin. A nebo Leonie, Don't Worry. Ať se vám daří, ať už děláte cokoliv.

0: Redhoti s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 16 minut. No a protože je kolik je, tak je dohlasováno a rozhodnuto. Máme vítěze. Samozřejmě, protože je pondělí, tak ve vinilovém hlasování docela jasně triumfovali Faith No More a deska Angel Dust z roku 1992. Dneska si tedy dejte 55 minut z rozšířené deluxe verze desky, která patří k nejlepším projektům v historii roku, včetně legendárního hitu Lionela Richieho Easy. Všechno okoření navíc ještě muže se 6 oktávami v hlase Mick Patton. V dalším hlasování pak budou také legendy Boss, Bruce Springsteen a fenomenální deska Born in the USA a soupeřem mu budou hardrockový velikáni Yes 90125. To už je o příštím hlasování. Teď se pojďme podívat také na aktuální dopravu. V Praze zatím klidnější provoz, na Štěrboholské spojice je silný tranzitní provoz směrem z Černého mostu k Průmyslové, kolony jsou od Běchovic asi na 10 minut. Na jižní spojice směr Černý most se zpomaluje na konci Lanového mostu, na magistrále plný zůstává Nucelský most do centra před omezením v Legerově, také Vilzonova před omezením u muzea postává od Bulhara. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště je kolona od Kněževsi asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Radio Gaga a Queen, s vámi je Radio Praha. Máme tu zprávy ve 13.30 a Václava Millera.
1: Dobré odpoledne. Praha vypíše zakázku na obnovu podzemních prostor pod staroměstskou radnicí. Městská firma Praxity Tourism tam chce vytvořit novou expozici. Předpokládaná cena zakázky je 26 milionů korun bez DPH. Expozice s názvem Strážci Prahy bude založena na audiovizuálních technologiích. Součástí bude například videomapping nebo různé projekce. Neúspěšný kandidát motoristů do sněmovny Jakub Svoboda se má veřejně omluvit aktivistce a dokumentaristce Ivoně Remundové. Podle nepravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 o ní na Facebooku šířil lži. Sdílel totiž fotografii z demonstrace proti motoristům, kde podle něj aktivistka hajlovala. Podle soudu ve skutečnosti zdviženou rukou organizovala DAF. Svoboda tvrdí, že šlo o politický spor. Pokud se odvolá, případ bude řešit pražský městský soud. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret, mezi nimi třeba anestetikum, etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabionidy. Výrazně taky zrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu dostala trojice vědců Karl Dysadat, Petr Hegemann a Georg Nagel. Nobelovu výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu týkajícím se řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hegemann a Nagel objevili v jednobuněčné řase nový protein. Američan Dysadat ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller je s námi proto, aby řekl, kde jsou problémy na silnicích, i když je zatím poměrně klidný provoz.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz je takový poklidnější, bez zásadních komplikací, jede ale poměrně dost kamionů, takže třeba na Štěrboholské a jižní spojce, na Štěrboholské směrem z Černého mostu k Průmyslové, kolony jsou od Běchovic právě k Europarku k Průmyslové na 10 minut, menší zdržení je pak také na jižní spojce směr Černý most, a to na konci Lanového mostu, to zdržení je ale zanedbatelné. Na magistrále čekejte tradičně kolony jak ve Vlzonově od Bulhara k muzeu, tak také na Nuselském mostě do Legerovy. Navíc tam provoz na konci Nuselského mostu brzdí i uzavřený prostřední pruh kvůli opravě. Menší zdržení je pak věčné od Štěpánské nahoru na IP Pavlova. 10 minut se stojí v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich a na dálnici D7 připomínáme zdržení na výjezdu z Prahy směr Chomutov. Kolona začíná u Evropské a 15 minut se pokračuje krokem až do omezení u letiště. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne po 13. hodině a 30. minutě. Děti z Klokánku v Praze 8, kam se za chviličku vydáme, se budou stěhovat do nových bytů. Městská část pro ně opravila vilu v Bodnicích nedaleko Čimického údolí. A do té doby i Taylor Swift nebo Teddy Swims.

0: I saved the world today, Eurythmics s námi na rádiu Praha. Je 13 hodin 45 minut. Praha 8 připravila nové byty pro děti z tamního klokánku. Přestěhují se do dvou vil v Bohnicích. Navíc bude organizace schopná přijmout o 4 děti víc než doposud. Na nové bydlení pro děti se byl podívat i náš kolega Josef Beneda, který je teď se mnou ve studiu. Pepo, vítej.
1: Hezký den. Děti se budou stěhovat do opravené vily na kraji Bohnic nedaleko Čemického údolí. Ve dvoupatrové budově jsou celkem 3 byty, ve kterých bude bydlet 12 dětí. Dalších 8 dětí se přestěhuje do protějšího domu. Každý z bytů má 2 spací místnosti, kde budou děti spát po dvou. Zároveň tam mají k dispozici koupelnu a kuchyň, kde jim budou vařit tety a strýcové. Tak se říká pečovatelům, kteří se o děti nepřetržitě starají. Opravit vilu trvalo zhruba rok a půl a práce stále asi 8 milionů korun.
0: Víme přesně, kdy se děti budou moct do tohohle nového domu nastěhovat?
1: Pravděpodobně to bude až na začátku příštího roku. Jak jsem zmiňoval, část dětí bude bydlet ve druhé vile, která se ještě musí dokončit rekonstrukce. Vedení klokánku zároveň nechce předběžně stěhovat část dětí a část nechávat ve starých prostorách, aby to pro ně bylo spravedlivé. Částečnou nevýhodou nového bydlení je, že je dál od centra a pro děti bude složitější dostávat se do škol. Podle ředitelky Valentýny Brichta ale zároveň děti budou mít snazší přístup k přírodě a budou si moct více hrát venku na zahradě. Ještě doplním, že v budově je také takzvaný startovací byt, kam se budou moct nastěhovat starší děti.
0: Asi bychom také měli zmínit, kde žijí současně děti z klokánku.
1: Ano, v současnosti jsou ve 4. patře školy v Chabařovické ulici v Kobylistích. Konkrétně se jedná o jeden z prvních klokánků, který v Česku vznikl. Tamní byty jsou poměrně malé a nevyhovující. Celkem tam nyní žije 16 dětí, o které se stará 8 tet a strýců. V opravených vilách ale bude o jeden byt více, takže klokánek bude hledat další 2 zaměstnance. Lidé můžou organizaci zároveň podpořit, ať už zasláním peněz na transparentní nebo neveřejný účet, nebo můžou po domluvě s vedením klokánku darovat třeba drogerii, trvanlivé potraviny, hračky nebo oblečení.
0: Říká kolega Josef Beneda. Pepo, díky za informace a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A my jsme s vámi na silnicích, klidnější provoz stále v Praze zůstává, na Štěrboholské spojice ale narazíte na silný transitní provoz, je to směrem z Černého mostu k Průmyslové, kolony jsou od Běchovic asi na 10 minut, na jižní spojice směr Černý most se zpomaluje na konci Lanového mostu. Na magistrále zůstává plný Nuselský most do centra před omezením v Legerově, také Vilzonova před omezením u muzea postává od Bulhara, 10 minut se stojí i v Bělohorské z centra před Vypichem. Na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště je kolona od sjezdu na Evropskou asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Se 14. hodinou přichází Mirek Kasan a jsou tady aktuální zprávy. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo. Dobré odpoledne. Platily nestandardní dohody, vypověděla u soudu v kauze Dozimetr bývalá pražská radní Kordová Marvanová. Praha vybuduje nový domov pro seniory v historickém domě v Dejvicích. Společnost Seznam nepovažuje omluvu poslance Turka na Facebooku za splnění rozsudku. A bude převážně slunečno s teplotami dnes do 21, zítra do 23 stupňů, ráno místy s mlhami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bývalá pražská radní Hana Kordová Marvanová dnes svědčí v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii, platili nestandardní dohody nebo se obcházela pravidla, říká Hana Kordová Marvanová.
3: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
1: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, včetně třeba bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka nebo zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Praha zahájila opravu chátrajícího trojdomí v Šolínově ulici v Dejvicích. Dělníci upraví za 950 milionů korun historické domy na bezbariérové zařízení domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zhruba za 2 roky by tam mělo vzniknout zázemí pro skoro 100 klientů, uvedl to mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb. Po dokončení tak vznikne moderní a důstojné prostředí pro seniory, které spojí respekt k historické podobě budov s potřebami dnešní péče.
1: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabití právní moci rozsudku a pak případně věc se bude řešit exekucí. Pro Filipa Turka jde už o druhý podobný spor. Omluvit se musel taky organizaci Hnutí Duha. Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst na 4,94% HDP. Odhad deficitu pro letošek kabinet zvýšil ze 4,1 na 4,37% HDP. Vláda Roberta Fica původně slibovala do příštího roku snížit veřejný schodek na 3% hrubého domácího produktu, což je podle pravidel Evropské unie horní hranice. Později ale od tohoto cíle ustoupila. České fotbalisty čeká dnes večer trénink ve Wembley před zítřejším zápasem Ligy národů s domácí Anglií. Té před týdnem v Edenu podlehli 0-2. I proto zatím výběr trenéra Denis zůstává v elitní skupině bez bodu. Naposledy prohrál 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané deklasovali v Rijece Chorvaty 7-0. Utkání Anglie Česko začne zítra ve 8:45 našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno, s nejvyššími teplotami mezi 19 a 21 stupně Celsia. Zítra naměříme až 23 stupňů a bude slunečno. Ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které se budou během dopoledne rozpouštět.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu také Lukáš Miller a přehled toho, co se děje na silnicích po 14. hodině.
5: Hezké odpoledne, tak zatím se toho moc neděje. V Praze je i teď po druhé hodině spíše poklidnější provoz. Jede sice hodně kamionů na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové. Ty kolony jsou tam od Běchovic, ale jsou to hlavně právě ty kamiony v pravém pruhu. Levým pruhem osobní auta projedou rychleji. Na magistrále tradiční kolony na Nuselském mostě na příjezdu do centra před omezením v Legerově je to na 10 minut. Stejně tak se 10 minut stojí i v omezení u muzea, a to od Bulhara ve Vlzenově. Silný provoz je v Kutnohorské ulici a pak také v ulici Přátelství, všesměr Říčany. Kolony se tvoří na příjezdu do Měcholup i na průtahu u Hříněvsí. Celkově to zdržení od Štěrboholy na 15 minut. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Libici nad Cidlinou na 40. kilometru je omezení. Kolona z kilometru 42 je na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha. Je po 14. hodině a s vámi bude Lost Frequencies, LA Duhé, Ex Ambassadors a dokonce tato trojice. Pro tuhle hodinu je připravený Ital Damiano David. Nebo jeden z největších hitmakerů současnosti, Bruno Mars. Teď bych chtěl připomenout, že už 9. října, to je tento pátek, vyjde Půlnoční hřích, nové album skupiny Krištof. No a single z tohoto alba už je na světě od června. My ho pro vás máme právě teď.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Don't Cry Guns N' Roses, Rádio Praha 107.1 FM a také DAB+. Tahle píseň už od 2. září 1991. Nechce se věřit, že to je čtvrt století, co jsme si užívali poprvé tuhle píseň. I když je pravdou, že vyšla hned ve třech verzích, no ve třech verzích byla nahrána. Vyšla na jejich album Use Your Illusion 1, to je tahle verze, kterou jsme slyšeli, no a na Use Your Illusion 2, kterou vydali ve stejném roce, ve stejné chvíli, tak byla tahle píseň s upraveným textem. No a vůbec první nahrávka je z roku 1986. No a bylo to prý nahráno během nahrávání alba Appetite for Destruction. Pokud byste chtěli slyšet tuhle píseň živě na turné skupiny Guns N' Roses, je tu ta možnost, akorát je to trošku daleko. Jedou své turné, dostává se pomalu, ale jistě do finále. První koncert je 25. listopadu, bohužel v Singapuru. Ale dál to není o nic blíž, protože 29. listopadu je to Austrálie a další koncerty jsou také v Austrálii a na Novém Zélandu v Aucklandu se končí 17. prosince. Tolik tedy o Guns N' Roses.
1: Jen kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský.
2: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Jsme s vámi na silnicích. Dobrá zpráva je, že v Praze zůstává klidnější a provoz. Na Štěrboholské spojce se jedou ale pomalu k Lanovému mostu. 10 minut naberete od Běchovic k Průmyslové a jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále plný zůstává Nucelský most do centra před omezením v Legerově. Tady je to taky na 10 minut a stejných 10 minut se stojí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Menší zdržení je také věčné od Štěpánské na IP Pavlova. Silný provoz pak v Kutnohorské a ulici Přátelství směr Říčany. Kolony se tvoří na příjezdu do Měchol i na průtahu u Hříněvsí. Zdrží vás to celkově od Štěrbohol 15 minut. A ještě D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Libici nad Cidlinou na 40. kilometru je omezení a kolona z kilometru 42 na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Ve 14.31 jsou tu zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard a 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. Součástí zakázky má být taky výstavba parkovacího domu. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zájemci se můžou hlásit do 5. listopadu. Zároveň mají předložit koncepci rozvoje galerie na příštích 6 let. O vyhlášení konkurzu informoval rezort na Facebooku. Při pokusu přeplout Lamaňský průliv z Francie do Británie zemřeli 2 muži, informovala o tom agentura AFP. Místní list La Voix du Nord napsal, že v neděli večer jihozápadně od města Calais vyplouval člun se zhruba 120 migranty mířícími do Británie. Asi 20 lidí se na palubu nevešlo a zůstalo ve vodě. Hokejisté Českých Budějovic se v dnešní dohrávce 8. kola Tipsport Extraligy utkají s Brnem. Je to repríza předkola minulého play-off, ze kterého postoupila Kometa. Hrát se v jižních Čechách začne v 17.30. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. V Praze bude odpoledne slunečné s nejvyššími teplotami mezi 19 a 21 stupni Celsia. Zítra naměříme až 23 stupňů a bude také slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které se budou během dopoledne rozpouštět.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Müller je tady se sílícím provozem v Praze. Lukáši?
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze pozvolná sílí provoz, pomalej se teď jede obou směrně, jak po jižní, tak po Štěrboholské spojice, vždy před Průmyslovou. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak od Lanového mostu, ale převážně kamiony v pravém pruhu osobní auta zpomalují pouze nárazově. Plní se začátek k Belské ulice směrem do Letňan, asi 10 minut tam naberete z Hloubětí na Knovopatské. Na magistrále pak zůstává plný Nuselský most do centra před omezením v Legerově, zdržení 10 minut. 10 minut se stojí ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. Menší zdržení je i věčné od Štěpánska na IP Pavlova, to je asi na 5 minut, a na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova Slaného před omezením u letiště teď se tvoří kolona asi na 5 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 35 minut, za chvilku s námi Gwen Stefani, Benson Boone nebo také Oasis. No a Petr Jungmann, ten připomene dnešek nejen narozeniny Václava Havla, a to 90., které jsou ve znamení dneška. Už víc za 10 minut.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
2: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
1: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. Při ruském raketovém útoku na ukrajinskou obec Hroza na východě země zahynulo před 3 lety 59 lidí. Raketa zasáhla kavárnu, kde se sešly desítky lidí, aby uctili památku padlého ukrajinského vojáka. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
3: Ukombajím se stan malé, přijeli Drápalíka.
1: 80 má v pohodě i Drápalík.
4: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík sochu.
1: Herec Rudolf Hrušínský mladší. 75 má dneska punker povýšený na rytíře a nominovaný na Nobelovu cenu míru. Rodák z Irska, Sir Bob Geldof. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: V Praze sílí provoz, pomaleji se jede po jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou, pomaleji se jede také od Běchovic k Lanovému mostu, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Plní se začátek k Belské směr Letňany, 10 minut naberete z Hloubětína k Novopatské. Na magistrále je plný Nuselský most do centra před omezením v Legerově, zdrží vás to 10 minut a 10 minut se stojí ve Wilsonovi od Bulhára k muzeu. Menší zdržení je také věčné od Štěpánské na IP Pavlova. A na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště je kolona asi na 5 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Týdne. 4 novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým. 9. Na 5. místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapače si One Republic. Need Your Love je 4. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc?

0: Podle státního zástupce je poslanec Filip Turek hlavním viníkem červencové autonehody v centru Prahy. V pražském újezdě nad Lesy se salmonelózou nakazilo celkem 475 lidí. Po útoku dronu na tureckou loď v Černém moři zemřeli dva lidé. Plavidlo vezlo ukrajinské obilí. A bude převážně slunečno s teplotami dnes do 21, zítra do 23 stupňů, ráno místy s mlhami.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Státní zástupce označil poslance motoristu Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody na náměstí IP Pavlova v Praze. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Filip Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič utrpěl zranění. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Filip Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Salmonelózou se v újezdě nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Nafta zítra mírně zlevní. Za litr budou čerpací stanice smět účtovat nejvýš 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, oznámilo to ministerstvo financí. U benzínu se maximální cena nemění. Za litr tak dál bude možné účtovat nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Stát bude ceny pohonných hmot zastropovávat zatím do konce měsíce. Dva lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři, uvedly to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranice s Rumunskem. Měla přepravit ukrajinské obilí do Itálie, zasáhl ji ale dron. Na pomoc potápějící se lodi vyplula dvě záchranná plavidla. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. Zraněné přepravil do nemocnice vrtulník. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentána Vašerota 6-4 a 6-2. V zítřejším rozhodujícím utkání vyzve Lehečka od 11 hodin našeho času sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Bude to jejich pátý vzájemný duel. Z dosavadních čtyř vyhrál Španěl třikrát. Odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 19 a 21 stupně Celsia. Zítra se mírně oteplí, naměříme až 23 stupňů a bude slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které se budou během dopoledne rozpouštět.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Je to také Lukáš Miller a s ním i pohled na aktuální dopravu po 15. hodině.
4: Hezké odpoledne, tak v Praze už je silnější provoz, začíná odpolední špička, pomalej se stále jede po jižní a také po Štěrboholské spojce, vždy před průmyslovou. Kolony jsou jak od Běchovic, tak od Lanového mostu, je to vždy na 10 minut. Kolona asi na 10 minut je pak na jižní spojce i směr Smíchov, a to před Barandovským mostem. Plní se začátek k Belské ulice směrem do Letňan, kolony jsou z Hloubětína až k Novopatské, je to asi na 10 minut. Na magistrále zůstává ucpaná Vilzenová od Bulhara k muzeu na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně také na Nuselském mostě do centra. Regulován je i průjezd tunely Blanka, takže menší kolony jsou v Povltavské nebo i v Radlické ulici a v Bělohorské z centra kolona před křižovatkou Vypich od Břevnovského kláštera. Je to skoro na 15 minut. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne, je po 15. hodině, je tady pondělí 5. října. No a jak si 5. říjen uděláme, takový může být. Co se hudby týče, tak může být s Olivie Dean. Na rádiu Praha i James Morrison. Nebo hodiny a souhvězdy.
6: Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky, a tak čmárám doma marný zkratky, co vím.
3: A další skvělé hvězdy. Zůstaňte s námi.

0: James Morrison s námi na rádiu Praha. Je 15 hodin a 15 minut, je pondělí a je tedy dohlasováno a rozhodnuto. Máme vítěze ve vinylovém hlasování. No a docela jasně triumfovali Faith No More a jejich deska Angel Dust z roku 1992. Dneska si tedy s námi dejte 55 minut z rozšířené deluxe verze, která patří k nejlepším projektům v historii roku, včetně legendárního hitu Lionela Richieho Easy. Všechno okoření muše se 6 oktávami v hlase Mick Patton. No a v dalším hlasování budou také legendy a jejich 80kové desky. Boss Bruce Springsteen a fenomenální deska Born in the USA. Namátkou můžeme jmenovat takové hity jako Dancing in the Dark, také I'm on Fire, Glory Days anebo My Hometown. No a proti bossovi pak nastoupí art rockový velikáni Yes a jejich deska 90125. A na ní Over Lonely Heart, Leave It a další skvělé hity. Bude to všechno jen a jen na vás. Pokud nás slyšíte teď právě na silnicích, bude vás zajímat, co Lukáš Miller vidí.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je už silnější provoz. Kolony jsou třeba na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se tam jede jak od Běchovic, tak také v opačném směru z Lanového mostu. Jsou to sice převážně kamiony v pravém pruhu, ale místy zpomalují i osobní auta. A 10 minut naberete na jižní spojice i na příjezdu k Barandovskému mostu směr Smíchov. Pomaleji se jede od sjezdu na Pankrác. Ucpává se Kbelská ulice, zejména směrem do Letňan. 10 minut se popojíždí z Hloubětí na Novopatské a nárazové kolony pak pokračují až do Letňan. Ucpaná je na magistrále Wilsonova od Florence k muzeu, zdržení 10 minut. 10 minut se stojí také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Tam navíc stále překáží omezení v prostředním pruhu na konci Nuselského mostu. A regulovány průjezd tunely, takže menší kolony čekejte v Radlické nebo třeba i v Povltavské ulici. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hity, doprava, informace, teď s námi James Blunt. No a my si dáme zprávy v 15.30 s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Novinář Českého rozhlasu Jan Kaliba získal cenu Ondřeje Sekory v kategorii audio. Klub sportovních novinářů ho ocenil za série reportáží z letošního fotbalového mistrovství světa. I v předchozích dvou ročnících cen Ondřeje Sekory ovládli kategorii audio reportéři Radiožurnálu Pavel Petr a Jan Suchan. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů Celsia. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo i přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty, celkem zaplatil v přepočtu asi 15 000 korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil. Česká fotbalová reprezentace se musí v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa. Záložník Plzně s týmem odcestoval do Londýna. Reprezentace ale dnes na svém webu oznámila, že kvůli zdravotním problémům nenastoupí. Zápas začne zítra ve 8:45 večer. V Praze bude odpoledne slunečné s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí a bude slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které se budou během dopoledne rozpouštět.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu také Lukáš Müller s pohledem na pražské silnice.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz na pražském okruhu, se ucpávají příjezdy ke sjezdu na Ořech obousměrně, pomalej se jede jako od Jinočan, tak také od Lochkovského tunelu, zdržení vždy 10 minut. Navíc směrem k letišti v Lochkovském tunelu na 12. kilometru blokuje pravý pruh, nepojízdný kamion může překvapit. Pomalej se v Praze jede po spojkách Jižní a Štěrboholské, nejprve před Průmyslovou, od Běchovice Lanového mostu je to vždy na 10 minut, stejně tak se 10 minut postojí na jižní spojce i směr Smíchova, to před Barandovským mostem. V Ekbelské ulici se plní začátek směrem do Letňan, kolony jsou z Hloubětína až Novopatské, je to na 10 minut. Na magistrále zůstává plný Nuselský most do centra, je to na asi 10 minut v koloně, stejně tak se 10 minut stojí i ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. A 15 minut pak naberete v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne v 15 hodin 36 minut. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a my se přesuneme ke slavnostnímu zahájení nebo spíš stavbě tramvajové trati, která propojí Malovanku se Strahovem. Víc si o tom řekneme už za 10 minut.

0: Everybody Take Police, jeden z nejnádhernějších hitů, který kdy byl stvořen. S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAPA+. Vedení Prahy dnes slavnostně zahájilo stavbu nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Hotová má být příští rok. Jezdit tam budou dvě úplně nové linky. Mají nahradit autobusy a urychlit cestu například studentům. U poklepání na základní kámen na Strahově byl i kolega Richard Webs, kterého teď zdravím ve vysílání. Vítej, Dišo.
1: Hezký den, děkuji. Nová trať bude dlouhá 1,3 kilometru, povede z Bělohorské celou Vaníčkovou ulicí na konečnou smyčku sem ke Strahovskému stadionu. Její stavba má trvat zhruba rok a půl. Vybudování nové trati bude stát přes 800 milionů korun. Většinu z toho pokryje dotace z Evropské unie.
0: Víme, kolik bude na trati zastávek?
1: Ano, víme. Dělníci na trati vybudují tři páry zastávek. Malovanka, která bude společná se stávající tratí na Bílou horu, koleje Strahov a Strahov. A co se týká těch nových tramvajových linek, jde o 28 a 29. 29 pojede odsud ze Strahova přes centrum na Kubánské náměstí. 28 pak má být první studentskou linkou. Bude totiž spojovat koleje Strahov se školami v Dejvicích. Její jízdní řád pak bude reagovat na cyklus vysokých škol a v budoucnu by mohla jezdit také do Suchdola.
0: Tramvaje nahradí autobusy, jak jsme říkali, které teď jezdí na Strahov od metra Davidská a zpět. Bude to rychlejší? Jak dalece?
1: Zástupci hlavního města říkají, že tramvaj přepraví v jednotlivých spojích více cestujících. Díky tomu, že jsou oddělené od ostatní dopravy, pak má být cestování rychlejší a plynulejší. Ve Vaníčkově ulici a také na Vítězném náměstí pak bude jezdit méně autobusů. Má to tak ulevit nejen životnímu prostředí, ale také přetížené dopravě, hlavně ve špičkách. Pomůže to také třeba studentům, kteří jezdí na místní koleje, i sportovcům mířícím na stadion.
0: To není jediná trať v Praze, která momentálně vzniká. Ty víš, i jaké jsou další?
1: Ano, je to třeba trať na Václavském náměstí, která propojí stávající trati ve Vinohradské a Jindřišské ulici. Ta má být hotová příští rok. Dále pak dopravní podnik staví třeba trať v Počernické ulici, po které pojedou tramvaje na sídliště Malešice, anebo tu, která propojí Žižkov s Jarovem. A tento týden zástupci hlavního města zahájí také budování trati Libuš Nové Dvory.
0: O tramvajových tratích, a to těch nových, jsme mluvili s kolegou Richardem Websem. Ríšo, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Pokud sedíte za volantem, bude vás zajímat, co má na srdci Lukáš Miller. Lukáši?
2: Hezké odpoledne, tak v Praze silný odpolední provoz, kolony třeba na jižní a štěrboholské spojice, a to vždy před Průmyslovou ulicí. Pomalej se jede jak od Běchovic směrem na Lanový most, tak také od sjezdu na Zahradní město, to je směr Černý most. To zdržení vždy 10 až 15 minut. Na magistrále pak vázne provoz na příjezdech do centra, a to jak po Nuselském mostě, zdržení asi 10 minut, tak také ve Velzenově 15 minut se stojí od Florence k muzeu, a plná je i Ječná, teď se stojí od Tančícího domu přes Karlovo náměstí až na IP Pavlova. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony, to znamená, jsou tím pádem v Povltavské ulici v Troji, třeba také v Patočkově na Břevnově. Hodně zaplněná je i Radlická, ta stojí už od motorletu směr tunely. Na Pražském okruhu kolony mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5, také od Lochkovského tunelu. Navíc v Lochkovském tunelu směr letiště stále překáží i nepojízdný kamion v pravém pruhu. A zdržení je pak v Bělohorské z centra před Vypichem na 15 minut a plní se i Argentinská na průtahu Holešovicemi směrem na most Barikádníků. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u Břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem Břevnovského posvícení je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Katy Perry s námi na rádiu Praha, je 16 hodin, do studia právě přišel Mirek Kasan a přinesl aktuální zprávy. Jsou aktuální, Mirku?
1: Určitě, vždycky.
0: Výborně, jdeme na ně.
1: Dobré odpoledne. Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Ex-prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. Do pražských ulic při té příležitosti vyjela speciální tramvaj. Spojené státy po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny. A bude převážně slunečno s teplotami dnes do 21, zítra do 23.

0: 20 stupňů, ráno místy s mlhami.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policii se nepodařilo zjistit, kdo pilotoval dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Incident se stal ve výšce víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Pokračuje policejní mluvčí Kropáčová.
2: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
0: Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, když se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak s žádným nesrazil. Dvě pražské městské části se zapojují do podzimní kampaně na recyklaci starých mobilních telefonů. Lidé je mohou odevzdávat na radnicích Prahy 13 a 15. Odborná firma mobily ekologicky zpracuje a za každý kus dá 10 korun na aktivity Jedličkova ústavu. Sběr telefonů v rámci podzimní kampaně potrvá do 13. listopadu, uvedl manažer projektu Jiří Šmejkal.
3: Za každý odevzdaný mobil se navíc lidé můžou na našich internetových stránkách zaregistrovat do soutěže. Na konci roku pak vylosujeme výherce, který získá roční rodinnou vstupenku do pražské zoo.
0: Speciální tramvaj v pražských ulicích připomíná nedožité 90. narozeniny prezidenta Václava Havla. Tramvaj v tmavě modrém provedení zdobí portréty s nápisem Havel 90. Cestující bude vozit pravidelně na lince číslo 22, pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: S touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku. Tramvaj bude vždy vyjíždět z vozovny Vokovice.
0: Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie, informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny Fairford zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Iránu. České fotbalisty dnes večer čeká trénink ve Wembley před zítřejším zápasem Ligy národů s domácí Anglií. To je před týdnem v Edenu podlehli 0-2. I proto zatím výběr trenéra Denny zůstává v elitní skupině bez bodu. Naposledy prohrál 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané deklasovali v Rijece Chorvaty 7-0. Pokračuje reprezentační obránce Michal Sáček.
5: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
0: Utkání Anglie-Česko začne zítra ve 8:45 večer našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zítra se o 2 stupně oteplí, naměříme až 23 stupňů a bude slunečno. Ráno ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které se budou během dopoledne rozpouštět.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Baba bílé to je i na silnicích, sluníčko může osvítit, no ale když stojíte v koloně, tak to není až tak hrozné. Kolony ty mapuje teď Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak několik jich v Praze je, už je silná odpolední špička, kolony třeba na jižní Štěrboholské spojice vždy před průmyslovou, pomalej se jede od Hradecké dálnice D11, také od Spořilovské, to je vždy na 15 minut. Komplikace jsou v Holešovičkách, v úsměrem z centra, kousek před Bulovkou je tam hlášená nehoda, kolona je tak přes celou Argentinskou a stojí se už také z tunelu Blanka, navíc musí průjezd tunely regulovat, takže kolony jsou tak třeba i v Patočkově na Břevnově, v Radlické nebo i v Dobřížské od Barandovské. Pražského mostu vždy směr tunely. Na magistrále zůstává plná Velzenovald, Florence k muzeu, také konec Nuselského mostu do centra. Pomalu se jede i po Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou z Lochkovského tunelu i z plzeňské D5 vždy asi na 15 minut. A stojí se třeba také v Bělohorské z centra před Vypichem, tam to zdržení 10 až 15 minut. A pomalu se jede Vekbelské směrem do Letňán, je to na 10 minut z Hloubětína a ucpává se třeba i Libeň směrem z centra v okolí Palmovky. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 16. hodině, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a pokud vás zajímá, kdo s námi dál v téhle hodině, tak mohu říci, že Eva Farná a Miraj. Společně písně Vzpomeneš si. Mimochodem Eva Farná má za sebou úspěšně letos Eden, dokonce několikrát. No a Miraj se na něj těší příští rok. Pokud vás zajímá datum 12. června. Dál u nás taky Somber anebo Chaperone. A další hudební hvězdy, ať se vám daří.
1: Rádio Praha. A Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: námi je Rádio Praha, je 16 hodin a 17 minut. Střelci, Franz Kafka a spoustu pestrých barev. Tak přesně tohle společné má Zlatá ulička. Byli jste tam kdy naposledy? A co je pravda a co je fikce? A jak to bylo o alchymistech Rudolfa II.? Všechno tohle se můžete dozvědět mimo jiné i na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Máte-li rádi pražskou historii, určitě tam zavítejte. My zavítáme ale na silnice s Lukášem Millerem.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze silný odpolední provoz a komplikace v ulici v Holešovičkách z centra před Bulovkou. Tam řeší nehodu a ucpaná je tomu kvůli tomu hlavně Argentinská z Holešovic. Zdržení na průtahu skoro 20 minut. Musí také regulovat průjezd tunely, takže kolony třeba čekejte v Povltavské, v Radlické, plní se i Patočkova na Břevnově a Dobřížská. Ta popojíždí před vjezdem do tunelu už od Barandovského mostu, je to skoro na 20 minut. Pomalu se jede také po spojkách po jižní a Štěrboholské, kolony před průmyslovou jsou jak od Spořilovské ulice, tak také v opačném směru od Hradecké dálnice D11, je to na 15 minut, plní se pak i průmyslová od Českobrodské k jižní spojce. Kolony jsou pak také na magistrále ve Vilzenově od Florence k muzeu nebo na Nuselské mostě, kolony i věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. A na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, pomalej se jede od Plzeňské D5 a také z Lochkovského tunelu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Chaperone nás přivedla ke zprávám v 16.30 na Rádiu Praha. Jsou tu s Mirkem Kasanem.
1: Krásné odpoledne. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard a 200 milionů korun bez DPH. Postaví ho sdružení vedené společností SMP Construction. Dnes to schválila městská rada. Terminál má vzniknout na střeše smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. Součástí zakázky má být také výstavba parkovacího domu. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzvali politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zájemci se můžou hlásit do 5. listopadu. Zároveň mají předložit koncepci rozvoje galerie na příštích 6 let. O vyhlášení konkurzu informoval rezort na Facebooku. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Hokejisté Českých Budějovic se v dnešní dohrávce 8. kola Tip Sport Extraligy utkají s Brnem a bude to repríza před kola minulého play-off, ze kterého postoupila Kometa. Hrát se v jižních Čechách začne za necelou hodinu. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. O zbytek odpoledne bude v Praze slunečno s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí a bude taky slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které se budou během dopoledne rozpouštět.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme za dopravou a tudíž za Lukášem Hillerem.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silný provoz na hlavních tazích, navíc komplikace v ulici v Holešovičkách z centra před Bulovkou, tam řeší nehodu a překáží hodně ucpaná, je tak kvůli tomu argentinská z Holešovic na 25 minut a musí výrazně regulovat i průjezd tunely Blanka. Kolony jsou tak v Dobřížské od Barandovského mostu, také v Radlické, Plzeňské i Patočkově do centra, zdržení často 15 až 20 minut směr tunely. Kolony jsou pak také na spojkách jižní a Štěrboholské před Průmyslovou od Hradecké dálnice D11, také od Spořilovské, to je vždy na 15 minut. Na magistrále pak ucpaný Nuselský most do centra před omezením v Legerově zdržení 10 minut. 10 minut se stojí ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. Kolony jsou pak třeba také v Bělohorské z centra před Vypichem na 15 minut a na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede z plzeňské D5, také z Lochkovského tunelu. Je to vždy asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16.34, to je aktuální čas. No a za chviličku otevřeme pražské tipy s Jirkou Šteflem. Do té doby s já Sean Paul nebo James Arthur.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a teď je tu čas pro Jirku Štefla a jeho pražské tipy.
1: Na výstavišti v Holešovicích startuje Design Block, největší český festival designu a módy, který letos spojuje současný design s tématem světla. Akce od úterý do neděle nabídne výstavy, umělecké instalace, modní přehlídky, přednášky, workshopy i diskuze. Hlavní program najdete v průmyslovém a nově otevřeném veletržním paláci. Další instalace jsou pak v Letohrádku královny Anny nebo Galerii Rudolfinum. V kulturním prostoru Nová spirála se zase uskuteční konference o designu a architektuře a módní přehlídky. Na své si tam přijdou dospělí i děti. A botanická zahrada vás zve na výstavu Chili papriček, která do soboty nabídne pestrou paletu nejrůznějších odrůd, ochutnávky i prodej výrobků z chili. Každý den od 13 hodin se můžete vydat taky na komentovanou prohlídku a zjistit něco víc o pěstování, rozmanitosti i využití těchto pikantních rostlin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dopravou sleduje Lukáš Miller a řekne nám, kde to nejvíc vázne.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silný provoz na hlavních tazích, pondělní odpolední špička, lepší situace je ale v ulici v Holešovičkách, centra před Bulovkou byla nehoda, ta už by měla být teď odklizená, kolony se budou rozjíždět, zdržení je ale výrazné třeba v Argentinské přes celé Holešovice a také musí regulovat výrazně tunely Blanka, takže kolony jsou třeba v Dobřížské od Barandovského mostu do Mrázovky na 20 minut, plní se i Radlická, třeba Povltavská, Patočkova nebo i Plzeňská směr tunely Blanka. Komplikace jsou také na Balabence v křižovatce Českomoravské a Sokolovské. Přímo uprostřed křižovatky se tam srazila dvě auta. Je to větší nehoda, auta jsou hodně poškozená a blokují křižovatku, takže čekejte kolony ze všech směrů. Kolony pak čekejte i na jižní a Štěrboholské spojice. Provozem se popojíždí od Černého mostu, také od Spořilovské k Průmyslové, je to na 20 minut. 20-minutové kolony jsou pak i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5 a také od Strakonické ulice. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je 17 hodin, ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan se zprávami. Mirku, dobrý den.
1: Hezké odpoledne, je tady Vláďa Malošík. U soudu v kauze Dozimetr dnes vypovídala bývalá pražská radní Kordová Marvanová. Mluvila o nestandardních dohodách. Praha 8 zajistila nové bydlení pro děti z Klokánku. Při ruském bombardování Charkova zemřeli 3 lidé, zraněných jsou skoro 40. A zítra

0: Zítra bude slunečno s teplotami do 23 stupňů, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes svědčila v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii. Platili nestandardní dohody nebo se obcházela pravidla, říká Hana Kordová-Marvanová.
2: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba opravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
0: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, včetně třeba bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka nebo zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Děti z Klokánku v Praze 8 se budou stěhovat do nových bytů. Městská část pro ně nechala opravit vilu v Bohnicích. Na začátku příštího roku chce dokončit rekonstrukci druhého domu. Celkem tam bude moci bydlet 20 dětí, popisuje předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková.
3: Co je pro mě nejdůležitější, že se vlastně rozšíří kapacita o jeden byt, protože v současné době opravdu ty kapacity jsou v celé České republice nevyhovující. V momentě, kdy budou obě dvě ty vily, tak je přestěhujeme, protože nechceme část dětí nechávat ve starých podmínkách a část vlastně přestěhovat.
0: Oprava vily trvala zhruba rok a půl a stála asi 8 milionů korun. Pražský magistrát nechá opravit 2 kaple ve vazebních věznicích Ruzyně a Pankrác. Rekonstrukce by měla začít do 2 měsíců. Odhadované náklady jsou 660 tisíc korun. Na obnově prostor se budou podílet i sami vězňové. Pokračuje předseda výboru zastupitelů pro kulturu Jan Wolf z KDU-ČSL.
4: Duchovní služba ve věznicích je pro veřejnost velmi levným a účinným nástrojem pro změnu smýšlení vězňů, když během právě toho výkonu jejich trestu a následného zapojení po ukončení trestu do většinové společnosti.
0: Rusko svrhlo nejméně 3 letecké pumy na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů zahynuli 3 lidé a 39 dalších utrpělo zranění, z toho 3 děti.
5: Starosta Charkova Ihor Terechov na sociálních sítích upřesnil, že letecké bomby dopadly na sklady i obytné domy ve Slobidském obvodu a na místě vypuklo několik velkých požárů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že 2 ruské drony zaútočily na tureckou loď plující v neutrálních vodách Černého moře. Loď vezla náklad kukuřice. Posádku tvořili Indové a Azerbajdžánci. Kapitán při útoku zahynul a asi 2 námořníci byli zranění. Zelenský proto vyzval k tlaku na Rusko a obnovení bezpečné plavby v Černém moři. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentána Vašerota 6-4 a 6-2. O třetí turnajový titul v kariéře se Lehečka zítra od 11 hodin dopoledne našeho času utká se 7-násobným grandslamovým šampionem a světovou trojkou Španělem Carlosem Alcarazem. Večer a v noci bude v Praze jasno až skoro jasno. K ránu se začnou místy, hlavně v údolích, tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 6, na okrajích města až na 4 stupně Celsia. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno s nejvyššími teplotami mezi 21 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jsme opět ve spojení s dopravním infocentrem a Lukášem Millerem, který pro nás sleduje dopravu v Praze a okolí. Lukáši, jaká je situace?
7: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz, navíc komplikace nově na jižní spojice směrem na Černý most, kousek za Spořilovskou je hlášená nehoda, kolona se táhne od magistrály asi na 15 minut. Pomalý provoz pak na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou ulicí. regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony před Vězdy do nich jsou v Dobřížské od Barandovského mostu, plní se třeba i Radlická, ta stojí od Motorletů, kolony jsou ale i v Povltavské na Břevnově, také v Plzeňské na Smíchově a ucpává se i Povltavská ulice v Troji směrem tunely Blanka. Na magistrále zůstává plný Nuselský most do centra, je to kvůli omezení v Legerově ulici, zdržení okolo 15 minut od Kongresového centra, 15 minut se stojí v koloně i ve Vlzenově od Florence k muzeu. Plná je pak Ječná z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Komplikace jsou v křižovatce Balabenka, to znamená křižovatka Českomoravská a Sokolovská. Přímo v křižovatce se tam srazila dvě osobní auta, blokují tu křižovatku, čekejte kolony. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Máme 7 minut po 17. hodině a pondělní večerní Praha je tady se vším, co k ní patří. Třeba víte, že u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla jezdí v pražských ulicích speciální tramvaj. Svést se v ní můžeme do konce roku a víc si řekneme už za pár minut. A přidáme i další skvělé písničky, ostatně s těmi už čeká třeba Taylor Swift. Kapela Činasky. Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zradu. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Tohle byly Roxette na rádiu Praha, je krátce po 17:45. Prahou nově jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla. Bývalý prezident, dramatik a disident by dnes oslavil 90. narozeniny. Do konce letošního roku bude tramvaj vozit cestující na lince 22.
1: Tramvaj je celá modrá, na bocích má nápisy Havel 90 s portrétem prezidenta v abstraktním provedení, které zdůrazňuje rysy jeho tváře. Jdu se podívat do kabiny řidiče tramvaje za panem Stanislavem Rückerem. Vstupuji tady do kabiny.
2: Samozřejmě já jsem pana Havla zažil jako prezidenta, jsem i pod něm sloužil u hradní stráže, takže samozřejmě mám k němu pozitivní vztah.
1: Z kabiny se jdeme podívat přímo do tramvaje. Jsou tu vylepené plakáty, které například upozorňují na akce spojené s výročím nedožitých narozenin Václava Havla.
2: Tramvaj hledím jako na vozidlo. Je hezká, vizuálně pěkná a určitě cestujícím bude líbit.
1: Dodává řidič Stanislav Rücker z pražského dopravního podniku. Na výzdobě tramvaje se podílela první prezidentská knihovna. Podle člena její správní rady, hudebníka Michaela Kocába, tramvaj jako každodenní dopravní prostředek částečně vystihuje Havlovy postoje.
3: Ta tramvaj vlastně symbolizuje to, co Havel neustále zdůrazňoval, to je ta občanská společnost. Najdete nepříliš věci, které jsou plně nezávislé na politice. Těžko bude vláda rozpočtem nějak omezovat prostě provoz tramvaje. Tramvaje tady jsou, slouží lidem.
1: Speciálně upravená tramvaj bude jezdit na lince 22. Říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Tramvaj bude vždy vyjíždět z vozovny Vokovice. No a s touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku.
1: Podle Hofmana je speciální tramvaj poslední akcí magistrátu k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin.
4: Z pohledu magistrátu ty připomínky završujeme právě touto akcí. Jinak jsme měli sérii několika akcí. Tou největší byla bezesporu 21. září, kde jsme mimo jiné slavnostně odhalili i lavičku Václava Havla.
1: Tramvaje věnované Václavu Havlovi v minulosti několikrát křižovaly pražské ulice. Například v roce 2023 vozila cestující tramvaj připomínající 30 let od Havlova zvolení prvním prezidentem samostatné České republiky. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: No a s Lukášem Millerem se vracíme na silnice. Lukáši, jak to vypadá?
5: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silná odpolední špička, navíc komplikace na jižní spojce směrem na Černý most, kousek za Spořilovskou je hlášené nepojízdné vozidlo, blokuje jeden z pruhů, kolona se tak táhne od magistrálie skoro na 15 minut. Pomalý provoz pak na spojkách, tedy na jižní a Štěrboholské, pak obou směrně i na příjezdu Průmyslové, a to z Lanového mostu i od Běchovic, tam čekejte dalších 10 minut navíc. Regulují průjezd tunely, takže kolony před nimi jsou zejména v Dobřížské od Barandovského mostu, to je skoro na 25 minut. Zdržíte se ale také v Radlické od Motorletů, stojí se i v Plzeňské, Povltavské nebo v Patočkově do centra. To zdržení často 15-20 minut. Komplikace jsou v křižovatce Balabenka, tedy v křížení Českomoravské a Sokolovské ulice. Tam se srazila dvě osobní auta, blokují prostředek křižovatky, na místě jsou hasiči, záchranáři a tvoří se kolony zejména od Palmovky. A plná je pak i cesta z Karlína směrem na Palmovku, třeba Zenklova nebo i Rohanské nábřeží je dost ucpané. A na pražském okruhu se ucpávají příjezdy ke sjezdu na Ořech, pomalu se tam jede od plzeňské D5, také od Lochovského tunelu, je to vždy na 15-20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů, kdy

0: Je téměř půl šesté. Ve studiu Rádia Praha je už se zprávami připravený Mirek Kasan, kterého stejně jako mě netěší vysoké ceny pohonných hmot. No, víc se dozvíme i ve zprávách.
1: Dobré odpoledne. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to 45 korun a 97 haléřů. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů Celsia. Rána ale budou chladnější, místy se taky objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Při pokusu přeplout Lamaňský průliv z Francie do Británie zemřeli dva muži, informovala o tom agentura AFP. Místní list La Voix du Nord napsal, že v neděli večer jihozápadně od města Calais vyplouval člun se zhruba 120 migranty mířícími do Británie. Asi 20 lidí se na palubu nevešlo a zůstalo ve vodě. Česká fotbalová reprezentace se musí v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa, oznámila to na svém webu. Záložník Plzně s týmem odcestoval do Londýna kvůli zdravotním problému, ale nenastoupí. Zápas začne zítra ve 8:45 večer. Večer a v noci bude v Praze jasno až skoro jasno. K ránu se začnou místy, hlavně v údolí, tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 6, na okrajích města až na 4 stupně Celsia. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno s teplotami do 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Jak to vypadá teď po půl šesté? To už je otázka na Lukáše Millera.
3: Hezké odpoledne, tak stále stejně v Praze silný provoz a kolony a komplikace. Třeba na jižní spojce směr Černý most a Spořilovskou, tam stále překáží nepojízdné auto a kolona. Je tak stále od magistrály skoro na 15 minut. Pomalý provoz pak na spojkách pokračuje obousměrně před Průmyslovou, z Lanového mostu i od Běchovice na 10 minut. Stále je poměrně výrazně regulován průjezd tunely Blanka. Největší kolony jsou v Dobřížské, teď už z jižní spojky začínají před Barandovským mostem. Zdržení pak do Brázovky skoro půl hodiny. A zdržení je před tunely také v Radlické, Povltavské i Patočkově. Komplikace přetrvávají v křižovatce Balabenka, v křížení Českomoravské a Sokolovské. Tam odklízí nehodu dvou osobních aut, na místě hasiči, záchranáři. Kolony jsou tak zejména od Palmovky. A ucpává se i trasa z Karlína směrem na Palmovku, po Rohanském nábřeží a následně i Zenklově. A na magistrále zůstává plný na příjezd do centra po Nuselském mostě. Je to kvůli omezení na začátku Legerovy asi na 10 minut. 15 minut se stojí ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl šesté a s vámi je stále pondělní večerní Praha. Nový terminál v Praze na Smíchově propojí vlaky, metro, tramvaje i autobusy. Pražští radní dnes vybrali firmu na jeho výstavbu. Kolik bude stát a kdyby mohl být hotový, to si řekneme už za okamžik. Ještě muzika, to přináší skupina Poetika.
6: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si
0: spíval. A taky Dua Lipa. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Rádio Praha dospívala Dua Lipa, je 6:45, přejeme krásný den. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově bude stát 6 miliard a 200 milionů korun. Pražští radní dnes vybrali firmu, která ho nad Smíchovským nádražím postaví. A ve studiu Rádia Praha už vítám redaktora Petra Kastnera, který přináší podrobnosti. Petře, zdravím tě.
1: Hezký den.
0: Tak kdo tedy výběrové řízení vyhrál a terminál tím pádem postaví?
1: Sdružení vedené firmou SMP Construction. Původně počítalo vedení města s náklady přes 7 miliard korun. Vítězná zakázka je tedy levnější. Terminál bude přímo nad nástupišti Smíchovského nádraží, které teď stavbaři opravují a staví už i samotné podpěrné sloupy pro terminál.
0: Tak já myslím, že spousta z nás se na takový nový autobusový terminál těší, tak kdyby mohla být stavba hotová?
1: Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů by terminál mohl být hotový v roce 2033. Kromě terminálu dělníci postaví taky P+R parkovací dům západně od železniční stanice a opraví přednádražní prostor v nádražní ulici. Radní dnes schválili taky nové vypsání zakázky na dozor plánované stavby terminálu.
0: Radní dnes taky projednávali opravu Jiráskova náměstí, tak co tam chtějí změnit?
1: Za zhruba 35 milionů korun plánují opravu fontány, přesunutí pomníku spisovatele Aloise Jiráska a taky vydláždění prostorů, kde je teď trávník vyšlapaný, protože se tam turisté fotí s tančícím domem. Ostatní zatravněný prostor by měl být ohraničený nízkým plotem. Náměstí chce vedení metropole opravit do 2 let.
0: No a právě o novinkách po dnešním jednání Rady hlavního města jsme smluvili s redaktorem Petrem Kastnerem. Petře, díky za informace. Hezký večer.
1: Přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: No a teď se přesuneme na silnice, tak co se děje na silnicích? Otázka na Lukáše Millera.
3: Hezké odpoledne, tak stále se stojí v kolonách, stejně jako ostatně každé odpoledne. Komplikace navíc zůstávají na jižní spojce směrem na Černý most za Spořilovskou, tam stále překáží nepojízdné vozidlo, blokuje jeden pruh ze tří a kolona je tak od magistrály skoro na 15 minut. Pomalý provoz pak přetrvává také na spojkách, zejména na jižní spojce směr Černý most, ta kolona je z Lanového mostu Průmyslové na 10 skoro 15 minut. Regulovány průjezd tunely Blanka, nejvýraznější kolony zůstávají v Dobříšské od Barandovského mostu do Mrázovky zhruba na 20 minut, o něco menší zdržení je v Radlické od Motorletu na 15 minut, 15 minut se stojí i v Povltavské ulici v Troji. Na magistrále pak vázne provoz na Nuselském mostě do centra, zdržení od Kongresového centra do omezení v Legerově 10 minut, 15 minut se stojí ve Vlzenově od Florence k muzeu. Zdržení pak je také v Povltavské od Prosecké k Bulovce na 15 minut, ucpává se také okolí křižovatky Želivského nebo Jarov na Žižkově. A na Pražském okruhu po kolony směrem od D1 k letišti, a to od Lochovského tunelu za sjezd na Barandov, je to na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 18. hodina, je tady Mirek Kasan ve studiu Rádia Praha se zprávami. Mirku, vítám tě.
1: Hezký podvečer. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová obvinila u soudu obžalovaného Petra Hlubučka ze šikany a bossingu. On to odmítá. V pražském újezdě nad Lesy se salmonelózou nakazilo skoro 500 lidí. Po útoku dronů na tureckou loď s obilím v Černém moři zemřeli dva lidé. Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne ještě místy mlhavo nebo zataženo a naměříme až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze Dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediný ve vedení Prahy, s kým měla neschody. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
3: To, co říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí, jestli kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to

0: tvrzení proti tvrzení.
1: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají. Další 4 lidé už dříve uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu. Salmonelózou se v újezdě nad Lesy v Praze nakazilo 475 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
1: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Praha zahájila opravu chátrajícího trojdomí v Šolínově ulici v Dejvicích. Dělníci upraví za 950 milionů korun historické domy na bezbariérové zařízení domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zhruba za 2 roky by tam mělo vzniknout zázemí pro skoro 100 klientů, uvedl to mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb. Po dokončení tak vznikne moderní a důstojné prostředí pro seniory, které spojí respekt k historické podobě budov s potřebami dnešní péče.
1: 2 lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři, uvedli to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla připravit ukrajinské obilí do Itálie, zasáhl ji ale dron. Na pomoc potápějící se lodi vyplula 2 záchranná plavidla. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. Zraněné přepravil do nemocnice vrtulník. České volejbalistky si po třetí v řadě zahrají na mistrovství světa. Na šampionát v příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku. Účast českého týmu dnes potvrdila Mezinárodní volejbalová federace. Turnaj pro 32 týmů se na přelomu srpna a září 2027 uskuteční ve Spojených státech a Kanadě. Večer a v noci bude v Praze jasno až skoro jasno. Kránu se začnou místy hlavně v údolích tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 6, na okrajích města až na 4 stupně Celsia. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno s nejvyššími teplotami mezi 21 a 23 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď už aktuální dopravní informace a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze postupně vrcholí odpolední špička. Komplikace ale přetrvávají na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek za Spořilovskou stojí nepojízdné auto, blokuje jeden pruh a kolona je od magistrály na 10 až 15 minut. Stále ještě dobíhá regulace průjezdů tunely Blanka. Největší kolony jsou teď v Dobřížské ulici od Barandovského mostu. Je to skoro na 20 minut do Mrázovky. 10 minut se stojí v Patočkově na Břevnově. 10 minut se zdržíte také v Povltavské ulici před vjezdem do tunelu Blanka v Troji. Vázne provoz na magistrále, tam je plný Nuselský most na příjezdu do centra nebo také Velzonova od Florence k muzeu, čekejte vždy 10 minut. Zdržení je pak také v Bělohorské z centra, před křižovatkou Vypěch je to na 15 minut. Na Pražském okruhu čekejte zdržení směrem z D1 na letiště, kolony jsou před sjezdem na Barandov od Lochkovského tunelu, je to na 15 minut. A ještě na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové, pozor u sjezdu na Sadskou na 20. V 6. kilometru je tam hlášená nehoda a zdržení v koloně asi 5 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: hezký podvečer. Ve vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha právě teď začíná první ze série 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Do těchto debat jsme pozvali zástupce všech subjektů, které kandidují právě do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, rozdělili jsme je tedy do 4 debat po 6 účastnících. Kdo se s kým utká, ve které z nich, to určil los za účasti notáře.
1: Volby 2026, debaty lídrů.
0: A los stanovil, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám dvojku na kandidátce Spolu pro Prahu, tedy ODS a TOP 09, současného náměstka pražského primátora a hudebníka Michala Hrozu. Dobrý den.
2: Vážený posluchači, dobrý večer.
0: Šestku na kandidátce Svobodných, manažera v autoprůmyslu Jana Dočekala. Dobrý den.
3: Hezký večer vám i posluchačům.
0: Lídra kandidátky Spojená levice pro Prahu KSČM ČSSD KSČ, vědecko-výzkumného pracovníka Petra Vlčka. Dobrý den.
4: Dobrý den, díky za pozvání.
0: A také dvojku kandidátky Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy, zakladatele strany Rebelové Miloslava Zjentka. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
0: Měli tu být s námi ještě zástupci dvou uskupení, Lepší život pro lidi a Urza.cz, ti ale možnosti zúčastnit se předvolební debaty Českého rozhlasu nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny, tak v případě, že v některé debatě je účastníků méně, její délku adekvátně zkracujeme, to je tedy případ dnešní debaty. Na úvod položím vám všem stejnou otázku, poprosím pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás tři věci, které Praha a Pražané od vás, tedy politiků, nejvíc potřebují? A vezměme to v tom pořadí, jak jste byli nalosováni do dnešní debaty. Začíná tedy Spolu pro Prahu Michal Hroza.
2: Dobrý večer ještě jednou. Pokud to mají být tři věci, tak určitě je to urychlení bytové výstavby v Praze, dokonce bych řekl zdvojnásobení toho počtu. Pak další věcí jsou určitě strategické dopravní stavby, reforma parkování v Praze a koordinace a pak udržet Prahu mezi těmi nejbezpečnějšími městy v Evropě.
0: Stejná otázka pro Jana Dočekala ze Svobodných.
3: Já se domnívám, že budeme mluvit téměř stejně. Z mého pohledu jednoznačně doprava, potom nedostupnost bydlení, které je nutné okamžitě řešit, a potom zanedbaná údržba infrastruktury Prahy, ať už to jsou mosty, ať už to jsou stadiony na Strahově a tak dále. Děkuji.
0: Stejná otázka pro lídra Spojené levice pro Prahu Petra Vlčka.
4: Tak je to pro nás dostupné bydlení. My chceme, aby město bylo aktivním developerem, aby městské bydlení bylo za neziskové nájemné. Potom chceme důstojné mzdy v městských firmách a za třetí zlepšení dopravní situace v Praze.
0: Tak do čtvrtice stejná otázka na úvod. Miloslav Zjentek, Rezidenti Rebelové.
5: Tak my jako spolek Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy chceme hlavně dostupnější bydlení, funkční dopravu a transparentní hospodaření Prahy.
0: Tak děkuji za stručnost. Pokud takhle vydržíme, tak se toho od vás posluchači dozvědí víc, než jsme možná čekali. Díky, prosím, vydržte v tom. Shodli jste se v podstatě většinově, že největším problémem je bydlení. Bylo to třikrát na prvním místě, jednou na druhém místě. Pojďme tedy začít detailněji právě bydlením. Když jsem se díval do vašich volebních programů, tak Spolu pro Prahu v kampani prezentuje časový plán, co kdy uděláte. V sekci do měsíce máte bod na startování výstavby, kde se píše, že výstavba bytů je vaší absolutní prioritou, že do měsíce chcete zjednodušit veškeré povolovací procesy, na které má město vliv. Které procesy to jsou? Co během měsíce můžete zjednodušit tak, že to nastartuje výstavbu bytů?
2: Tak já jsem přesvědčen o tom, že v Praze je potřeba, dnes dokončujeme asi 5000 bytů v průměru ročně. Je potřeba tohle množství zdvojnásobit, protože z té krize bydlení, tak se můžeme jedině prostavět. Určitě bych se nespoléhal pouze na městského developera.
0: Pardon, rozumím tomu všemu, ale k té mé otázce, které povolovací procesy jsou takovým limitem v tuto chvíli a dají se během měsíce změnit tak, aby se stavilo dvakrát víc?
2: My věříme tomu, a taky je to vidět, že mezi jednotlivými městskými částmi jsou velké rozdíly. Je určitě možné, aby jsme se snažili posílit stavební úřady, aby zkrátka tam byli kompetentní lidé, kteří budou schopni rozhodovat rychle. Myslím si, že pro budoucnost je možné i použít umělou inteligenci, tak aby jsme jako tam, kde jsou to automatizované procesy, tak aby jsme se jimi nezdržovali, aby nebyli blokováni ty kompetentní úředníci. A myslíme si, že samozřejmě víme, že tahle věc je výrazným způsobem ovlivňována podobou stavebního zákona. To si nebudeme nalhávat, že tak není. Teď, byla schválena novela tohoto zákona a myslíme si, že určitě i Praha může samozřejmě jako a dělá to prostřednictvím své prostřednictvím PDSky přispět k tomu, aby byly jako připravovány v těch brownfieldech prostory pro to, aby se tam dalo rychleji stavět. Praha může určitě nalézt ta místa, kde je možné stavět, připravit to ve spolupráci s tím soukromým sektorem, který je skutečně to umí, protože to dělá pro svůj zisk, tak je možné ve spolupráci s ním dosáhnout větší rychlosti té výstavby bytů. Ale myslím si, že je potřeba opravdu, aby na tom se podílely všechny jako jednotlivé části, to znamená věřím tomu, že je potřeba lépe spolupracovat se soukromým sektorem, se stavebníky, že je potřeba mít toho městského developera, který bude stavět městské byty. A myslím si, že bude dobře v budoucnu pracovat i s tou tradicí družstevní výstavby bytů, která tady za první republiky byla velmi úspěšná.
0: Já možná pro některé posluchače přiložím PDSK, je Pražská developerská společnost, alespoň předpokládám. To byl tedy kandidát Spolu pro Prahu Michal Hroza. Svobodní ve svém programu píší, že urychlí výstavbu na brownfieldech. Znamená to, že spoléháte, že bytovou krizi vyřeší developeři, kteří právě budou stavět na brownfieldech, nebo chcete spoléhat i na to, že město bude stavět své byty?
3: Tak já především řeknu, že během jednoho měsíce, jak tady zaznělo před malou chvilkou, nevyřeší nikdo nic. Ani kdyby nabral dalších 20 úředníků nebo 50 nebo zaváděl umělou inteligenci. Zpátky k vašemu dotazu těch problémů, které brzdí výstavbu v Praze, je celá řada. Jednak to je nepružný územní plán, jakákoliv změna je běh na dlouhou trať. Povolování stavebního řízení, kdy trvá řádově 10 let, nenapomohlo tomu ani, nebo zrychleně nenapomohla ani novela stavebního zákona, kterou taky zmiňoval můj předřečník.
0: Pardon, já vám do toho skočím, když tohle vyjmenováváte, to ale nejsou věci, které by se daly změnit z vedení Prahy.
3: Nejsou. Z vedení Prahy těch možností až tak moc není v tuhletu chvíli. Jsou to v zásadě dvě věci. Jednak svěřit výstavbu jednak soukromým developerským firmám a druhá věc je přestat developery vydírat. Protože v okamžiku, když developerovi řekneme, že postaví, já nevím, teď konstruujeme od boku 200-300 bytů, ale k tomu musí udělat školku, opravit park a udělat příjezdové silnice a kdo ví, co ještě, tak samozřejmě ty náklady rozpočítá do těch jednotlivých bytů. Ale tohle z toho je starost městské části, aby se o tohle to postarala. Na to mají rozpočtového určení daní peníze ty městské části a to je jejich úkol. Když to necháme dělat toho developera, zákonitě tím zpomalujeme ty výstavby a zdražujeme bytový fond.
0: To znamená, že když ve vašem programu píšete, že nové bydlení musí vznikat společně se školami, dopravou a dalšími službami, tak tím myslíte, že tohle mají dělat městské části?
3: Ano, ale odděleně.
0: A co má být dřív?
3: Musí to fungovat vzájemně. Tam musí být koordinace. Jo, nejde postavit jednu věc a pak koukat, že tam nemáme silnici. Pak se dostaneme do situace, jako je Úříněmec, kde nám vyrostly bytové jednotky, ale zahltilo to místní dopravu.
0: Tolik tedy Svobodní Jan Dočekal. Spojená levice pro Prahu v programu píše, že město bude aktivním developerem, nejen regulátorem. Má tedy město konkurovat soukromým developerům?
4: Tak ne, že město má konkurovat soukromým developerům, to má být hlavní vlastně ten, kdo staví v Praze. protože pokud bude stavět město, tak potom ty byty také bude moct za neziskové nájemné pronajímat těm, které město potřebuje, jako jsou zaměstnanci městských firem a příspěvkových organizací města. Já bych tady v té souvislosti chtěl zmínit jedno číslo. Ve vašem, dokonce myslím, rádiu jsem slyšel rozhovor s jedním nejmenovaným developerem, velice významným, a ten zmínil, že to, co oni postaví, tak 50% z toho objemu jsou investiční byty, to znamená spekulace. To je první moment. Druhý moment, který on zmínil, tak oni vlastně se jistí, ti soukromí developeři, a nespoléhají samozřejmě jenom na to bydlení, ale vlastně v tom prostoru, kde staví, tak staví i kanceláře. Takže my jako Spojená levice pro Prahu tvrdíme a jsme přesvědčeni, že stavět má hlavně město. A co se týká...
0: Tak hlavně město, to znamená, město má stavět víc než soukromí developeři?
4: To je jako komplikovaný, ale já chci říct, že má stavit městské byty a ty pak může používat vlastně pro účely, aby je mohlo pronajímat profesím, které potřebuje. Ale také třeba seniorům a těm, kteří prostě nedosáhnou na ten komerční nájem.
0: Když říkáte, že je to složitější, v čem je to složitější říct si, kdo má stavět víc?
4: Je to složité například v tom, že město zaspalo některé příležitosti, jak se dostat k velkým vlastně pozemkům. V roce 2025 Praha mohla koupit, myslím, že za 10 miliard mohla koupit pozemky v Bubnech. Neudělala to a tam teďka bude vlastně obrovská developerská příležitost.
0: Což bychom se dostávali dál. Ještě jedna věc, která mě zaujala ve vašem programu. Spojená levice pro Prahu v programu slibuje zavedení poplatku za prázdné byty. Jak ty poplatky by měly být vysoké a jak chcete kontrolovat, který byt je prázdný?
4: Tak měli jsme na mysli byty, které jsou dlouhodobě prázdné. Na západě to funguje v některých městech. Ta procenta, která, nebo tu sumu, kterou asi chcete slyšet, tak já přesně neřeknu, ale byly to...
0: Proč ji neřeknete?
4: Já to řeknu trošku zprostředkovaně. Byla to vysoká procenta z ceny té nemovitosti. Takže bavíme se o... Dlouhodobě.
0: A vysoká procenta to jsou
4: desítky procent.
0: Desítky procent ceny nemovitosti.
4: U dlouhodobě.
0: Jako jednorázový poplatek, nebo to by se platilo každý rok?
4: To by se platilo, to si nejsem úplně jistý, myslím, že by se to platilo pořád. Do té doby, než by se ten byt uvolnil.
0: Říká lídr Spojené levice pro Prahu Petr Vlček. Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy mají v programu bod Máme právo na dostupné bydlení. Kdo je to my? To jsou stávající obyvatelé Prahy nebo ti naši posluchači, kteří by se do Prahy chtěli přistěhovat? Nebo kdo je to my?
5: No, především to jsou děti rodičů, kteří byli teďka v Praze. A
0: pardon, pro které ty děti bydlí s rodiči, ne zatím?
5: Dobře, ale děti jednou vyrostou, jdou na vysokou školu a poté chtějí někde bydlet a nemají kde. A jediný, co mi zbývá, bydlet u rodičů třeba v malém bytě, anebo se přestěhovat mimo Prahu. A já si myslím, že to je přesně ten důvod, proč všichni tě dostupní bydlení, protože ty děti nemají kde bydlet, nebo i kdokoliv jede do Prahy, jako není kde bydlet.
0: Takže tím my myslíte děti současných obyvatel Prahy?
5: Ano. Nebo.
0: A ti mají právo nebo lidi, na bydlení, nebo... na dostupné bydlení a ostatní ne?
5: Naši voliči jsou Pražané. A jestli hovoříme o tom, že chceme dostupnější bydlení, tak hlavně pro Pražany, ti, co tady bydlí a nemá kde bydlet nebo platí extrémní nájem.
0: Co je to dostupné bydlení? Jak vysoký nájem je dostupný?
5: Dostupné bydlení by mělo být v porovnání s ostatními velkými městy v Evropě srovnatelné. Ne, je na tom metodika, kdy se počítá, kolik ročních příjmů potřebujete k tomu, abyste si koupil byt, nebo kolik potřebujete procent příjmu, abyste bydlel v nájmu. A v této metodice Praha velmi zaostává. Takže dostupné bydlení, nedá se říct přesné číslo, dostupné bydlení je v srovnání s těma ostatními velkýma městama.
0: Navážu ještě na to, o čem jsme před chvílí mluvili s Petrem Vlčkem. Vy máte v programu heslo Ne byty pro spekulaci. Znamená to, že byste také chtěli zavést nějakou daň nebo poplatek
5: ano,
0: za prázdné
5: ano.
0: byty?
5: Vlastně jedna část našeho skupení jsou Rebelové, kteří jako v parlamentních volbách měli hlavní bod programu zamezit spekulativním investicím do bytů.
0: Nebo jak vysoký ten poplatek by měl být?
5: No já si myslím, že by to mohlo být klidně, mohlo by to být docela drastické. Třeba 1 až 2% ročně z tržní ceny toho bytu.
0: K bydlení ještě jedna věc, otázka pro vás, pro všechny, protože v některých programech se to objevuje, a sice omezování nebo regulace krátkodobých pronájmů pro turisty typu Airbnb. Jenom stručně, vy jste pro takovou regulaci?
5: Ano, máme to v programu.
0: Spojená levice pro Prahu?
4: Rozhodně ano, pro přísnou regulaci.
0: Svobodní?
3: Minimální regulace, pouze zajistit, ať to nenarušuje běžný chod těch domů, například luk a tak dále.
0: Spolu pro Prahu?
2: Jsme pro regulaci, vlastně přísné dodržování stávajících předpisů, protože problémem u toho Airbnb zkrátka jsou celé domy, kde už nejsou jiné byty, a ty vlastně se, přestože jsou to hotelové domy, tak nemusí respektovat pravidla a křiví to trh.
0: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha před volbami do pražského zastupitelstva. Našimi dnešními hosty jsou Michal Hroza ze Spolu pro Prahu, Jan Dočekal ze Svobodných, Petr Vlček, Spojená levice pro Prahu, Miloslav Zientek, rezidenti Rebelové pro změnu Prahy. Měli tu s námi být i zástupci uskupení Lepší život pro lidi a Urza.cz, ti ale pozvání Českého rozhlasu nevyužili.
1: Volby 2026. Debaty lídrů.
0: Součástí našich předvolebních debat před volbami do pražského zastupitelstva je a bude také stručný dotazník. Položím vám všem stejných 5 otázek a poprosím opravdu o krátké, maximálně jednověté odpovědi. Roční lítačka, tedy jízdenka na MHD, stojí aktuálně v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu nebo ji chcete změnit, případně na jakou výši, kolik by měla stát tato lítačka? Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
5: My chceme, aby Pražané dostávali 4 jízdenky denně zdarma.
0: Takže cenu lítačky byste neřešili?
5: Cena lítačky by byla pro nerezidenty, kteří dojíždějí do Prahy.
0: Spojená levice pro Prahu?
4: Určitě nezdražovat a chceme připravit městskou hromadnou dopravu v Praze pro jako bezplatnou.
0: Svobodní?
3: Já mám trochu schizofrenní postoj k tomuhle tomu, protože na jednu stranu by ta cena měla odrážet reálné náklady, co by znamenalo zdražení. Na druhou stranu máme totálně ucpané centrum, takže snaha by měla být přesunout lidi spíše do té městské hromadné. Takže zdarma. Kloním se k té variantě zdarma.
0: Spolu pro Prahu?
2: Nemůžeme podle mého soudu chtít nejlepší veřejnou dopravu na světě a zároveň za ní platit jako v Hradci. Takže myslím, že bychom se měli vrátit k té původní ceně před populistickým rozhodnutím 4750 a pak valorizovat tu cenu na základě inflace.
0: Tak, podobná otázka k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy stojí 1200 korun na první, 7000 korun na druhé auto. Kolik by to mělo být podle vás svobodní?
3: Rozhodně nula. Tím, že si koupíte parkovací stání, tak vám to negarantuje to místo, je to akorát další tahání peněz z kapes.
0: Takže na první i druhé auto nula.
3: Tak.
0: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
5: Určitě by to mělo být víc, minimálně pro druhé auto. A řekl bych třeba pro první auto 2000, pro druhé auto třeba 15 000.
0: Spolu pro Prahu?
2: My nechceme tu stávající cenu měnit pro rezidenty.
0: Takže zůstala by Spojená levice pro Prahu?
4: Nezdražovat.
0: Ani nezlevňovat?
4: Nechat na současné výši.
0: Otázka třetí. Kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? A předesílám, že nula je samozřejmě také odpověď, abyste nás nepodezírali, že chceme podsouvat, že Praha rozhodně má stavět své byty. To je samozřejmě na vás. Tentokrát začneme Spojenou levicí pro Prahu.
4: V současné situaci přibližně 700 bytů za volební období.
0: Spolu pro Prahu?
2: Tak docela nedávno zastupitelstvo stávající odhlasovalo, že by Praha měla získávat ročně asi 500 bytů. Takže já si myslím, že jako člověk, který pro to hlasoval, tak odpovědí je těch 500 bytů ročně.
0: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
5: Já si myslím, že by se měl postavit ještě víc bytů než za posledních 8 let.
0: Takže kolik?
5: Takže myslím, že víc než nula. A takže ideální bylo 1000 bytů ročně, ale samozřejmě, jestli se postaví jeden byt do konce tohohle volebního období, tak to bude velký úspěch.
0: Svobodní?
3: Město není developer. Město nemá stavět byty. Nemá na to kapacity lidské, nemá na to zkušenosti a tak dále. Město má udělat podmínky takové, aby developeři stavěli rádi, rychle a levně.
0: Tak už se nám trošku protahují ty odpovědi, poprosím opět o větší stručnost. Otázka čtvrtá, o kolik míst chcete během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? Opět i nula může být odpověď. Spolu pro Prahu?
2: tak v tomto volebním období se to podařilo navýšit o 2500 na těch veřejných školách, na těch soukromých dokonce o 10 000, což je výrazně...
0: Tam se na veřejné a v příštím volebním období.
2: Na veřejných to bylo o 2500
0: míst. Já se ptám na příští volební období.
2: A v příštím volebním období já si myslím, že to musíme určitě zrychlit proti tomu stávajícímu stavu, ten nárůst té kapacity.
0: Svobodní?
3: Vzhledem ke klesající porodnosti se domnívám, že současné kapacity jsou dostačující.
0: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
5: Myslím, že už je o 10% by se mohli zvýšit, protože záleží na demografii. Sice je malá porodnost, ale děti, které půjdou teďka do gymnázií.
0: Takže o 10% byste navýšil kapacity veřejných gymnázií. Spojená levice pro Prahu?
4: Tak tady v té otázce jsme pro spolupráci se Středočeským krajem, aby se také podělili na těch kapacitách. A případně, pokud by to nešlo, tak zavedení spádovosti.
0: Poslední, pátá otázka. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit? Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
5: Tak ano, projekt filharmonie je docela krásný, takže my určitě jsme pro, ale chceme vědět, kdo to přesně bude platit, jaká bude konečná cena a jaký bude finální termín
0: dostavení. Pokud by to platila Praha?
5: Pokud by to platila Praha celý, tak určitě ne. Ale zároveň ještě chceme, aby ten projekt byl multifunkční.
0: Tak spojená levice pro Prahu, Vltavská filharmonie?
4: Tak my si myslíme, že ten projekt je na špatném místě, je drahý a dokud nejsou hotovy takové infrastrukturní stavby, jako je oprava Libeňského hlávku a mostu, tak jsme proti stavbě Vltavské filharmonie.
0: Svobodní?
3: Mně se to osobně ten projekt líbí, chápu, že by to mohla být ikonická budova nebo něco jako je opera v Sydney, nicméně myslím si, že Praha má těch ikonických staveb více než dost a domníváme se, že ty peníze by šly použít úplně někde jinde a navíc nevěřím tomu, že se vejdeme do stávajícího rozpočtu, minimálně se zdvojnásobí.
0: Spolu pro Prahu?
2: My určitě ten projekt podporujeme. Praha si takový kulturní stánek zaslouží. Zároveň ten projekt musí být dobře řízen a nemůže to určitě být na úkor některých strategických infrastrukturních staveb.
0: To bylo tedy pět stejných otázek, které položíme v každé debatě, tak aby si naši posluchači mohli udělat názor, jak se na to díváte. Vrátím se k úvodu jako druhé téma, které tady zaznívalo nejčastěji v tom, co Praha a Pražané potřebují, byla doprava. Opět výjdu z vašich předvolebních programů. Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy mají v prioritách, a vy už jste se o tom zmínil, 4 jízdy denně MHD pro Pražany zdarma. Proč právě 4 jízdy? Nebylo by jednodušší dávat zadarmo celou lítačku?
5: Nebylo. 4 jízdy vycházejí z toho, že lidi se potřebují dostat do práce. Občas tomu potřebují 2 jízdy, by potřebovali 2 jízdenky teoreticky, anebo můžou jít do práce.
0: Tady
5: z práce.
0: Máme přestupní, takže to stihnou.
5: My v našem programu jsou 60-minutový jízdy, ne 90-minutový, ale ty 4 jízdy mě přijde, že když se večer chtějí rozhodnout ještě do centra Prahy za kulturou, tak se můžou vrátit zpátky a mají to stále zdarma. Pokud by chtěli víc, tak z lítačky se může odečíst nějaký kredit. Ty 4 jízdy jsou proto, aby se taková levis nedala zneužívat. Aby nikdo prostě nemohl jezdit tam a zpátky zdarma, protože je Pražan.
0: Vy na webu také píšete, že ty dodatečné náklady na jízdné zdarma byste kompenzovali mimo jiné tím, že ubytovací zařízení zajistí každému turistovi 24-hodinovou jízdenku na pražskou veřejnou dopravu za každou noc pobytu. Tím návštěvníci přispějí na celý systém. To by musel platit ten hotel nebo pronajímatel bytu, nebo by si to stejně musel zaplatit ten turista, nebo jak si to představujete?
5: Stejně jako místní poplatek. Bylo by to v ceně toho ubytování od toho poskytovatel ubytování. To znamená, že když si vezmeme, že hotel může stát dneska nějaký 100 euro nebo 2500 korun, tak myslím si, že 180 korun jako denní příspěvek na jednodenní jízdenku není tak moc. A myslím, že by to mohlo být zahrnuto v ceně toho hotelu.
0: Samozřejmě doprava to není jenom veřejná doprava. Vy se věnujete i automobilům. Píšete, že každý máme právo dojet domů a zaparkovat s tím, že dodáváte, že chcete víc parkovacích kapacit. O kolik? A jak si to představujete, aby každý měl místo u svého domu, aby tam mohl zaparkovat?
5: Musí se na to chytře. Proto jsem zmínil, že ten poplatek za parkování auta pro první auto by se o něco zvýšil a za druhé by se jako zvýšil poměrně hodně. Těch aut je prostě hodně a my můžeme zvýšit ty kapacity třeba, já nevím, o 5%. ale my spíš potřebujeme, aby ty lidi opravdu s tím místem šetřili. Aby
0: to znamená, cesta je zvyšovat cenu tak, aby si rozmysleli lidé, kde jestli to auto budou mít blízko svého domu.
5: Kde nejsou místa, tam nastupuje přísnější regulace.
0: Spojená levice pro Prahu slibuje v programu výhledově bezplatný provoz MHD. Co znamená výhledově?
4: Tak je potřeba na to nějakým způsobem najet postupně. Jde o to, že ty prostředky nalézt lze, tak aby ta městská hromadná doprava mohla být...
0: Na úkor čeho?
4: Tak na úkor čeho? Bylo by to otázka například toho, že nám z České republiky odtéká 300 miliard ročně na dividendách. Takže
0: jak byste tohle změnil z pozice primátora hlavního města Prahy?
4: Je možné nějakým způsobem se snažit o změnu legislativy tak, aby například ty dividendy byly zdaněný, pak by se samozřejmě dostávalo i víc na větší finance by přitékaly i do městské kasy.
0: Ještě k těm penězům. Vy nejenom, že chcete dopravu výhledově zlevnit, ale také slibujete víc spojů, modernější vozy, rozšíření nočních linek, dokončení metra D z Pankráce přes náměstí Míru, hlavní nádraží do Vysočan, ještě prodloužení trasy A metra na letiště, také nové tramvajové tratě. To všechno máte v programu pro příští volební období. Opravdu na to Praha bude mít?
4: Tak Praha má v současné době nějakých 200 miliard na svých účtech, takže ty peníze určitě jsou a jsou to věci, hodně tam bylo vlastně zmíněno z městské hromadné dopravy, na kterou my bychom kladli důraz a myslíme si také, že by to uvolnilo vlastně i té potom automobilové dopravě, která dneska je prostě je tím Praha přetížená.
0: I na automobilovou dopravu se vás zeptám, vy slibujete mýto zavést do centra, ale po dokončení dálničního a městského okruhu. Znamená to tedy, že s tím nepočítáte v tom příštím volebním období?
4: To by nemohlo být v tom příštím volebním období, protože to určitě tady ty okruhy hotové nebudou, ale k tomu se možná ještě dostaneme.
0: Svobodní k dopravě píší, že dokončí okruhy metro D a spojení na letiště, okruh kolem Prahy a železnici na letiště a do Kladna, ale financuje zatím stát. To tedy chcete změnit, nebo si myslíte, že z pohledu nebo z pozice vedení Prahy byste stát donutili, aby to bylo rychlejší?
3: Zcela určitě by stát měl se spolupodílet na financování těchto staveb, protože například letiště prostě je spojnice celé republiky se světem. Jo, není to věc vyloženě lokální pro Prahu.
0: To znamená, že na to si myslíte, že stát uslyší a tím pádem stát za vás splní to, co vy slibujete v programu?
3: To financování určitě vícezdrojové, jednak teda ze zdrojů magistrátu a určitě se snažit nějaké peníze získat ze státního rozpočtu.
0: I vy se věnujete v programu parkování, chcete rozšířit parkoviště Park and Ride, také efektivněji využívat stávající parkovací místa. Co to znamená efektivněji je využívat?
3: Efektivněji znamená, že místo toho, že někde postavím parkovací dům, kde mi jedno parkovací místo vyjde nákladově na 100 tisíce, tak vedle toho máme plochy, kde stačí v podstatě dát zámkovou zatravněnou dlažbu a to parkovací místo, byť třeba by fungovalo rok, dva, než se tam na té průlce něco udělá, tak nějakým způsobem by mohlo fungovat právě na parkování. Je to daleko levnější, rychlejší a dá se to zrealizovat během krátké doby.
0: Ve vašem programu mě zaujalo ještě to, že odmítnete zbytečné zákazy zužování ulic a opatření, která bez přínosu vytvářejí kolony. Máte na mysli nějaké konkrétní opatření, které byste zrušili? Nějaké konkrétní místo?
3: Ne, to jedná se spíš o obecný pohled, protože jsem si všiml, že spousta radních pro dopravu na různých Prahách v podstatě umí akorát sázet balisety, sloupky, pak si udělají u toho selfiečko na Facebook a plácají se po ramenech, jak udělali, regulovali dopravu. Jo. Takže mor ve smyslu...
0: To znamená, že byste to řešili do budoucna, ale že byste teď něco, co funguje, třeba sloupky, třeba některé semafory, třeba některé přechody, že byste to rušili, tak s tím nepočítáte.
3: S tím počítáme. Úplně krásný příklad je Kauflad na Vypichu, který má otevřeno do 10 a naproti němu je semafor, který funguje 24 hodin denně i v noci, když Kauflad je zavřený. Naprosto zbytečná věc. A takovýhle detail právě jsou desítky.
0: Spolu pro Prahu, pokud jde o dopravu ve svých 10 prioritách, hned v bodu 1 slibuje, že okamžitě po vzniku nové koalice začne pracovat na novém systému koordinace uzavírek, který bude pracovat s modelovacími nástroji a umělou inteligenci, s tím, že pokud by nějaká uzavírka měla narušit objízdné trasy jiné, tak prostě bude muset počkat, to cituji, z těch 10 bodů, které dáváte i Pražanům do schránky. Může si podle vás Praha dovolit odsouvat opravy silnic?
2: Takhle, já první, co chci říct, je, že v tomto já ve své gesci jsem už ten jednotný systém těch GISových aplikací zavedl v tomto volebním období.
0: To znamená, že vy slibujete, že uděláte něco, co už je hotové?
2: Ne. Tam, kde se to týká pražských vodovodů a kanalizací, pražské vodohospodářské společnosti, technologie hlavního města Prahy, kolektorů, tak už dnes máme vyvinutou aplikaci, ve které dopředu víme, co je plánováno za opravy, jaký to bude rozsah, a je to přístupné všem starostům v Praze, tak aby mohli ty své opravy koordinovat s námi. Tohle je potřeba udělat pro všechny pražské firmy, protože bohužel v tom stávajícím volebním období jsme byli Zdeňkem Hřibem odmítnuti, aby se připojil firmy v jeho gesci k této věci. A je to potřeba, aby to bylo pro všechny firmy, aby jsme skutečně jako koordinovali na nějaké vyšší úrovni jako pražské opravy a nezabírali tím zbytečně čas lidem pak v kolonách.
0: V programu Spolu pro Prahu slibujete také reformu parkovacího systému. Píšete, že zónám placeného stání chcete vrátit zpátky jejich účel, tedy ochranu rezidentů. Jak tohle chcete docílit?
2: Tak největší samozřejmě problém jako pražského parkování spočívá v tom, že v průměrném pracovním dni do Prahy přijíždí 250 tisíc vozidel mimo pražských. A to prostě není únosné a nikdy nebudeme moci zvládnout jako zlepšit parkování v Praze, pokud se s tímhle nepopasujeme. Je to nezbytná věc.
0: Bude jak potřeba, se s tím popasujete? Bude potřeba, zakážete vjezd
2: bude
0: mimo
2: potřeba
0: pražských
2: zpřísnit, vozů? Bude potřeba zpřísnit parkování mimo pražských v těch zónách a zároveň zavést nějaké dynamické ceny toho parkování.
0: Prostě pardon, to znamená, že v barevných parkovacích zónách v Praze budou smět parkovat jenom řidiči, kteří mají trvalé bydliště.
2: To neříkám, ale tak určitě bude třeba zpřísnit ty podmínky pro ty mimopražské, protože ty zóny parkovacího stání vznikly proto, aby na nich mohli parkovat pražští rezidenti, nikoli proto, aby byly využívány pro mimopražské řidiče.
0: Ale jak to uděláte konkrétně, tedy nevíte?
2: Víme.
0: Jak to uděláte? Jakým způsobem
2: tak to
0: omezíte?
2: To zpřísnění jako znamená samozřejmě v důsledku jako omezení parkování mimopražských v těch zónách, nikoli samozřejmě zákaz, ale omezení proti současnosti. A samozřejmě tak taky zdražení toho parkování pro ty mimopražské řidiče. Prostě proto, aby jsme získali prostor pro pražské rezidenty na těch parkovacích místech.
0: Zbývají nám poslední 3 minuty dnešní debaty. Z posledních volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být jednoduché po volbách sestavit koalici. Pokud uspějete, víte už teď, že s některými stranami nebo hnutími nebo koalicemi byste za žádných okolností do koalice nešli Spolu pro Prahu?
2: Tak já si neumím představit, že bychom spolupracovali se SPD. Teď po těch vyjádřeních paní ministryně Šilové o tom, že chce zrekvírovat Praze její prostředky, které má vyhrazeny na ty důležité strategické investice, si těžko umím představit koalici s ANEM. A popravdě asi přiléhavé bylo vyjádření našeho lídra Tomáše Portlíka, že s Piráty bychom si od sebe potřebovali odpočinout.
0: Těžko umím představit, znamená, že vylučujete koalici s ANO?
2: Těžko si umím představit, že jako pokud chce brát paní ministryně Schillerová Praze peníze, které jsou určeny na konkrétní investice. Tady, když mluvil kolega o tom, že máme na účtech 200 miliard, tak jenom připomínám, že jenom ty dvě zásadní akce, dostavba metra D a městský okruh, tak v součtu bude stát 230 miliard. To znamená, není pravda, že Praha
0: bychom
2: má nějaké
0: se mohli
2: zbytné
0: dál
2: volné peníze.
0: Bohužel takže opravdu ten čas je omezený. Zpátky k té původní otázce, kým za žádných okolností by do koalice nešli Svobodní?
3: Určitě se stranami, které se snaží více omezovat svobodu lidí a tahat jim víc peněz z kapes. Dále pochopitelně asi pro nás není vhodný partner strany na levé straně spektra typu KSČM a pardon, kolegové po mé levé straně a pravděpodobně Piráti a jejich klony typu Praha sobě.
0: Stejná otázka spojená levice pro Prahu. S kým za žádných okolností byste nešli v Praze do koalice?
4: Tak my jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo by byl ochoten podpořit náš program, naše priority, to znamená dostupné bydlení, důstojné mzdy v městských firmách,
0: lepší dopravní situace. Tak jak sledujete programy ostatních, tak to splňují všichni? Nebo už teď víte, že někdo rozhodně ne?
4: Tak nám jde o náš program. To znamená, my bychom prosazovali naše priority a s tím, kdo by byl ochoten je podpořit,
0: tak to tak může být
4: s kýmkoliv bychom to samozřejmě chtěli prosazovat.
0: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
5: Určitě bychom nechtěli do koalice s ultrapravicovými nacionalistickými stranami a ultralevicovými stranami.
0: Taková byla první předvolební debata před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou vysílal Radiožurnál Český rozhlas Plus a Rádio Praha. Našimi dnešními hosty byli Michal Hroza ze Spolu pro Prahu. Díky, nashledanou.
2: Velice děkuji za pozvání.
0: Jan Dočekal ze Svobodných.
3: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Petr Vlček, Spojená levice pro Prahu.
4: Díky, nashledanou.
0: A také Miloslav Zjentek, rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
5: Naschledanou a hezký večer.
0: Dodám, že spolu s námi tady měli být i zástupci Urza.cz a Lepší život pro lidi, ti ale pozvání nevyužili. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: 19. hodina je tady, s ní na rádiu Praha i zprávy a ve studiu už připravený Mirek Kasan. Jsi připraven?
1: Naprosto. Dobrý večer. Podle státního zástupce je poslanec Filip Turek hlavním viníkem červencové autonehody v centru Prahy. Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. A zítra bude slunečno s teplotami do 23 stupňů, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody na náměstí IP Pavlova v Praze. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Filip Turek se střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič utrpěl zranění. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul jen díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Filip Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Policie se nepodařilo zjistit, kdo pilotoval dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Incident se stal ve výšce víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Pokračuje policejní mluvčí Kropáčová.
3: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
1: Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, když se na lince z Kodaně připravoval

0: na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak s žádným nesrazil. Nafta zítra mírně zlevní. Za litr budou čerpací stanice smět účtovat nejvýš 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, oznámilo to ministerstvo financí. U benzínu se maximální cena nemění. Za litr tak dál bude možné účtovat nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Stát bude ceny pohonných hmot zastropovávat zatím do konce měsíce. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů a Slovinci na něj často jezdili lyžovat. Teď z něj zbývá jenom posledních pár kusů ledu. Hokejisté Českých Budějovic dnes na svém ledě přivítali v dohrávaném utkání 8. kola Tipsport Extraligy Brno a po druhé třetině nad ním vedou 3-0. Góly za Jihočechy dali Lantoši, Olesen a Pour. Večer a v noci bude v Praze jasno až skoro jasno. Kránu se začnou místy, hlavně v údolích, tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 6, na okrajích města až na 4 stupně Celsia. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno s nejvyššími teplotami mezi 21 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A vracíme se opět na silnice, jak to a vypadá aktuálně teď po 19. hodině na silnicích v Praze a okolí. To už je otázka na Lukáše Millera. Lukáše, zdravím tě.
3: Taky zdravím, hezký večer. Tak v Praze ten provoz už výrazně zeslábl. Na magistrále zůstává plnější Nuselský most do centra před omezením v Legerově. Tam je zabraný prostřední pruh kvůli rekonstrukci povrchu. Zdržení zhruba z poloviny mostu 5 až 10 minut. 10 minut se stojí v koloně také v Bělohorské směrem z centra, to na příjezdu ke křižovatce Vypich. Stále ještě dobíhá regulace průjezdu tunely. Menší kolona je v Dobříšské ulici, ale už opravdu pouze jenom na pár minut. 10minutové zdržení pak čekají Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Silnější provoz je na jižní spojice směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu naberete asi 5 minut a na Pražském okruhu také vázne provoz z D1 směr letiště. Okolo 5 minut naberete u sjezdu na Barrandov okolo 16. kilometru. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 19. hodina odbyla před 5,5 minutami, stále posloucháte Rádio Praha. V příštích minutách pro vás máme aktuální pražské tipy, to už ve 15:45. A už za chvíli si připomeneme, že už v pátek a v sobotu se znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit, jak to funguje v Praze a dalších velkých městech a kde je o výsledku jasno už teď. Tak to si řekneme už za okamžik. A další songy přináší Ed Sheeran.

0: 19 hodin a téměř 17 minut. V Česku je víc než 6 tisíc obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních. Od sekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje, nejen to vám teď vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
7: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým. Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapačesi, One Republic, Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc

Tak tohle byla Sienna Spyro na Rádiu Praha. Je téměř půl osmé večer. A já mám pro vás pozvánku na jednu výstavu, která už sice nějakou dobu trvá, dokonce už začala někdy koncem ledna, ale stále stojí za návštěvu. Výstava Dary pro prezidenta zdaleka i zblízka 2 nabízí totiž jedinečný pohled na roli darů ve světě diplomacie i místních tradic. Vybrané exponáty jsou výběrem z protokolární i osobních darů, které prezident Petr Pavel obdržel od zahraničních státníků, představitelů regionů i občanů v roce 2025. Součástí výběru jsou taky některé dary věnované první dámě Evě Pavlové. Výstavu můžete v Rožmberském paláci navštívit až do konce roku, a to úplně zdarma. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: I dnes vám na Rádiu Praha skvěle hrajeme, tohle byly Coldplay, za chvíli nás čeká Ed Sheeran nebo třeba Eva Farna. A v pondělní večerní Praze je už s pražskými typy připravený Jirka Štefl.
1: Na výstavišti v Holešovicích startuje Design Block, největší český festival designu a módy, který letos spojuje současný design s tématem světla. Akce od úterý do neděle nabídne výstavy, umělecké instalace, módní přehlídky, přednášky, workshopy i diskuze. Hlavní program najdete v průmyslovém a nově otevřeném veletržním paláci. Další instalace jsou pak v Letohrádku královny Anny nebo galerii Rudolfinum. V kulturním prostoru Nová spirála se zase uskuteční konference o designu a architektuře a módní přehlídky. Na své si tam přijdou dospělí i děti. A botanická zahrada vás zve na výstavu Chili papriček, která do soboty nabídne pestrou paletu nejrůznějších odrůd, ochutnávky i prodej výrobků z chili. Každý den od 13 hodin se můžete vydat taky na komentovanou prohlídku a zjistit něco víc o pěstování, rozmanitosti i využití těchto pikantních rostlin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: První říjnové pondělní poledne na Praze patřilo herečce a pedagožce Martině Prajzové. A mluvili jsme třeba o tom, jak dlouho jí většinou trvá naplno pochopit postavu, kterou hraje.
4: Někdy se vám stane, a to se mně třeba děje velmi často u divadla, se mi to děje celou tu dobu, co u divadla jsem, že některé ty postavy poznávám opravdu až třeba na poslední chvíli, až v posledních týdnech před tou nebo týdnem před tou premiérou, protože vám oblečou kostým, udělají vám a vlastně se to nějak teprve potom spojí s tou i představou toho režiséra nebo toho tvůrčího týmu a s tou představou, kterou máte vy sám.
3: V úterý dorazí šéfredaktorka československé Vogue a taky kurátorka Andrea Běhounková. Budu velice rád, když se nás poslechnete. Začínáme tradičně po poledních zprávách.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Sunrise Avenue nás dovedli až ke 20. hodině na rádiu Praha, to znamená také další zprávy a Mirka Kasana ve studiu. Ahoj Mirko.
1: Ahoj, dobrý večer. Praha zahájila stavbu tramvajové trati, která propojí Malovanku se Strahovem. Městská rada vybrala dodavatele pro výstavbu dopravního terminálu na Smíchově. Vyjde na více než 6 miliard korun. Americké školy za poslední rok vydaly zákaz skoro 12 tisíc knih. A zítra bude slunečno, ráno a dopoledne ještě místy mlhavo nebo zataženo a naměříme až 23 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze začala stavba nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Magistrát za ní zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu peněz získá z evropské dotace. Práce mají trvat rok a půl. Tramvaje by v úseku měly začít jezdit v roce 2028. Nahradí tak současné řešení, tedy autobusy, říká technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský.
3: Proud těch autobusů už se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
1: Autobusů by tak mělo ubýt i v přetíženém prostoru Vítězného náměstí v Dejvicích. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společnosti SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše Smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Jezdit tam budou například autobusové linky, které teď končí na zastávce na Knížecí. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. Součástí zakázky má být taky výstavba parkovacího domu. Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost, za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna,

0: a Olomouce. Policisté celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Americké státní školy za uplynulý rok zakázaly skoro 12 tisíc knih. Podle agentury AP to vyplývá ze studie nevládní organizace PEN America. Organizace upozorňuje, že to je nejvyšší číslo za 5 let, tedy od doby, kdy zákazy mapuje. Knihy jsou pro školy nejčastěji sporné kvůli tématům rasismu, sexuality nebo genderové identity. Nejvíc svazků ze školních knihoven vyřazují školy na Floridě a v Texasu. Nejčastěji z nich podle PEN America mizí díla amerického spisovatele Stephena Kinga. Dál jsou mezi zakázanými knihami třeba romány Jana Érová nebo Příběh služebnice a japonské manga komiksy. Hokejisté Českých Budějovic a Brna se dnes střetli v dohrávaném utkání 8. extraligového kola a z výhry se radují domácí Jihočeši. Svého soupeře porazili 5-1. Jiří Lehečka vstoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentána Vašerota 6-4 a 6-2. O třetí turnajový titul v kariéře si Lehečka zítra od 11 hodin našeho času utká se 7-násobným Grand Slamovým šampionem a světovou trojkou Španělem Carlosem Alcarazem. Večer a v noci bude v Praze jasno až skoro jasno. K ránu se začnou místy, hlavně v údolích, tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 6, na okrajích metropole až na 4 stupně Celsia. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno s nejvyššími teplotami mezi 21 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A doplníme aktuální dopravní informace. V ulici Květnového vítězství v Praze 11 probíhají stavební práce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem, a to mezi křižovatkami ulice Valentova a Benkova. S omezením tady počítejte do 20. listopadu. V Kolbenově ulici v Praze 9 se pracuje na vozovce, neprojedete pravým místním pruhem v úseku ulic Hindlova a Moravcových. Dobré zprávy máme z D4 a z D6. Na D4 je problém už vyřešen na 29,5 kilometru ve směru na Strakonice a průjezd tímto úsekem by měl být bez komplikací. Stejně tak na D6 je už komplikace pryč na 21 až 19,5 kilometru ve směru na Prahu. Ale pozor, na D11 tady zůstává komplikace mezi 0. a 4. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Probíhá tady oprava vodorovného dopravního značení vozovky a pravý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Máme 6,5 minuty po 20. hodině a stále je s vámi pondělní večerní Praha. Nemocnice na Františku ukrývá za svými zdmi více než 6,5 století historie. A tu nám už ve 3/4 přiblíží naše létající redaktorka Monika. A vězni v Praze na Pankráci a v Ruzině budou moci využívat dvě nově opravené kaple. Hlavní město za jejich rekonstrukci zaplatí skoro 700 tisíc korun. Kdy budou stavby přístupné a mají o jejich návštěvu odsouzení vůbec zájem? Dozvíte se to už za pár minut. A nechybí Leny. Anaka.
4: Když opouští tě síly a ty se rozpouštíš jak
2: len. Je skupina Maroon 5. Klidný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Ale s vámi Radio Praha přejeme nádherný pondělní večer. Mimochodem, pokud jste se ještě dnes nepodívali do kalendáře, možná je to chyba, možná ve svém okolí máte nějakou Elišku nebo Elzu, tak nezapomeňte oslavenkyním popřát, alespoň takto večer. Já si pamatuju na seriál zvaný Daktary, tam byla lvice Elza a opička Judy. Tak Elzám přejeme taky speciálně všechno nej. Dělnici opraví dvě ekumenické kaple v pražských vazebních věznicích v Ruzině a na Pankráci. S úpravami pomůžou i sami odsouzení. Ti je pak budou moci využít při bohoslužbách, zpovědích nebo třeba během konzultací s kaplany.
1: Pro mě tam byla jediná cesta, protože to bylo takový neutěšený prostředí, že o 24 hodin byl člověk zavřený na celé, hodina vycházka přes den.
2: Vzpomíná pan František na svůj pobyt ve věznici, kde strávil část svého života. V tom období pro něho byla vězeňská kaple důležitým místem.
1: Tam se stala moje životní změna a uvěřil jsem v Boha.
2: A doplňuje, že se pravidelně účastnil bohoslužeb a ještě při výkonu trestu začal studovat teologii.
1: Uvědomil jsem si, jaké já jsem měl vlastně myšlení, že jsem opravdu zhlížel jenom k tomu bohatství, k penězům. Navíc jsem to chtěl mít rychle, tato trestná činnost to vlastně umožňovala, takže jsem se dal na tuhle tu cestu, no ale tam jsem teda poznal, kam mě dovedla.
2: Podobných případů je podle hlavního kaplana generálního ředitelství vězeňské služby Pavla Zvolánka mnoho a právě kaple jsou podle něho místem, kam odsouzení chodí hledat klid.
3: Odsouzený, který vstupuje do toho prostoru, tak my bychom si přáli, aby zažil něco jiného než v tom běžném životě vězeňském, který úplně pro ně nemusí být příjemný.
2: Kaple ve věznici v Ruzini a na Pankráci jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Navštěvovat je bude moci kdokoliv, doplňuje Zvolánek.
3: Ta naše služba je ekumenická. To znamená, že tam není výrazný prvek nějaké církve, ani katolický, ani protestantský, ale snažíme se o to, aby ta kaple byla prostá, aby tam byl prostor pro stišení.
2: Radní hlavního města na přestavbu vyčlenili 660 000 korun, říká předseda výboru zastupitelů pro kulturu Jan Wolf z KDU-ČSL.
4: Duchovní služba ve věznicích je pro veřejnost velmi levným a účinným nástrojem pro změnu smýšlení vězňů, když během právě toho výkonu jejich trestu a následného zapojení po ukončení trestu do většinové společnosti.
2: Obě rekonstrukce by mohly začít do 2 měsíců. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
7: Give me a beat.
6: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Rádio Praha je stále s vámi 20 hodin 31 minuta. Přátelé, něco je za námi, ale tím pádem se něco jiného blíží. Za námi je totiž další kolo hlasování do vinylu. Své hlasy jste mohli posílat do dnešního poledne a opět se hlasovalo na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Tentokrát o vaše hlasy usilovala kapela Muse a proti ní stála skupina Faith No More. A jak to dopadlo? Docela jasně dominovali Faith No More se svojí deskou z roku 1992 Angel Dust. Dnes nám tedy, nebo nás tedy čeká 55 minut z rozšířené verze desky, která patří k těm nejlepším projektům v historii roku. A všemu dává grády muž s 6 oktávami v hlase Mike Patton. Díky za vaše hlasy, vítěznou deskou slyšíte ve vinylu na rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v 21 hodin. No a v dalším hlasování taky nebudou žádná Bčka. O vaše hlasy budou soupeřit Bruce Springsteen a artrockoví velikáni Yes.

0: Radio Praha dohráli Linkin Park a je 8:45. Pražská nemocnice na Františku je nejdéle fungujícím zdravotnickým zařízením na českém území. Za více než 670 let prošly jejími zdmi generace pacientů i lékařů a zanechal tu svou stopu taky řád milosrdných bratří. Víc nám teď o nemocnici řekne naše létající redaktorka Monika Dložalová.
1: 1354, to je rok, ve kterém vlastně došlo k vysvěcení kostela, u kterého byl špitál. To byla slavná doba Karla IV. A zakladatelem špitálu i kostela tak byl pražský patricij Bohuslav z Olbramovic. Jen špitál, to je termín, který označoval nejen to zdravotnické zařízení, ale také instituci, ve které se starali o třeba lidi bez zaměstnání, lidi bez rodiny, prostě o ty sociálně slabé. Svým způsobem se tam pojily obě ty funkce. Jak ta funkce sociální pomoci, tak ta funkce zdravotnické péče.
2: Představil mi vznik nemocnice průvodce Michal Šedivý. Tuto funkci si nemocnice zachovala dodnes, jak doplňuje její ředitel Jan Duben.
3: Nemocnice je i oddělení dlouhodobě nemocných. To vlastně máte jakoby LDN-ku, je tam většina teda pacientů jsou staršího věku a vlastně je to taky částečně, to nejenom zdravotní, ale i částečně sociální služba, máme i sociální pracovníky, máme i kaplana teďka nově.
2: Místo je také nazýváno nemocnicí milosrdných.
1: A milosrdní bratři, tak ti sem přichází až v roce 1620. Milosrdní bratři jsou ti, kterým ta nemocnice vděčí za tu stávající podobu. Ta péče, kterou tady milosrdní poskytovali, patřila k té nejvyšší, co se týče standardu a úrovně. Protože oni sami tak kladli velký důraz i na vzdělávání. Tady třeba byla provedena v rámci Čech i první operace pod kompletní narkózou. Musím říct, že celá ta stará budova tak obsahuje spoustu prvků, které jsou velice cenné. Jsou tady historická lavaba, umyvadla, třeba přednášková místnost je velice pěkně využitým starým nemocničním sálem. Takže vy tam vidíte barokní architekturu na první pohled, protože ty klenby, to je věc, která je zachovaná, odhalená. Zaměstnanci nemocnice, tak jedí v refektáři. V refektáři najdete třeba i lektorium, takový vlastně čtecí pultík. Pro fungování města tak to bylo hrozně důležité zařízení, protože poskytuje tu péči v centru, která je velice důležitá.
3: Nemocnice v centru Prahy, myslím si, že má své nezastupitelné místo a určitě je i důležitým bodem pro záchrannou službu hlavního města Prahy.
2: Součástí areálu je i lékárna, která je jedinou ústřední lékárnou v Praze, otevřenou nepřetržitě. Lékárna tu byla i v minulosti.
1: Ta lékárna zpočátku hodně závisela na zdejší zahradě. Takový vlastně rajský dvůr, to je u toho barokního špitálu, tak jak to bývalo v klášteře. Jen tam se především pěstovaly bylinky, které pomáhaly léčit. Je nutné říct, že ta lékárna dneska už si sama tam ty bylinky nepěstuje, ale ta zahrada slouží a vlastně zdejší pacienti tam chodí tak jako relaxovat.
2: Monika Doleželová, Rádio Praha.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Ani v 21 hodin nezapomínáme Radek Kasan na zprávy na Rádiu Praha. Mirku, vítám tě ve studiu.
1: Díky, hezký večer všem. Podvodníci zneužívají stížností lidí na aerolinky a lákají z nich platební údaje. Radnice Prahy 13 a 15 se zapojili do kampaně na recyklaci vysloužilých mobilních telefonů. Tureckou nákladní loď plující v mezinárodních vodách v Černém moři zasáhly drony, zemřeli dva lidé. A zítra bude slunečno s teplotami do 23 stupňů, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kyberpodvodníci mají nový trik. Na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se pak za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se spožděným letem nebo odškodněním a pak se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. O koordinované práci podvodníků dnes v tiskové zprávě informovala kyberbezpečnostní společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní každý den vznikají stovky falešných účtů. Dvě pražské městské části se zapojují do podzimní kampaně na recyklaci starých mobilních telefonů. Lidé je mohou odevzdávat na radnicích Prahy 13 a 15. Odborná firma mobily ekologicky zpracuje a za každý kus dá 10 korun na aktivity Jedličkova ústavu. Sběr telefonů v rámci podzimní kampaně potrvá do 13. listopadu, uvedl manažer projektu Jiří Šmejkal.
3: Za každý odevzdaný mobil se navíc lidé můžou na našich internetových stránkách zaregistrovat do soutěže. Na konci roku pak vylosujeme výherce, který získá roční rodinnou vstupenku do pražské zoo.
1: Strážce bezpečí, tak se jmenuje nová expozice ve svatomikulášské městské zvonici na Malostranském náměstí v Praze. Otevřená bude od zítřka a návštěvníky seznámí s prací hlásného, který varoval město před nebezpečím, ale také s činností státní bezpečnosti, která věž využívala jako pozorovatelnu. Výstavu dnes novinářům představili její tvůrce Vratislav Maňák a kurátor pražských věží Karel Kučera. Informační panely jsou umístěny v několika patrech věží. Že na vrchol do pozorovatelny vede 303 schodů. Tureckou nákladní loď v Černém moři zasáhly drony. V tu chvíli byla v mezinárodních vodách asi 20 námořních mil od Rumunska. Tamní úřady vyslali na záchranu námořníků dvě plavidla. 11 lidí se jim povedlo zachránit. Dva členové posádky, včetně kapitána, zemřeli.
4: Loď Rojat Mamadov plula podle rumunského serveru Digi24 z ukrajinského přístavu Izmail do italské Raveny. Rumunské úřady uvedly, že loď naložená obilím z Ukrajiny se potopila. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vezla náklad kukuřice. Z úderu Zelenský obvinil Moskvu. Na nákladní lodě v Černém moři útočí Rusko a Ukrajina vzájemně ve snaze narušit export zemědělské produkce nepřítele. Mírové řešení vývozu zemědělských produktů Rusko odmítá. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Česká fotbalová reprezentace se musí v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa, oznámila to dnes na svém webu. Záložník Plzně s týmem odcestoval do Londýna kvůli zdravotním problémům, ale

0: nenastoupí. Trenérovi Santimu Deniovi bude chybět taky zraněný Štěpán Chaloupek a vykartovaný kapitán Ladislav Krejčí. Češi se po třech porážkách pokusí v Wembley získat první body do tabulky. Zápas začne zítra ve 8:45 večer. Večer a v noci bude v Praze jasno až skoro jasno. K ránu se začnou místy, hlavně v údolích, tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 6, na okrajích města až na 4 stupně Celsia. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno s nejvyššími teplotami mezi 21 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha.
3: Vinyl. Vítejte u dalšího vinylu na Rádio Praha. Je pondělí, zprávy v 9 za námi, před námi vinyl, který jste v hlasování na našem Facebooku vybrali. Muse a jejich nejnovější deska The Wow Signal měla smůlu. Podstatně víc hlasů dostali Faith No More a jejich nejslavnější album Angel Dust z roku 1992, což je speciální deska. Mnoha hudebními kritiky a časopisy zařazovaná mezi nejdůležitější a nejlepší rocková alba nejen 90. let. Album Angel Dust navíc vyšlo jen několik týdnů po slavném strahovském koncertu, kde byly Faith No More předskokany Guns N' Roses a kde si získali hodně našich fandů. Jejich výkon za denního osvětlení s aparaturou zdaleka ne vytaženou na plný výkon byl totiž strhující. Deska Angel Dust díky svému mimořádnému postavení se dočkala řady bonusů a v deluxe verzi, ve které byla ještě navíc v roce 2015 remástrována, má na dvou vinylech skoro 70 minut. Rozšířena byla celkem na 22 tracků, včetně megahitu Lionela Richieho Easy. Všechny se do 55 minut logicky nevejdou, ale věřím, že vám v dalších minutách naservírujeme to nejlepší. Dáme si tedy kapelu ze San Francisca, ve které působí zpěvák s dechberoucím rozsahem 6 oktáv Mike Patton. Jeho fenomenální basové pasáže a práce s hlasem a různými technikami jsou prostě úžasnou kapitolou v rockovém světě. Pojďme na to, tady je album Angel Dust skupiny Faith No More. A díky za všechny vaše hlasy.

0: still won't hear.
1: Rádio Praha.
2: Vinyl.
3: Turn the lights off, baby.

0: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nelaďte se na Praha.
1: Je 22 hodin. Dobrý večer. Praha zahájila stavbu tramvajové trati, která má za půl druhého roku propojit Malovanku se Strahovem. Praha 8 zajistila nové bydlení pro děti z Klokánku. Při zásahu policie proti protestům na severu Francie utrpěl vážné zranění 15-letý student. A zítra bude slunečno, ráno a dopoledne ještě místy mlhavo nebo zataženo a naměříme až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze začala stavba nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Magistrát za ní zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu peněz získá z evropské dotace. Práce mají trvat rok a půl. Tramvaje by v úseku měly začít jezdit v roce 2028. Nahradí tak současné řešení, tedy autobusy, říká technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský.
3: Proud těch autobusů se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
1: Autobusů by tak mělo ubýt i v přetíženém prostoru Vítězného náměstí v Dejvicích. Děti z Klokánku v Praze 8 se budou stěhovat do nových bytů. Městská část pro ně nechala opravit vilu v Bohnicích. Na začátku příštího roku chce dokončit rekonstrukci druhého domu. Celkem tam tak bude moci bydlet 20 dětí. Popisuje předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková.
4: Co je pro mě nejdůležitější, že se vlastně rozšíří kapacita o jeden byt, protože v současné době opravdu ty kapacity jsou v celé České republice nevyhovující. V momentě, kdy budou obě dvě ty vily, tak je přestěhujeme, protože nechceme část dětí nechávat ve starých podmínkách a část vlastně přestěhovat.
1: Oprava vily trvala zhruba rok a půl a stála asi 8 milionů korun. Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Dokument počítá například s obnovou kulturního dědictví nebo podporou české audiovize. Nahrazuje koncepci předchozí Fialovy vlády, která měla platit až do roku 2030. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy tvrdí, že původní plán nebylo možné financovat. Novou koncepci ale kritizuje část kulturní obce i opozice. Podle nich ministerstvo při přípravě dokumentu dostatečně nezohlednilo připomínky kulturních organizací. Ve Francii zůstalo dnes kvůli středoškolským protestům uzavřeno přes 400 středních škol. Některé z nich přešly na distanční výuku. V několika městech protesty přerostly v potyčky s policií. Po výbuchu paralyzujícího policejního granátu u gymnázia na severu země je vážně zraněný 15-letý student.
5: U gymnázia ve městě Lens protestovalo zhruba 200 až 250 studentů, kteří podle prefekta Françoise Xaviera Louche házeli na policisty kameny a zábavní pyrotechniku. Při zásahu policie zranil studenta prvního ročníku střední školy granát, který mu utrhl ruku. Jeho spolužačka řekla deníku La Voix du Nord, že granát hodila policie. Co přesně se na místě stalo, vyšetřuje generální inspekce národní policie. Studenti protestují druhým týdnem proti častému rušení hodin nebo stavu školních budov. Na některých místech se k ním přidali výtržníci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství Jihočechů podílel útočník Robert Lantoši. Hokejová Sparta a Mladá Boleslav si vyměnili útočníky. Do bruslavského klubu jde zkušený Tomáš Hika, Pražané získali mladého Vojtěcha Hradce. Večer a v noci bude v Praze jasno až skoro jasno. K ránu se začnou místy hlavně v údolích tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 6, na okrajích města až na 4 stupně Celsia. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno s nejvyššími teplotami mezi 21 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

Hit týdne, letos po 40. Vítejte, tady je Petr Jungmann a nejlepší desítka podle vašeho hlasování pro týden od 4. do 10. října. Děkujeme za všechny hlasy i za to, že jste si naladili chart Rádia Praha. Než tu bude desítka, 5 nasazených. Dobře se bavte. Rodák z amerického Seattlu Ray Dalton se poprvé proslavil ve slavném McLemoreově hitu. Poslední léta nahrává svoje songy v Evropě a evropská rádia ho mají ráda. Parádní hlas, dobré songy. Ten nejnovější, dnes první nasazený, Go Dead High.

Ray Dalton je první nasazený Go Dead High a druhý narodil se v Brémách jako Nico Vellenbring. Ale my ho známe pod nicknamem Nico Santos. Letos vstoupil do kristových let a každým hitem boduje v evropských čártech. I tím posledním Why Don't You Stay, Nico Santos.

Niko Santos je v hitu týdne na Rádiu Praha druhý nasazený s hitem Why Don't You Stay. A je tu třetí nasazená dcera amerického otce a íránské matky, narozená ve Švýcarsku a proslavila se v československé Superstar. Jestli tipujete Celeste Buckingham, tipujete správně. Ještě můžete poslat i nějaký hlas pro horkou novinku Watch Me Win.

Nová Celeste Buckingham a Watch Me Win, třetí nasazená ve 40. vydání hitu týdne na Rádiu Praha. Minulý týden v pátek 25. září U2 oslavili půl století od založení. Ve stejný den oznámili i novou desku Carnival de Luz, tedy Karneval světla, a vydali i single Silencio. Tak tedy pst, tady jsou U2.

Z YouTube jsou najednou pánové kolem 65. Toto letí, ale chuť na novou muziku jim nechybí. Fandové se nové desky Carnaval de Luz dočkají 13. listopadu. To byla novinka Silencio, čtvrtá nasazená. A s pátou k nám domů. Ve čtvrtek byl hostem Vojty Přívětivého Slávek Fam. S Polí Garandem má velmi úspěšný single Chci si být jistý. Pátá nasazená. Chtěl bys

Celý rozhovor se Slávkem Famem najdete u nás na webu praha-rozhlas.cz. Zrovna tam najdete i hlasování do našeho hitu týdne. A o pořadí rozhodujete jen vy, kdo bude top a kdo poletí. Máme za sebou 5 nasazených. Byli to první nasazený Ray Dalton, Go That High. Druhý nasazený Nico Santos, Why Don't You Stay. Třetí nasazená Celeste Buckingham, Watch Me Win. Čtvrtý nasazení U2 a horká novinka Silencio. A pátá nasazená Slávek Fam a Pauli Garan, Chci si být jistý. Koho z nich uslyšíme příští neděli? Rozhodněte. Tady je 10 nejlepších pro týden od 4. do 10. října. Ellie vypadla. Stejně jako Shabuzi a Born to Die, ten byl 9. Z 8. místa vypadl James Blunt a Tastes Like Summer. A dokonce z 5. vyletěl Teddy Swims a Break Up in the Reverse. 4 songy jsou pryč, přivítáme 4 novinky. První je z Bratislavy, 19-letá Annika Iris, Morning Blues.

Slovenka Anika Iris a první novinka 40. vydání čártu Rádia Praha na 107.1 FM a v DAB+, Morning Blues. Z Bratislavy na českou stranu, jen kousek za hranice, ale severněji do Třince. Tam vznikla přesně před 13 lety v září skupina Lake Malawi. Ti nás třeba reprezentovali i na Eurovizi. Jejich hlavní postavou byl a dodneška je Albert Černý. Druhá novinka, Let's Cancel the Wedding, Lake Malawi. 9.

Desáté a deváté místo, první dva přírůstky aktuálního vydání chartu Rádia Praha. Annika Iris a teď Lake Malavia, Let's Cancel the Wedding. Na další dvě novinky, slibuju, si počkáme. Před týdnem i před minulou neděli třetí. Patrik Malý a Sebastián. Dnes pát týdne 2005.

mnou. Ladíte Rádio Praha 40. kolo našeho čártu. Je tady hit týdne a tohle byl pád týdne. Patrik Malý a Sebastián 2005. Minulou neděli 3. teď 8. Dnes bodovali po 5. a to je velmi slušné. BB Rexa s Davidem Guettou jsou tu ještě o týden déle s hitem Sad Girls. Stejně jako před týdnem. Číslo 7.

0: BB Rexa má albánskou krev, ale narodila se v Brooklynu. Táta přišel do Ameriky z Debaru v Makedonii a její matka, taky Albánka, tam za velkou louží byla už taky. Hit Repeat It napsali Martin Garrix s Edem Sheeranem před 12 lety, když se poprvé potkali v Amsterdamu. Song vydali až letos ke Garrixovým 30. Před týdnem dostal druhou šanci a byl na Praze dvojkou. Dneska je to o 4 místa horší. Repeat It, Ed Sheeran a Martin Garrix.
1: Číslo 6.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha 107.1 FM a DA+. V neděli večer po 9. nebo v pondělí ještě o hodinu později. To Chart vysíláme v premiéře a repríze. Avšak pustit hit týdne si můžete kdykoliv jako podcast z našich stránek. Je tu 40. kolo v roce 2026 a 5 nejlepších hitů, jak jste odhlasovali na webu Praha rozhlas.cz. Ještě jednou díky všem, kteří tak učinili. Bez vás by to nešlo. Elitní pětku startuje nejstarší track v pořadí. Je tu dnes po 8. a tudíž naposledy. Příště už Calvin Harris jazzy nebudou. Za 8 týdnů stačili dvakrát vyhrát a jisto jistě je uslyšíme i v roční hitparádě. Tam mají jako vítězové dveře otevřené. Dnes naposledy Satisfy.
0: Hit týdne. Číslo 5.

0: Udržet se 8 týdnů, to je obdivuhodný výkon. Velký aplaus si zaslouží Calvin Harris, Jazzy. Právě to dokázali s hitem Satisfy. Tak díky za fajn zábavu.
1: Číslo 4.
0: Jdeme vítat třetí novinku. I ta dostala druhou šanci, když byla hodně čerstvá, do desítky neprošla. Čas zapracoval v její prospěch a dostala se nám pod kůži. Band z Colorado Springs, One Republic, Need Your Love.

poprvé zabodovali v čátu Rádia Praha na 107.1 FM a v DAB+ One Republic s hitem Need Your Love. Leto 27. června za úmorného vedra zahráli v Praze v Letňanech. Ani tenhle hit v setlistu nechyběl. Dámy a pánové, jsou tu tři nejlepší hity na Rádiu Praha pro týden od 4. do 10. října. O jedno místo si Kygo, Griffin a Khalid polepšili a berou tak ve 40. kole bronz hitem Save My Love.

Kygo, Khalid a Griffin jsou aktuální trojkou na Praze se singlem Save My Love. Poslední dva songy zbyly. Asi jedna novinka a šampionka posledního vydání. Mezi nimi se rozhodne, budeme mít šampionku nebo šampionky. Každopádně vyhrajou holky. Cat's Eye ještě šampionkami nebudou. Vstoupili do čátu triumfálně, ale jeden song byl

Velmi působivý vstup do chartu. První týden a hned těsně pod vrcholem jsou Cats Eyes hitem Animal. A to je nová dvojka na Praze. Před staronovou jedničkou celá patnáctka. Dnešní nasazené Ray Dalton Go Get High. Druhý nasazený Nico Santos Why Don't You Stay. Třetí je Celeste Buckingham Watch Me Win. Čtvrtá nasazená U2 Silencio. Pátá nasazená Slávek Pan a Polly Garak Chci si být jistý. Desítka, první novinka, Annika Iris, Morning Blues. Devítka, druhá novinka, Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding. Osmička, Patrick Malý a Sebastian Vaj.

0: naposledy. Po 8. Calvin Harris a Jazzy Satisfy. 4. Třetí novinka One Republic Need Your Love. 3. Kygo Khalid Griffin Save My Love. 2. Nejlepší novinka Cat's Eye Animal. A 1. Fandové Miley Cyrus nesklamali a 33letou blondýnku poslali po druhé za sebou na vrchol hitu týdne s titulním songem její čerstvé desky Bass Persuades. Tady je Miley Cyrus.
1: Number one.
2: Number one.
3: Number one.
4: Number one.
5: Number one.

0: Miley podruhé vyhrála chart na Rádiu Praha s novinkou Bass Persuades. Podruhé dostala nejvíc hlasů a minimálně až do soboty 10. října bude naší jedničkou. 11. října v neděli už to může být všechno úplně jinak. V 9 večer tu bude další 41. kolo vydání hitu týdne. Ale to ještě musíte poskládat. Tak se nenechte rušit a puste se do toho. Mějte se.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Krásný den, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude zpěvačka Bára Baziková. 30 letý byla v patách dokumentaristka Helena Třeštíková a vznikl časozběrný dokument s názvem Bára Baziková. A nejen o natáčení budeme mluvit už za pár minut.
2: Se snáší déšť, s tmou se křížím.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Bára Baziková. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Říkám správně Baziková?
2: Ano,
1: Baziková, takže Baziková.
2: Jo, ale je to jedno.
1: 17. září vstoupil do kin snímek. Dokument o vás, ten se jmenuje Bára Baziková a Helena Třeštíková vám byla 30 let v patách. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Je to ano, tak? Je to tak.
1: A já si říkám, jestli vám teďka nebude chybět Helena v zádech.
2: No tak ten film jsme dokončili už před 3 lety, takže natáčení skončilo, ale my jsme v kontaktu neustále. Jednak když se teda film střihal, ještě se z něho vyráběla vlastně pro televizi třídílná série, která poběží příští rok na podzim. A vzhledem k té propagaci a následnému teda úspěchu na festivalu v Karlových Varech jsme teď v kontaktu téměř denně, protože neustále poskytujeme rozhovory, zúčastníme se různých regionálních filmových festivalů a vlastně jsme pořád spolu.
1: A jste už unavená z těch rozhovorů?

0: Z toho trochu ano, kdybych bývala tušila a věděla, co to bude tedy obnášet, já myslím teda, že to nikdo netušil, tak bych si vzala volno a třeba bych celé září nekoncertovala, nebo bych prostě se nevěnovala jiným věcem, než jenom tomu PR, ale to se nedá nic dělat, tak snažím se to zvládnout, jak se dá. Dala jsem si limit, že 5 rozhovorů denně max. Jo? A ono toho totiž je strašně moc. Člověk se neuvědomuje, kolik máme televizí, rozhlasů,
1: podcastů,
0: časopisů, novin, různých webových serverů. Že vlastně je toho strašně moc, takže často jdu dělat rozhovor někam, o čem jsem neměla ani tušení, že to existuje.
1: Ale na druhou stranu je hezké, že o vás takový zájem nebo o tu práci, kterou jste vytvořili společně s Helenou Třeštíkovou.
0: To je hezké, samozřejmě.
1: To bylo smutné, těší. Kdyby se vám nikdo neozval.
0: To by bylo smutné, ale že to bude tak moc rezonovat. Víte, co byl úplně jako vlastně první naprosto nečekaný úspěch? Že náš film byl vybrán do toho mála festivalových titulů v Karlových Varech, protože jak mi pan Och říkal, tak vlastně jim přijde každoročně 1900 až 2000 filmů z celého světa, které oni musí všichni zhlédnout a pak z nich vybrat nějakých, já nevím, abych se nepletla, 15-20, které nasadí jako teda festivalové tituly. A jedním z nich teda byl i náš dokument. To je obrovská podsta. No a pak nakonec, když se ve Varech promítal, tak nadšení, aplaus ve stoje několik minut a nakonec to vyhrálo diváckou cenu. Takže my s paní režisérkou jenom žasneme pořád.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Helena Třeštíková vás poprvé oslovila v roce 1996 a předtím jste se znali nebo neznali?
2: Osobně jsme se neznali.
1: Neznali. A když za váma přišla do té divadelní šatny, tak čím vás okouzlila, že jste řekla ano? Protože to není jednoduché pozvat si někoho s kamerou domů, vlastně do svého soukromí.
2: To není jednoduché. Ale tak já jsem samozřejmě dostala tedy avízo, že mě paní režisérka navštíví, protože projevila zájem se mnou natáčet. A já jsem ji znala samozřejmě z jejich kultovních časosběrných filmů. Její slavný cyklus Manželské etídy je skutečně fenomenální a výjimečný. A já mám český film moc ráda od mládí a Dokument obzvlášť. Takže pro mě to byla návštěva ikony a to, že mi nabídla spolupráci, tak pro mě byla veliká pocta. A já jsem nikdy neměla problém od té doby, co nějak veřejně působím nebo jsem veřejně známá, tak jsem nikdy neměla problém mluvit o věcech napřímo a na rovinu, i o třeba nepříjemných tématech nebo těžších situacích. Takže jsem věděla, že s ní to takhle bude nastavené, protože ona je režisér, který chce točit pravdu a ty lidské osudy bez příkras, takové, jaké jsou, bez nějaké stylizace, vlastně tak jako na syrovo, což mě vlastně vůbec nevadilo. Co je na tom kuriozní, že jsme vlastně ani jedna, ani druhá nevěděli, co budeme točit, protože když se dáte jaksi do práce na takovémhle projektu, který je v podstatě časově neomezený a má vyhlídky do budoucna na mnoho a mnoho let, tak vůbec nevíme, co tam bude a ten scénář píše sám život.
1: Život. A kolik hodin se natočilo, víte to?
2: Něco přes 100 hodin.
1: A já totiž uvedu jeden takový příměr. Byla tady Lenka Hatašová, fotografka, ano. A ta fotí. Je to tedy samozřejmě jiný způsob zachycení toho života, ale fotí Helenu Vondráčkovou, ano, její ano, v batách, ano. K tomu jubilu, k těm 80 letům a říkala, že vždycky se snaží být takovou neviditelnou součástí té práce. Ano. A v tu chvíli to funguje.
2: Ano.
1: Takže věřím, že i ta Helena vlastně tam byla a nebyla.
2: Přesně tak. Přesně
1: a díky
2: tak.
1: Tomu jste se otevřela.
2: Určitě. Já jsem o tom několikrát přemýšlela, že asi nevím o jiném režisérovi nebo režisérce, ke které bych byla takhle otevřená a upřímná. Protože od prvního momentu, kdy jsme se s Helenou seznámili, tak jsem cítila, jak je empatická, slušná, ohleduplná, taktní, citlivá, že i když zachycuje ten život bez příkras a natvrdo, tak ty informace nebo ten nazbíraný materiál nijak neznehodnocuje nebo nebulvarizuje, nikdy ho nezneužije. Vlastně všechno je tak, jak já dovolím. Ona sama mi řekla, až bude první verze střihu, že já sama mám skutečně to právo veta, co tam nebudu chtít dát nebo nechat, tak tam nebude. A my jsme si prostě byli hned na začátku blízké a přesně tak probíhaly ty návštěvy její. Ona přišla vždycky jenom s miništábem, což je jeden kameraman, jeden zvukář. A vždycky tak jako tiše pozorovala a zaznamenávala.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Bára Bazyková a v rámci toho systému té práce a toho natáčení, tak mě zajímá, kdy Helena takzvaně vychytala ten moment, kdy vás půjde natáčet. Jak moc to bylo organické a jak moc připravené? V tom smyslu, že třeba jste jí řekla, hele, dneska bys mohla přijít, protože já třeba budu mít focení nebo nějaké natáčení.
1: Ano.
0: A nebo ona si určovala, kdy přijde a rámcově věděla, jaký máte ten diář?
1: Nevěděla, jaký mám diář. To skutečně nemohla vědět, protože současně s mým filmem neustále pracovala na jiných projektech. Ona paralelně točí dál manželské etídy a různé jiné portréty. Ty vyučuje na FAMU, takže ona je velice vytížena. Ale vždycky jsme si tak jako zavolali, někdy jsme si jen tak popovídali do telefonu, nebo se jen tak sešli u nějaké příležitosti, ale to natáčení bylo nepravidelné, ale víceméně v nějakých takových časových intervalech, abychom vždycky něco zaznamenali, nashromáždili nějaké informace a pokud zrovna ta konkrétní událost neprobíhala, tak jsem o ní mluvila, že jsem vždycky shrnula, co se za poslední dobu událo a takhle jsme to postupně skládali a točili jsme všechno možné, co jsem dělala doma v práci a vlastně až tím časozběrem, tím náběrem toho materiálu, té spousty materiálu, pak teprve se ukáže, co z toho je podstatné a co ne, protože často se nám stalo, že jsme točili něco a říkali jsme se, je to fajn, že to tam bude zaznamenané a pak to vlastně ztratilo v tom kontextu svůj význam.
0: A řekla vám Helena, proč si vybrala zrovna vás v roce 1996?
1: Řekla,
0: to byl ten hlavní důvod?
1: Protože tehdy četla můj rozhovor, kde jsem vyprávěla o tom, že vlastně žijeme doma opačný model, kdy já jsem vlastně živitel rodiny, já jsem jak se zajišťuju čtyřčlennou rodinu tím, že tedy jsem neustále v práci a vydělávám a tu rodinu zabezpečuji a můj muž, tatínek dvojčat, je vlastně na mateřské a je doma a stará se o ně. Taky to připadalo velice zajímavé a neobvyklé, tak vlastně na to téma chtěla se mnou točit, protože začala tvořit takový cyklus dokumentů, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí.
0: V té době chápu, že to nebylo úplně obvyklé, ale v současné době to celkem běžné je a už se nad tím nikdo moc nepozastavuje, že třeba táta zůstane doma s dětmi a máma vydělává peníze.
1: Mm-hmm. Bylo to velmi neobvyklé. Ale já si pořád přes všechnu vymoženost doby a vývoje doby a společnosti myslím, že maminka je prostě maminka a má k těm dětem přeci jenom nějaké větší citové pouto nebo větší vazbu a že i když ta žena dělá kariéru nebo prostě má profesi, která skutečně vyžaduje mnohem větší nasazení a časovou dispozici než jiné profese, tak by prostě měl ten tatínek nebo ten otec být tím otcem a být tím mužem, který tu rodinu zajišťuje, zabezpečuje, měl by být tou hlavou rodiny, že tohle si myslím, že bylo nějak kdysi nastaveno a že to má nějaký svůj důvod a já sama zpětně to hodnotím tak, že lituju toho času, který jsem musela strávit v práci a nemohla jsem ho strávit s dětmi. I když jsem se snažila jim to potom maximálně vynahrazovat, ale stejně toho lituju a prostě už mi to nikdo nikdy nevrátí a je to navždycky pryč.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a s mým hostem, což je Bára Baziková. Zveme do kina, běžte na dokument stejnojmenný Bára Baziková. Natáčela ho Helena Třeštíková. A mně se líbí, že vy, když jste viděla takzvaně tu kontrolní projekci, kdy možná Helena třeba čekala, že řeknete, no tak ale možná tuhle scénu vystřihni, tak vy jste nic takového neudělala a řekla jste, no tak to napsal sám život a bylo by asi blbý tam něco z toho stříhat. V životě se taky nestřihá.
3: Ano, přesně tak, takhle to bylo. I když teda ten první pocit byl dost...
2: Jaký?
3: Útrpný. Protože vidíte spoustu věcí, třeba na které jste už zapomněla, nebo nějaké detaily nebo tak a stydíte se. Je to nastavené zrcadlo. Říkám tam věci, které už si dávno nemyslím. Jsem svědkem různých chyb a špatných rozhodnutí. Prostě dneska s odstupem času, s tím mentálním odstupem to vidíte úplně jinak a udělala byste to jinak. No ale tenkrát to bylo takhle a udělala jsem to takhle, takže aby to bylo pravdivé, tak jsem skutečně nechtěla vystřihnout nic. I s těmi chybami, protože právě ty chyby to jaksi okořenily a ty špatné zážitky tam prostě do té mozaiky patří.
2: No kdybyste byla dokonalá, tak to asi nefunguje, ne?
3: Já myslím, že nikdo nejsme dokonalí, že každý máme chyby a já myslím, že kdyby paní režisérka natočila film o komkoliv jiném, tak to bude stejný příběh, protože jsme jenom lidé, nejsme roboti, zatím teda, tak chybujeme, občas šlápneme vedle a určitě každá ta chyba vás, jak jste říkala, to tě nezabije, a každá ta chyba vás někam posouvá, něco vás naučí. Jo? Vlastně každý konflikt vlastně má nějaký jaksi terapeutický význam nebo nějakou výpovědní hodnotu, že si řeknete, tak tohle jsem podělala s prominutím a příště už to prostě neudělám, protože už to vím.
2: Já jsem se podívala i na 13. komnatu s vámi a Michal Pavlíček tam řekl, když vedle sebe nemá lodivoda, tak se ztratí. To o vás řekl, ale možná to myslel na tu určitou dobu, kdy jste spolu spolupracovali. Mm-hmm. Ale jak si to vykládáte teď zpětně, tahle jeho slova, kdy on vás znal hodně dobře?
3: No on, myslím, to myslel spíš, co se týká hudby, protože já jsem v té hudbě byla hodně, a to jsem vlastně do dneška velmi roztříštěná, já jsem žánrově hodně rozmanitá a hodně nezaředitelná. Já vlastně všechny ty projekty a styly, které jsem vyzkoušela nebo absolvovala, opravdu mám od zdi ke zdi, není tam žádný jednotný směr. A často jsem se v tom jako utápila, protože jsem právě sama nevěděla, kudy a jak jít, a že pro mě byl vždycky důležitý nějaký ten šéf, nějaký ten kapelník nebo dramaturg nebo manažer, který mě trochu tak nějak jako nasměruje. A myslím si, že částečně to myslel a platilo to tedy i na ty partnery, že já jsem vlastně neuměla být sama sebou, že jsem vždycky se těm partnerům podřizovala, že jsem jaksi potřebovala, ale vlastně nepotřebovala, ale stavila jsem se do takové role, že jsem chtěla, aby mě někdo jaksi vedl, aby k němu mohla vzlížet, a taky jsem se pro toho partnera maximálně obětovala a úplně jsem se mu podřídila. Vlastně, co řekl, tak to jsem dělala a to si myslím, že není dobré. To jsem ztrácela vlastně sama sebe a tu svou identitu.
2: A v rámci té hudby, tak abychom si to dokázali představit, tak o jakých typech připomínek mluvíte, když je tam potřeba ten kapelník, aby vás nějakým způsobem jako zpěvačku nasměřoval?
3: Mm-hmm. Tak protože já jsem strašně roztříštěná, mám strašně moc rozjitřené emoce, já jsem vodnář, takže všechno strašně prožívám. A prostě přijdu s šílenou spoustou nápadů a sama nejsem schopná určit, který z nich je ten správný nebo ten pravý. A co se týče stylu zpěvu nebo výrazu, tak taky jsem schopná prostě zaspívat 100 různými způsoby jednu věc a sama nevím, která je ta pravá. A tady vždycky právě byl buď Martin Němec, to byl vlastně jako šéf kapely Precedens, nebo potom Michal Pavlíček, který vlastně jako uměl mě nějak jako pěvecky nebo hudebně skrotit a ukočírovat a vybrat vždycky z těch mých nápadů ten nejlepší.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Rádio Praha a já jsem vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno a přišla tam ale fakt krásná otázka. Jak by si, kdyby Bára se mohla v čase vrátit, tak jak by si užila Jesuse ve spirále s tím, co teď ví, co umí a jaké má zkušenosti? Kdybyste se přenesla do toho roku třeba 1997.
2: Mm-hmm. No, to by bylo zajímavé.
1: Jak by vypadal ten den a vlastně někdy
2: na
1: i
2: to,
1: noc?
2: No jasně, někdy na to myslím před spaním, že by bylo hezké cestovat v čase a vrátit se tam. No tak vykopla bych tu Báru, co tam je, že jo?
1: Tu neskušenou,
2: zamkla bych ji někam do sklepa a stoupla bych si místo ní. No, dělala bych spoustu věcí jinak, že jo? Ale to je právě to, že to nejde a že už se vracet člověk nemůže a nemůže vlastně nikdy být bezchybný a dokonalý. No ale jenom pro ten svůj pocit, pro tu atmosféru, pro ten zážitek bych se tam ráda vrátila, aspoň na jeden den. Prostě jet do toho divadla, zase jít do té šatny, převlíknout se a jít na ten písek. My jsme hráli v písku, že jo? A slí si to představení zahrát znovu. Po představení jsme seděli vždycky dole v takovém klubu. Všichni jsme byli prostě více než 30 let mladší, bohužel i někteří kamarádi už nejsou mezi náma, tak bych si to tak jako vychutnala s láskou a s nostalgií.
1: A zašla jste si teď do nové spirály?
2: Byla jsem tam krátce po jejím otevření na modní přehlídce české značky La Formela a můžu vám říct, ten úplně první moment, když jsem tam vešla, tak zkusila, že jsem se neubránila slzám.
1: Fakt? Nostalgie?
2: A jako fakt se mi sevřelo srdce, protože to tam člověk vnímá. Jako 4 roky života non-stop, kdy jsme fakt hráli 4 roky bez jediného volného dne. Jo, pondělky teda byly volné, vždycky byly volné pondělky, ale Vánoce, prázdniny, prostě všechno prostě bylo v rámci představení, soboty, neděle dvakrát. Takže skutečně to byly 4 roky intenzivního života a mám na to nádherný vzpomínky. Bylo to něco opravdu mimořádného. Ty 90 byly takový fakt jako intenzivní.
1: A když to řeknu úplně na placato, tak to byl ve své době a vlastně teď, i když na to vzpomínáme, tak nadčasový kus, to, co se to tehdy podařilo udělat. A
2: předpokládám, že byste ještě nebyla na světě. Bylo to, protože vlastně po revoluci se všechno začalo, že jo, měnit, otevřely se hranice všem možným projektům, že jo, vlastně najednou byla zelená pro všechno možné, co do té doby nesmělo být, nebo bylo dokonce zakázané. Uvolnil se trh i finanční, že jo? Takže nastala velká změna, že sem přicházely světové tituly. Prvním byl vlastně ve Vinohradském divadle muzikál Bídníci a hned po něm jsme šli my, kdy tedy producenti si jeli do Londýna původně pro jiný titul, ale ten zrovna nebyl jako k mání, tak jim nabídli místo toho Ježíše, Jesus Christ Superstar, tak oni si tu licenci tedy koupili, vzali si úvěr
1: a vyplatilo se
2: a vůbec tenkrát nikdo netušil, že to budeme hrát tak dlouho. My jsme to tenkrát přijímali jako práci na letní prázdniny, že na červenec, srpen budeme mít takovouhle hezkou práci a že se to takhle rozjede, to nikdo nečekal a fakt si myslím, že ve všech aspektech, jak nastudování, orchestrace, aranžmá, obsazení, režie, choreografie, texty fantastické, že všechno, kostýmy, že všechno bylo opravdu tak perfektní a tak nadčasové a kvalitní, že opravdu ten titul pořád tady vede, že i když se už vytvořilo desítky dalších a dalších titulů, i původních českých titulů, tak zatím toho Ježíše nikdo netrumfnul.
0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se jmenuje Bára Baziková. A co se bude, Báro, dít, až skončí všechny ty věci kolem té premiéry? Báry Bazikové.
2: No tak život půjde samozřejmě dál. Já normálně koncertu mám až do konce roku docela hodně vystoupení. Zase to kulminuje samozřejmě v adventním čase, i když letos jsem to omezila, protože posledních pár let to bylo tak, že jsem se snažila všem vyhovět a všechno slíbit a všechny nabídky přijmout, takže jsem zpívala denodenně a procestovala jsem tisíce kilometrů a pak jsem u štědrovečerní večeře usínala a pak celé Vánoce prospala. Tak to už nechci. A omezila jsem to. No a já nikdy nějak moc neplánuju dopředu. Většinou to nechávám plynout a musím říct, že jsem měla vždycky takové štěstí a vážím si toho, že vždycky ke mně ty projekty nějak prostě přicházely sami. Nebo sami ne, ale prostě, že jsem nikdy nemusela vyvíjet nějaký zájem nebo nějaký tlak, že vždycky. A teď tedy po této slávě zase přicházejí různé nové nabídky na nejrůznější zajímavé projekty, takže pořád je co dělat.
1: A je pravda, že s Helenou Třeštíkovou vlastně vyšel už dokument v roce 2001, Bára B, a tam přesně takový moment zachytila, že vy jste o nějakou práci přišla a pak zazvonil telefon, ona přesně i ten moment zachytila, ano. A vy jste to okomentovala. No a to se přesně děje. Ano, něco prostě odpadne a něco přijde.
2: Něco přijde.
1: Je to takový zákon toho života.
2: A já si myslím, že člověk by neměl, jak se říká, tlačit na pilu, že by měl určitý věci prostě přijímat s pokorou. A často se to stává, že když
1: ale vydržet to vákuum. Když se zrovna nic neděje.
2: Trpělivost to chce. Prostě většinou, když něco moc chcete, moc si přejete, tak v momentě, kdy to tak nějak jako pustíte, necháte to volně plynout, tak ono si vás to najde. Ale nesmíte tlačit a drtit a vynucovat si to a někde prostě potom pátrat a prostě slídit.
1: A volat to už vůbec nemá smysl.
2: Ne.
1: A poslední otázka, ten film by se vám líbil? Kdyby vás obsadili jako herečku třeba.
2: Ježíš, to bych chtěla, mně už se to povedlo, mně už se to děje. To je potřeba zmínit, že vlastně já už jsem dostala takovou jako skutečně první hereckou roli, sice malou, ale opravdovou. A ten film bude mít teď v říjnu premiéru, je to český film režisérky Lenky Kny a jmenuje se Tango pro tři. Mám tam pěti roli, ale hrozně mě to bavilo. Hraju tam majitelku televizní stanice. A pokud by přišla nějaká větší role, ještě Honza Hřebek mi nabídl takovou malou roli v jedné televizní sérii, kdyby přišla nějaká větší role, tak to bych si fakt jako
1: s chutí
2: užila. Ale nechávám to plynout. A když nepřijde, tak se taky nic nestane.
1: Já jsem si až řeknete, tak si to napíšu sama. Psát umíte.
2: No, nevím. Možná.
1: Necháme se překvapit. Se mnou byla Bára Baziková a já vám moc děkuju za rozhovor.
2: Já taky děkuju za hezký povídání.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Havlovi by bylo 90. Jak světového dramatika číst? Jak na prvního českého prezidenta vzpomínat? Co říká Havel mladým lidem? A co by řekl on sám na dobu, ve které teď žijeme? Ptám se filozofky Alice Koubové z Filozofického ústavu Akademie věd, spoluautorky pořadu Promyslet Havla.
1: A nebuďte smutný.
0: Dnes je pondělí, 5. října.
1: Já nejsem smutný.
0: Ahoj, zdravíme do Paříže a díky moc krát, že jsi našla chvíli na Václava Havla a na Vinohradskou 12.
2: Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače a díky Matěj.
3: Bože věte.
1: Říkal jsem vám přece, že nejsem pivař.
0: Václavu Havlovi by dneska bylo 90 let. Jak jeho narozeniny nejlépe oslavit? Četbou nějaké aktovky?
3: Ale je pivař každý.
1: Já vím.
2: Já myslím, že kdybychom chtěli udělat radost Václavu Havlovi, tak by to bylo neformální, bylo by to formou nějakého setkání, který není úplně příliš připravený v hodně lidech s hudbou, s přáteli a napříč různýma životníma stylama. Myslím si, že pro něj vlastně silnější gesto oslavy, když pošle dál do světa nějaký styl života, nežli upomínání sám na sebe.
0: Oni se totiž konají výstavy, diskuze, jsou nové rozhlasové pořady, speciální projekty. Havel je teď skutečně všude, bylo by mu to příjemné?
2: No, jeden ten pořad je můj, že jo?
0: Promiň.
2: No ne, je to pravda, že je to takovej trochu hon na jeho výročí a zároveň je v zásadě potřeba říct, že za to Havel nemůže, takže by se to ideálně nemuselo projevit v tom, že budeme mít Havla plné zuby. Myslím si, že záleží na tom, jestli ho chceme oslavit a tím si opravdu něco připomenout, aktivovat nějakou část naší historické paměti, aktivovat nějaký typ našeho vlastního uvažování, nebo jestli to prostě máme v kalendáři a všechna média si chtějí udělat čárku, aby to stihli. Což by byl jako další námět na nějakou absurdní jednoaktovku.
0: Přesně.
2: Jak se zbavit Havla vyprázdněním, frázováním Havla. Ale myslím si, že trvalou a kvalitní práci ohledně Havlova myšlení

0: a tvorby dělal tým kolem knihovny Václava Havla. Na to bych chtěla posluchače fakt explicitně upozornit, protože jednak její konec byl také takovou formou Havlovy absurdní hry a v mnohem zmotnil jeho myšlení a zároveň jejich práce nebyla ukončena a doufejme, že první prezidentská knihovna bude pokračovat v tom, že nejenom, že recyklují Havla, ale mluví o lidských právech, o aktuálních problémech, o knihách, představují lidi, kteří vlastně nesou nějaký typ životního stylu, který mu byl vlastní a míří na různé věkové skupiny.
1: Havel byl pro mě jako devadesátkové dítě nejdřív prezident, vždycky nejdřív prezident a až pak dramatik. Myslím, že se to mění postupem let, tak jak ho víc čtu, tak jak ho víc poznávám, víc zkoumám. On by to nerad slyšel, teda, že ho primárně jsem vždycky považoval za prezidenta. Jak to má filozofka, jako ty umíš k němu být i kritická, jak ho čteš?
0: No, jednak teda ten můj zážitek byl, že pro mě byl asi primárně člověkem, kterýho jsem mohla zahlídnout v listopadu 89 v té pozici disidenta, který se vlastně transformoval v prezidenta, protože mi bylo tehdy 15. Ale ten můj dojem z Havla byl spíš člověk nějakého životního postoje, který mu dovoluje integrovat protiklady jako strach a odvahu, introvertnost s nějakou občanskou aktivitou, schopnost se sám sebe upravovat a takto na sobě trvat, být avantgardní a zůstat v centru dění jako avantgardní a podobně. Být ochotný právě přijmout sociální roli vězně i prezidenta, nebo se nebát patosu a zároveň se tomu vysmát, nechat to stranou. A tohle pro mě bylo možná důležitější, než jestli je dramatik nebo prezident. A jak čtu Havla jako filozofka? Já ho čtu tak, že to je člověk, který nebyl sevřený vůbec žádným žánrem, nějakou jakoby ambicí dostat nějaký třeba akademický formě myšlení a tomu dovolilo užívat jazyk i formulovat věci, které nebyly jenom syntézou, analýzou společnosti, ale také byly vynalézavé. A to vlastně otvírá nějaký pohyb myšlení. Pro mě je to jeho myšlení hrozně otevírající, protože on v nich jako kdyby živě myslí v těch textech, tvoří a to v zásadě člověka nějakým způsobem vyprovokovává, aby s ním myslel nebo nad ním myslel, vedle něj myslel. A pak mě ještě přijde vlastně fascinující, jak moc on myslí divadelně, v tom smyslu, že on myslí vlastně vždycky v nějaký situaci. Prostě on není typický člověk, který jakoby chce myslet pro myšlení nebo vytvářet vědění, aby věděl, ale on vlastně myslí, aby mohl jednat. Takže ta jeho forma myšlení je hrozně divadelní nebo jednající nebo situační, prostorová, vytváří různé konstelace, zápletky a to je hrozně inspirativní pro mě.
1: Mně se líbilo, když mluvíš o těch protikladech i ten paradox v tom absurdním rozvolnění i té nejenom jazykové formy, ale vůbec té příběhovosti všech těch jeho dramat, které ale zároveň tě ukotví v tom, že on sám vlastně o sobě pochyboval, podezříval sám sebe v tom, že není úplně dokonalý, že tu a tam v něčem vždycky má nějakou chybku. Říkám si, jestli ten svět ale pak nevnímal hrozně černobíle, že není nic mezi tím.
0: To je jakoby hezká úvaha a zároveň mám pocit, že já si myslím, že on měl jakoby jednu obsesi a to je, že si byl vědomý pozorováním sebe a svého okolí, že má člověk v sobě nějakou tendenci a možnost, jako kdyby zamknout se v sobě, zamknout život nebo umrtvit život během života sám v sobě. A on prostě jednak textama varuje proti téhle formě nějakého sebeumrtvení nebo sebevraždy za života, během života, který může mít i tu sociální podobu. A jednak tím, jak tvoří a jak píše, tak nejenom varuje, ale vlastně dělá i ten protipol a ukazuje, jak žít naopak různýma barvitýma formama. Kromě těch textů divadelních, které jsou vlastně hodně varovný a vedou do pocitu nesmyslnosti, absurdity, ale on tím chtěl vlastně lidi vyprovokovat k tomu, aby zaujali jinou pozici, nějakého smysluplného odvíjení života, tak se ještě o něm ví, že v té sociální rovině, ve společenské rovině byl hrozně plný různých jako nápadů, barevných forem možného lidského setkávání. Hrál na všechno, co mu přišlo pod ruku, vařil, smál se.
2: Havel, tady Havel.
0: A to mám pocit, že vlastně trošku vystupuje z té duality, o které mluvíš.
2: Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to je 87. Krátká napjatá pauza. Tajemník za scénou. Nazdar. První inspektor za scénou. Čau, Myšáku.
1: Havel miloval absurditu, pro něj jsou ale důležité taky pojmy jako konformita, posttotalita a tak dále. Spoustu těch pojmů si sám vymýšlel, objevují se třeba v eseji Moc bezmocných. Kdyby ji psal dnes, před čím by varoval, ty si o varováních mluvila, před čím by varoval dnes, co by se mu nelíbilo dnes?
0: Jako to fakt nevíme, protože on by byl někdo jiný dneska a nedá se to z tohohle odvodit, ale to, co je zajímavé, je, že už v tom eseji Moc bezmocných, on má takovou pasáž, ve který varuje před nástrahama západní demokracie. On říká, oč více je v západní demokracii ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem
3: krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje. Skutečně, nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit samopohybu technické civilizace i industriální a konzumní společnosti. I oni jsou v jeho vleku a před ním bezradné. Jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému posttotalitního.
0: Čili to není jakoby varování, že bychom se měli bát demokracie víc než posttotality, ale to varování je, že pokud chceme žít svobodný život v demokracii, tak se nemůžeme spolehnout na to, že už jsme to jakoby dokázali, ale že nás čekají mnohem rafinovanější způsoby, jak sami sebe obelhávat, jak se jakoby uklidnit, že to máme v rukách a tím pádem vlastně ztratit kontakt s pravdou. A to je jakoby nadčasový varování, takže myslím, že ani nepotřebujeme vymýšlet novou Moc bezmocných, že to je skryté už v té, co napsal.
1: Já jsem zmiňoval ty pojmy, pravda je ten důležitý pojem, který mi vypadl, pravda a láska, pochopitelně. Ta pravda a láska, pravda jako taková žít v pravdě, jak žít v pravdě v dnešní době pod palbou informací, dezinformací, v době umělé inteligence, sociálních sítí, v době algoritmů a všeho toho, co se na nás valí.
0: Jasně, tak možná, že já bych začala tím, že v pravdě bylo vždycky těžký žít, že to jakoby není specificky těžší, že vždycky byl člověk pod palbou něčeho, jo, a že to, když Havel mluví o životu v pravdě, tak to právě znamená, že jsme ochotní si připustit, že pořád nějaká palba od někud přicházet bude a že život v pravdě je nějaký typ výkonu, který pendluje mezi sebe podezřením a podezřením, kam nás strhává naše okolí, že to není nějaký vlastnění pravdy, ale že to je vlastně tázání se po tom, čím platím za pocit vlastní nevinnosti, že já za nic nemůžu, že mám právo na klid. A tím vlastně participuju na tom, že pokračuje něco, co mě a moje blízký zároveň nějak umrtvuje nebo zabíjí. A v současnosti to platí opravdu jako velký varování, protože k tomu mám dvě myšlenky, jo, že pokud válka na Ukrajině nebude naše věc a my budeme jaksi retoricky tvrdit jako náš premiér, že jsme jakože pro mír, i když není vůbec jasný, jak se dá retoricky zajistit mír, když je země brutálně napadená, tak prostě tu válku jakoby pocítíme jednou fyzicky. Pokud si budeme prostě zastírat, že existuje ekologická krize a prohlásíme s naším ministrem, že žádná není, tak budeme prostě brzy fyzicky čelit extrémnějším formám dopadů té krize. Pokud budeme trestat všechny oslabené členy naší společnosti, tak se bude hroutit úplně to nejcennější pro lidský přežití a to je důvěra. Takže vlastně život v pravdě je ochota vidět, že jakoby čelíme nějakým problémům a vlastně s nějakým způsobem odvahy jakoby do těch problémů jít, nevytěsňovat je. A zároveň existuje nějaká karikatura života v pravdě a to je život v pravdě jako kdyby permanentní generování konfliktu jakékoliv povahy, jakoby nesouhlasit za každou cenu a cítit se u toho jako emancipovaný hrdina. A tahle ta karikatura života v pravdě jako kdyby na nás čekala, jako kdyby na druhé straně, na rubu té retoriky o svobodě, jako nesouhlasu. A možná, že je důležitý pochopit, jak přispíváme k rozkladu toho, co nám umožňuje žít a nejenom k pokračování toho, co nás umrtvuje, jestli jsem srozumitelná.
1: Jo, rozumím tomu, no. Ale říkám si, jestli tomu takhle porozumí i mladí lidé, kteří třeba Havla objevují a teďka ho začínají načítat, co v něm najdou, jestli i tyhle ty myšlenky, které v té tvorbě vidíš ty, jestli to objeví ve všech těch mocích bezmocných, v asanacích, zahradních slavnostech.
0: Já nevím, já mám obecně pocit, že to vlastně není vůbec o tom, kolik je člověku let, ale možná, že to, co bych vlastně doporučila komukoliv, kdo Havlovy texty neznají a kdo neviděl jeho hry, tak aby se nenechali odradit právě tou celkem z pochopitelných důvodů takovou odpuzující alternativou, že buď je ten Havel jakoby ikona, nebo se jim opovrhuje, no. Protože v jeho práci se dají najít určitý nesmírně inspirativní snahy myslet právě to, v čem ten konkrétní člověk žil a aby dokázal skrze nějaký kritický a tvořivý uvažování vlastně udělat krok, za kterým se on stojí. A aby to nebyla sebeiluze. A myslím si, že tohle je opravdu hrozně důležitý gesto v jakýkoliv době a v jakýmkoliv věku. Nenechat se strhnout v zásadě jakýmkoliv proudem, ale zároveň být ochotný jakoby se přidat ke kolektivu, ale mít zatím nějakou řadu prostě vnitřní reflexe nebo meditace o té situaci, ve které jsem se ocitla. A to, co myslím si, že je druhá věc, která je hrozně zajímavá v jeho textech, tak je, že on je mistrem fakt jazyka a umí dobře ukázat, jak se dá s jazykem manipulovat a jak se třeba jazyk osvobozování a svobody vlastně dá použít pro obhajobu zotročování nějakých lidí, jak se třeba jazyk svobody fakt dá použít jako jazyk nenávisti vůči nějakým lidem. Jak se jazyk právě míru a klidu vlastně používá pro zbavení se odpovědnosti za něco, za co odpovídáme reálně. Nebo jak se jazyk nezávislosti, jak je vlastně neuvěřitelně konformní. Jo? A vlastně tohle rozklíčování těchto zvratů jazykových a toho nenechat se jakoby zmanipulovat jazykem samotným, tak to on tam hrozně, na mnoha místech hrozně dobře ukazuje.
1: Ty používáš slovo použít, on dokonce řekl, že ho zajímá, jak se dá jazyk zneužít. Mluvil o tom přesně. Tak v dálkovém výslechu v rozhovoru s novinářem Karlem Hvíždělou, v rozhovoru, který proběhl tehdy za komunismu ještě přes železnou oponu. Možná právě to přemýšlení o jazyku, vůbec to jeho ptidepe, ta vyprázdněnost jazyková, kterou mnozí i leckdy používají, možná i v politice. Tak to je takový odkaz, o kterém možná bychom i měli přemýšlet, když uvažujeme nad tím, co tady po sobě Václav Havel zanechal, nebo ne?
4: Vždycky mě jako nějak zvláštně bavilo psát takový repliky, proslovy, vyjádření.
0: Určitě jo. Já mám hrozně ráda spoustu jeho myšlenek.
4: Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám.
0: Myslím si, že i třeba v jednom textu Evropa jako úkol znovu ukazuje, že Evropa není něco, co můžeme jako hotové bránit, ale že je to nějaký region, ve kterým jsme ochotni zaujímat postoj ke světu, který právě sám sebe transformuje, že demokracie je něco, co je pořád před námi, ne něco, co obraňujeme vlastně proti okolnímu světu a tahle ta ochota jakoby k otevřenosti do budoucna, která znamená jak typ možná rizika, tak ale i vlastně svobody, je pro něj typická na mnoha úrovních. V umění, právě v občanském životě, ale i třeba v mezilidských vztazích. A taky mně se třeba hrozně líbí, on má takovou jednu větu, která mě připomíná hrozně film od Monty Pythonu. A říká zároveň, že je to jedno jeho jako krédo a to je prohlášení Fistuly z jeho hry Pokoušení, kdy ten Fistula říká, konkrétní rady nedávám a za nikoho nic nezařizuji, na nejvýš občas stimuluji. A myslím si, že jakoby Havel právě nechtěl nikdy, aby byl skameněn a oslavován, takže budeme po něm opakovat nějaký právě slogany nebo fráze, ale že se necháme stimulovat. No. A v těch Monty Pythonech ten hlavní hrdina řve na ten dav, jako buďte, myslete sami za sebe, a ten dav volá, mysleme sami za sebe. A to je právě ten způsob, jak se zbavit vlastně stimulující osobnosti a znovu spadnout do té pasti nesvobody.
1: Já mám rád z audience si přece inteligent, pane Vaněk, a podobně. Já myslím, že to hodně mluví o té době, ve které Havel prostě žil a kterou popisoval.
5: Jsi přece inteligent, ne? Máš přece politický vzhled, ne?
1: Tak se tak trochu bojím, jestli některé právě ty jeho myšlenky nejsou tím svázané do jisté míry a jestli přežijí.
5: Kdo jiný má vědět, co vlastně chtějí vědět než ty?
1: Jestli až jednou už číst knihy třeba nebudeme a už nikdo nebude žít, kdo by si ho přímo pamatoval, jestli mu nehrozí zapomenutí v nějakém ohledu. Toho se nebojíš?
0: Jemu právě hrozí spíš, že bude jakoby zmrazen do té ikony a tím pádem, že na něj zapomeneme nějakým jeho přesvícením, že vlastně nevlezeme do toho jeho světa, ve kterým kromě toho, že byl inspirativní, tak taky dělal objektivní chyby, zraňoval druhý lidi, někdy byl povrchní, prostě politicky byl příliš oddaný jedné interpretaci, ale toho prostě jakoby nedevaluje, že byl mnohem složitější, nedevaluje to jeho hluboký a pronikavý analýzy jeho vlastní doby a zároveň to, že on nějakým způsobem je součástí historické paměti České republiky, tak nemůžeme jen tak zapomenout, protože on překračoval sám sebe a tudíž i svoji dobu a tím pádem vytváří něco jako společenskou identitu, jestli něco takového existuje, českou. A tím pádem má vlastně interpretace jeho myšlení vliv nejenom na současnost, ale především na budoucnost. To je možná hrozně abstraktně řečený. Ale pokud si prostě například budeme o sobě říkat, že jsme slabí, že jsme prohráli, nebo si budeme říkat, že jsme zažili nějakou dočasnou fázi poroby a dokázali jsme ji překonat i díky nejenom Václavu Havlovi, ale právě spoustě lidem, kterým hrozí to zneviditelnění víc než jemu, tak naše jako budoucnost bude vypadat jinak. Že právě díky spoustě jakoby Čechů a Češek jsme dokázali obnovit demokracii v České republice, demokracii, která je složitá, která má strašně moc chyb, ale furt je jakoby tisíckrát lepší vidět před náma lepší demokracii, než vidět před náma novou formu totality nebo brutální nadvlády oligarchů nebo jiný zemí.
1: Tak. Udržme si naději a bojujme za ně, on by byl rád. Moc díky, že jsi vzpomínala a že si k tomu přidala pár svých velmi zajímavých myšlenek, inspirativních.
0: Díky taky moc za pozvání a všechny zdravím.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska filozofka Alice Koubová, kterou můžete slyšet o Havlovi mluvit mimo jiné i v rámci, a ona to zmínila, v rámci jejího projektu podcastu pořadu Promyslet Havla, který vychází na Vltavě. Mluvili jsme spolu o Havlově výročí, o jeho knihách, o jeho myšlenkách a o jeho odkazu. A mimochodem, zmínili jsme se taky o dálkovém výslechu. Český rozhlas Plus teď vydal rekonstrukci této knihy, rozdělenou do několika dílů. Je to skutečně moc zajímavý poslech a rozhodně ho doporučuju. Nový týden před námi, spousta témat k probrání. To další, to už chystáme a vy ho uslyšíte ve Vinohradské 12 už za pár hodin. Jsme v apkách, jsme na Radiožurnálu na Plusu, jsme na webu i rozhlas.cz, to samozřejmě dobře víte. Buďte tam všude s námi. Naslyšenou zítra.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
7: na Rádiu Praha.
6: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
8: Rádio Praha.

0: Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se jich české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčejí, si řekneme v Kultuře Plus. Ve Veletržním paláci teď najdete několik intervencí, a to včetně slavné kresby Edit od Egona Schielleho nebo obraz od Magdaleny Cubrové, který v roce 2006 hodila umělecká skupina Rafani do Orlické přehrady. I na tuto výstavu se podíváme. Také se zeptáme na program festivalu Fall v Centru současného umění DOX v Praze. V Kultuře Plus toho nabídneme ovšem mnohem více. Dobrý poslech vám přeje Michaela Vetešková.
1: Kultura Plus.
0: Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, přesto už podruhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepi Lubojacký, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5 000 lidí. Je to ale jenom jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival Hlavě. Další informace nabízí ve své reportáži kolega Martin Hrnčíř.
2: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
3: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
4: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
3: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
4: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli. A přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout. A byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
3: Jihlavský festival dokumentárních filmů si letos připomíná také 30 let své existence, a to filmem Andrej Slovákové s pracovním názvem Jihlava 30 – Myslet filmem.
5: Audiovizuální archiv Jihlavského festivalu obsahuje hruba 100 hodin materiálu. Jsem společně se stříhačkou Jankou Vlčkovou vyhledávala ta vyjádření filmařů a filmaře, které ukazují, jak oni sami myslí filmem, co to pro ně znamená, jaké jsou ty jejich režijní a tvůrčí metody.
6: If you don't want to change the world, you are a conformist.
3: Diváci si tak ve snímku můžou připomenout třeba návštěvu režiséra Beli Tara nebo Godfreyho Reggia. Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
7: Že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepšímu.
3: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
8: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
9: No, já jsem to takový sebestřednej hip-hopper.
3: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
9: Máme já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
10: No. Ne, můžeš mlčet.
3: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň.
0: V těchto dnech se v pražském DOXu odehrává festival Fall, nabízí diskuze, čtení a workshopy a zaměřuje se také na otázku, co nás zatím odlišuje od umělé inteligence. Jedním z hostů letošního ročníku je také český básník se syrskými kořeny Sufyan Masalema. Ve svém vystoupení představí svůj pohled na výzvy současné maskulinity. Na podrobnosti se ho ptala kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková Štefanová.
10: Na festivalu Fall vystoupíte spolu s Adamem Borzičem a Vratislavem Maňákem v pásmu o výzvách současné maskulinity. Jak jste se k tomuto tématu dostal a jakým způsobem se ho chopíte ve svém vystoupení?
11: Dostal jsem se k tomu tím způsobem, že jsem byl pozvaný Vratislavem Maňákem, který ten náš program nějakým způsobem zaštiťuje. Bude probíhat v prostorách výstavy, kterou on spolukurátoroval. Že výstava Andros, která probíhá paralelně v DOXu během toho, co probíhá i literární festival. A to je výstava, která je tematicky zakořeněná v tom, jak chápeme maskulinitu a postavení mužů v 21. století. Takže od toho se odvíjí i téma toho čtení. Tam budeme vlastně tři, každý budeme v jiné místnosti té výstavy a diváci budou postupně procházet skrze tu naši performance, stejně jako skrze tu výstavu. To téma samotný mi přišlo zajímavý jednak i protože jsem tomu podle mě tak jako subverzivně věnuji ve své vlastní tvorbě, jakkoliv bych neřekl, že téma je nějaký stěžení téma. Jsem též muž v 21. století, takže to, co řeší ta výstava, nějakým způsobem řeším nebo dotýká se i mě samotného. Třeba ve vztahu k migračním krizím v posledních 10 letech, to mužské tělo, které se vydávalo taky na ty migrační cesty, bylo z mé perspektivy zcela vlastně dehumanizováno. Tohle to je nějaké téma, které prostupuje mojí vlastní tvorbou. Kdyby ho mohla akcentovat během toho čtení, toto bych byl vděčný a tomu bych byl rád.
10: Mohl byste být ale ještě více konkrétní stran tématu, které se týká výzev současné maskulinity? Zda jsou i nějaké motivy, možná stylotvorné prvky, které zarezonují tím vaším vystoupením?
11: Myslím si, že maskulinita v literatuře a nebo v poezii se v posledních letech dotýká často témat spojených s LGBT komunitou, jakkoliv já jsem heterosexuál, ale ty témata mi přijdou podnětné, co se týče literární a básnické tvorby. Jak ve vztahu k milostné rovině toho prožívání, tak i k nějaké tělesnosti. Myslím si, že se s tím ale pojí i nějaká fragmentárnost, nejen tematicky, co se týče textu, ale samotné vlastně slov na tom papíře, s tím, jak se možná rozpadá konzervativní role muže v 21. století, tak jak jsme ji znali od 19. v kontextu nějakých viktoriánské morálky. Čemu já bych se vlastně chtěl při té performance věnovat je to, že jakkoliv muži v našem západně evropském kontextu v posledních tisíce letech byli ti, kteří vlastně rozhodovali nebo měli to zásadní slovo na běhu těch společenských událostí, tak pořád tady je nějaká složka toho obyvatelstva, jakkoliv jsou to vlastně muži, kteří tohleto slovo neměli. A teď se můžeme bavit o tom, že do nějaké míry to byly příslušníci LGBT komunity.
10: Já jsem vás teď zastihla na rezidenci v Maďarsku. Tento rozhovor natáčíme v online prostoru. Ty básně, které uslyšíme 4.10. v DOXu, jsou to básně, které už jsou hotové, jsou publikované, anebo vzniknou ještě i nějaké nové, případně vznikají třeba právě v tuto chvíli?
11: Myslím, že to bude amalgam z mé tvorby, ze kterého bych si rád vybral texty, které by nejlépe dramaturgicky seděly do rozhraní toho literárního festivalu. Ale zároveň mě Vratislav zastihnul v období, kdy se tomu nějak věnuji i ve své kontinuální literární tvorbě. V kontextu kontroverzního tématu v dnešní společnosti, a to je mučednictví, zejména proto, že česká literární tvorba se třeba konceptu smrti věnuje velmi podrobně a systematicky, ale často to je úzce vymezený profilování toho, jak o tom píše. Tedy takže většina básnických tvorby, která se jmenuje smrti, začíná tak, že někdo blízký vlastně zemře a po zbytek toho textu se ten básník vyrovnává se smrtí toho blízkého a s tou ztrátou a končí to většinou nějakým smířením. A u toho mučednictví ten koncept je zcela obrácený, zejména v tom, že titul toho mučednictví člověk získá, že vlastně, když už tady není. Část mé rodiny žije v Palestině a v Sýrii a spoustu z nich během uplynulých vojenských konfliktů zemřelo. Když člověk zemře takovým vážným konfliktu, tak v islámské kultuře je často označovaný za mučedníka. Myslím si, že se to trochu liší od toho, jak je to interpretováno v Evropě, v tom smyslu, že ten mučedník je někdo, kdo zemře aktivně v tom boji, ale v Palestině nebo v Sýrii to jsou často osoby, kteří zemřou už jen proto, že v tom konfliktu vlastně se nachází, ať už jsou to děti, ženy, muži, nebo důchodci.
0: Básník Sufjan Masalema vystoupí na festivalu Fall v pražském DOXu v neděli 4. října. A v neděli také budeme vědět, kdo z divadelních kůsy odnesl z Pražského národního divadla tradiční oborové ceny, ceny Thálie.
12: Člověče, tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. je to všecko pryč.
13: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
14: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně, své půvaby, své podbřišky.
13: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Ypsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: A také víme z našeho vysílání, že se lidé mohou vydat na některou z prohlídek několikadenní akce Den architektury. Ta začala ve čtvrtek.
15: Dneska poběžíme tady bubenečskýma vilama, pak proběhneme do Stromovky, Stromovkou proběhneme přes Trojskou lávku a uděláme takový okruh na Velkou skálu, aby jsme viděli Bohnický sídliště a Starý Bohnice a pak se takovou zkratkou vrátíme zpátky.
16: Nakonec se v Praze u stanice Hradčanská sešlo několik desítek, nižších desítek lidí. Připravují se k běhu. Martina Károva teď vysvětluje, proč vlastně poběžíme.
15: Protože když běžíte, tak urazíte mnohem větší vzdálenost v krátkém čase a tím, že my tu vzdálenost urazíme v jednom kuse, tak se nám to propojí celý ty jednotlivý stavby do města.
16: Program je jasný, trasa měří nějakých 12 kilometrů, všichni jsou připraveni a budeme vybíhat. Doběhne se třeba do Bohnic, kde je nejdelší panelový dům v Česku. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: 22 představení, 7 míst, 8 dní. Od 4. do 11. října můžete v Brně poprvé navštívit Festival brněnských nezávislých divadel. Profesionální nezávislá divadelní scéna města se představí najednou v inscenacích, které jinde běžné nejsou k vidění, v prostorách, které možná divadelní publikum ještě ani nezná. Teď se ovšem vydáme na další výstavy do Olomouce, také do Ostravy a i do Národní galerie. A to v rámci pořadu Kultura Plus. Ikonická kresba Egona Šíleho sedící žena s pokrčenými koleny nebo bublina od architekta Jana Kaplického. Národní galerie v Praha si letos připomíná 230 let od založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, jedné z předchůdkyně dnešní galerie. Ve Veletržním paláci při této příležitosti vystavila několik děl mimo běžný výstavní plán a na místě natáčela kolegyně Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková. Provázeli kurátoři Petra Kolářová a Rado Ištok.
17: Ty prvé dvě intervence a možná nějakým způsobem nejvýraznější vlastně vidíme už tuto z prostoru malé dvorany. Jednak je to teda obraz Vojtěcha Kovaříka, Zlatý trojuholník. Vojtěch Kovařík je nejmladší z autorů, který jsme zahrnuli vlastně do těch intervencí. Je narozený v roku 1993. Vojtěch Kovařík je jeden z nejvíc vystavovaných českých maliarů v zahraničí.
18: Veletržním palácem nás po intervencích ve stálých sbírkách vede kurátor Rado Ištok. Nad hlavami se nám v malé dvoraně vznáší bublina od Jana Kaplického.
17: Jan Kaplický je český architekt, který prežil největší část svého profesního života ve Velké Británii a potom po roku 1989 teda znova navazoval kontakty s českým prostředím a v roku 1998 mal vlastně svou první českou retrospektivu. Pro tu retrospektivu pravděpodobně vznikl i tento objekt. Kolegyně ze sbírky v architektury Helena Hubert-Doudová vlastně dohledala koláž, na který vlastně vidíme, jako ten objekt mal vlastně takto být zavesený v té malé dvoraně. A je to teda, ten materiál je padákovina, je to vlastně takmer pop-artový objekt.
18: Z malé dvorany pokračujeme do druhého patra, kde v Respíriu uvidíte na panelech nikdy nerealizované stálé expozice pro Veletržní palác v 80. letech. Jsou tu také fotografie z nelegálních aktivit umělců Margity Titlové a Jiřího Sozanského, kteří tu vystavovali v 80. letech ve vyhořelých prostorách po požáru. Ten se stal v roce 1974.
17: Vlastně od 80. rokov proběhly různé architektonické studie na úpravu Veletržního paláce pro potřeby Národné galerie, která tu teda otvorila v roku 95. V té polovici 80. rokov tu ale už proběhla jedna výstava, teda v tom staveništi, alebo jako ještě vlastně v tom vyhorenom skeletě. Jednodenná výstava Margity Titlovej, kterou vlastně můžete vidět dokumentaci z té výstavy na těchto fotografiách i s autorkou. Samozřejmě podobně jako dělo Jiřího Sozanského z rovnakého období, vlastně ta výstava proběhla v roku 85, ten rok Orwella 84, který vznikl už v roku 83-84 od Jiřího Sozanského a vlastně Jiřího Sozanského těž fascinovala ta vyhorená architektura.
18: Vysvětluje Rado Ištok a vede nás k nikdy nevystavenému dílu Magdalény Cubrové s názvem Na okraji jámy z roku 1979. Ten se proslavil hlavně díky provokativní akci skupiny Rafani, kteří obraz ve speciálním obalu hodili v roce 2006 do Orlické přehrady.
17: Ten důvod vlastně, proč ten obraz vybrali, albo to vlastně, jaký obraz oni chceli, bylo dané tím, že chceli vlastně obraz do sbírky Národní galerie, který nikdy v minulosti nebyl vystavený. Samozřejmě jako každé muzeum i Národní galerie vystavuje iba zlomok svých sbírok. To, že jsme sbírkotvorná instituce, neznamená, že vlastně všechno představujeme veřejnosti, ale samozřejmě to, že ty děla jsou uchované v té sbírce, tak přichází s nějakým potenciálem, že někdo prostě za 100 rokov, za 200 rokov ty děla může objevit a může jich nějakým způsobem zprítomnit. A v případě toho děla ty Magdalény Cubrové, tak vlastně se tomu do té doby, do toho roku 2006 vlastně tak nestalo. A je to obraz z konce 70. rokov a zaujímaly mě vlastně jako různé sociální motivy a tento obraz na kraji jámy pochází z prostředí severních Čech a vlastně povrchové těžby uhlia. Je to součást vlastně větší série děl, které ona v té době vytvořila.
18: Mimořádně máte možnost vidět ve čtvrtém patře teď necelé dva týdny vzácnou kresbu od Egona Schielleho, sedící žena s pokrčenými koleny. Je na ní zobrazena snad už notoricky známá žena se zrzavými vlasy v zeleném tílku, tedy manželka Egona Schielleho.
12: Je zajímavé připomenout jeho vztah k Čechám. Egon Schiele si vzal Edith Harmsovou 17. června 1915 a hned poté vyrazili na svatební cestu do Prahy. O této cestě víme z deníku, který si psala Edith. Ona zde tedy líčí, jak se procházeli Prahou, jak spali v hotelu Paříž a jak také navštívili moderní galerii, kde obdivovali obrazy Gustava Klimta.
18: Dodává kurátorka Petra Kolářová, která ještě upozorňuje na nově otevřený grafický kabinet Zbyňka Sekala, nazvaný Modrý květ.
12: Kabinet je tedy koncipován chronologicky, představuje průřez kresebnou tvorbou Zbyňka Sekala od jeho figurálního projevu až vlastně k takovému figurativně abstraktnímu. Důležité je říci, že tyto kresby se dostaly do Národní galerie nedávno. Jedná se o dar vdovy po umělci Christin Sekal, která v roce 2024 věnovala obrovský soubor kreseb, jich přes 1000, a také velký soubor grafik a obrazy věnovala Národní galerii. Tyto kresby, některé z nich může návštěvník vidět poprvé.
18: Výstavu Zbyňka Sekala můžete ve Veletržním paláci navštívit do konce ledna, stejně jako většinu intervencí ve stálých sbírkách. Výjimkou je ovšem vzácná kresba Edith od Egona Schielleho, která bude kvůli citlivosti kresby na světlo vystavená jen do 11. října. To Galerie výtvarného umění Ostrava zahájila poslední z trojice výstav věnovaných stému výročí otevření Ostravského domu umění. Výstava s názvem Na zlomu milénií mapuje dobu, kdy končila cenzura a přicházely nové formy a autoři se mohli poprvé svobodně potkat se zahraničním uměním.
19: Když jsem jel stopem po první cesta do Paříže za uměním, tak to bylo strašný. Řekl jsem si, příště už jedu jedně, když vydělám nějaké peníze, což jako chudák s 5 markama v kapse, to bylo strašně.
20: Vzpomíná Jiří Sudůvka na porevoluční léta. Před jistějším výdělkem z podnikání v grafickém designu zvítězila svobodná tvorba a dluhy za nájem a elektřinu.
19: Trvalo to teda asi 10 let, když jsem jezdil do Prahy s obrazy v chodbičce a než jsem se jakoby prosadil nejdřív v Praze, v Ostravě jsem byl pořád za chuligána, nebo celá ta naše generace a skupina Přirození. A...
20: Na výstavě za Jiřího Sudůvku mluví jeho koláž Výkřik, variace na slavný obraz Edvarda Munka, kombinovaný s animovanými postavičkami z filmu Toy Story. Obraz vyrobený na tiskárně na billboardy.
19: Na dluh samozřejmě.
20: Porevoluční doba přinesla i nová média a formy. Jedním z příkladů je Pešanek Michala Cimaly z roku 2006. Skulptura v podobě podivného hmyzu, který má místo očí reproduktory. Své místo na scéně mají taky intervence ve veřejném prostoru. Cyklus fotografií zachycuje performance Františka Kovolovského v Pekingu v roce 2009, kdy chodil po ulicích s kartonovými transparenty ovlivněnými taoismem.
1: V Číně už tehdy dost jako radikálně byly přehodnocovány vlastně ty vztahy mezi umělcem a tou společností, respektive lépe řečeno tou politickou mocí komunistickou strany Číny. Šel jsem i do nějakého obchodu a nebo stal jsem před bankou a ta ochranka mě vyváděla nebo prostě měli s tím problém, takže ne vždycky samozřejmě se to setkalo s nějakým pochopením.
20: Na výstavě jsou k vidění díla zhruba 50 autorů, která z ostravských sbírek vybíral taky kurátor Jaroslav Michna.
21: Ale původní penzum, ze kterého se vybíralo, bylo přes 100, asi 102 jmen. Je to výhradně rekrutováno ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, stejně jako vlastně předchozí dvě výstavy, Metelice do očí a Stopa. Takže to je vlastně jakoby ten celoroční koncept, kdy chceme takzvaně větrat sbírky nebo ukázat veřejnosti jako kvalitu a i kvantitu vlastně toho sbírkového fondu.
20: Celá výstava je rozdělena do dvou sálů.
21: Ten pomyslný zlom je vlastně přechod diváka z toho spodního sálu do toho horního. Tady v tom spodním je období od 90. let, respektive nejstarší věc z roku 1989 do roku 2000. A od roku 2000 do současnosti je ten horní sál.
20: Výstava na zlomu milénií potrvá do 3. ledna. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: 3D modely unikátních ametistových umělých jeskyní z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti poznání v nové expozici. V reportáži Blanky Mazalové z vernisáže se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z olomoucké filozofické fakulty.
22: Tam je bazén.
23: Je to skutečná
22: voda? Jo, voda, no, voda, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou tam kusty, jedny, a pak ještě druhé světlo. A teď se začnou čpitit.
24: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
22: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavně asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
24: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
25: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
24: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství, ale na to Bolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
22: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
24: Ale můžou při návštěvě zámku, můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
22: Určitě, máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
24: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
26: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
24: V suterénu kromě Říšského zámku nechal dvě groty na konci 17. století vystavět biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
26: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Expozice 3D modelu je pro návštěvníky v olomoucké pevnosti Poznání bezplatná. Doplní komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění a také geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezony se modely přesunou do sal terén arcibiskupského zámku v Kroměříži. Kultura Plus je ve finále. V příštím týdnu se budeme věnovat hlavně knihám, protože budeme sledovat dění na knižním veletrhu ve Frankfurtu a Česko tam má, jak jistě víte, své výrazné zastoupení. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám už teď přeje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30. Hit týdne.
4: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
2: 9.
4: Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc?

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, zdravíme vás, Desítka Pavla Horváta je tady, reprezentační stále ještě, přece jenom to volno mají ligové týmy až do toho nadcházejícího víkendu. Pavel Horvát je to opět.
2: Dobrý den.
1: A vítám i dalšího Pavla Tilšara, krásný den.
3: Dobrý den.
1: Protože Lukáš Michalík, který tu bývá běžně, má samozřejmě své reprezentační povinnosti.

0: Můžeš možná prozradit takovou třešničku, kterou jsi přichystal na tu svou desítkovou tortu ve čtvrtek, koho jsi pozval?
1: To třešnička, tak já si myslím, že je to nečekaný a já ani já jsem nečekal, že to pozvání přijme, protože jsem mu to jen tak nadhodil. Měl by přijít Petr Janda.
0: Moje reakce byla, jo, ten, co má tituly se slaví.
1: No, tak to není ten Petr Janda, je to ten Petr Janda, který celkem solidně válí už asi 60 let na kytaru a je to frontman skupiny Olympic.
2: Přinese si kytaru sebou.
1: O tom jsme se nebavili, vidíš, to je dobrý nápad. Můžu ho poprosit, nevím, jak bychom to tady zvládli zvukově, ale vím, že Petr je schopný hodně věcí.
2: Já si myslím, že bychom to zvukově určitě zvládli, takže vy jste si spolu zaspívali jednou, ne?
1: No, nejednou.
0: Tak bude tady s námi prostě ve čtvrtek legendární frontman kapely Olympic Petr Janda u Pavla Horváta ve fotbalovém povídání. Máte se na co těšit, ale věřím, že to i teď začínající desítce o fotbalové reprezentaci.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: No trošku paradoxně začneme úplnou aktualitou, kterou tedy je, že útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Když se vyhlašovaly ty soutěže krásy, tak nevím, jak to je dodnes. Dneska ale byly, že jo, dvě, jeden čas, nějak si ty agentury, které to pořádali, úplně nekamarádili. Tady to je vlastně novinářská anketa. Není to fotbalista roku, je to anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu a Patrik Šik vyhrál po druhé v kariéře. Co na to říkáš?
1: No, že mu gratulujeme, no, nebo já mu gratuluju, já už jsem to tady několikrát říkal, že já úplně nejsem příznivec těchto těch individuálních cen ve fotbale, ale Patrik Šik prostě jednoznačně patřil a patří k našim nejlepším hráčům, takže ta volba je celkem logická.
2: On se vlastně vyhlašuje podzimní vítěz téhle ankety a pak ten celkový na podzim to vyhrál tu první část Pavel Šulc a pak se trochu přibrzdil, řekněme, v té jarní části vinou nějakého zranění a Patrik Šik pokračoval ve svých dobrých výkonech, takže je to, myslím, vítězství zasloužené.
0: Ne, tak Pavel Horvát říkal, že tomu moc nedá. Myslím, že spousta fotbalistů to takhle má, ale na druhou stranu, když Patrik Šik dával jeden z těch vlastně posledních rozhovorů, tak tam trošku s lehkou ironií v hlase si myslím zmiňoval to, že mu nějakých spoustu gólů nestačilo nějaké té poslední anketě na prvenství, že skončil,
1: jo, tak,
0: někde.
1: Takhle oni samozřejmě a obzvlášť ty útočníci, to nemyslím jako ve zlým, tak tohle to celkem prožívají a prožívali, protože prostě ty góly dáváš, je v tom určitý podíl nějakého jako egoismu a oni zase na druhou stranu bez tohohle pocitu toho, jako že chtějí dávat ty góly a že chtějí být ty nejlepší, tak by vlastně nemohli být ty nejlepší, takže je to celkem logický, ale každý hráč si myslím, že to cítí jinak a zase ten pocit toho, že je to týmový úspěch, si myslím, že má většina těch hráčů.
2: To, co jsi zmiňoval, Honzo, to byla věta z vyhlašování fotbalisty roku, právě z toho posledního, kde Patrik Šik zmiňoval snad to, že mu nestačilo ani XY bundesligových gólů, že vlastně lepší než on byl jenom Harry Kane a tím jako naznačoval, že podívejte se, jak jsem vlastně já dobrý. Ale jak říkal Pavel Horvát, tak útočníci to asi takhle mají a musí mít, protože prostě na nich stojí jako obrovská zodpovědnost a musí mít to sebevědomí, aby dokázali dávat tolik gólu.
0: No a když se dostaneme k tomu srazu, tak on tam chybí a chyběl českému nároďáku v tom posledním utkání, protože připomínám, že ve čtvrtek jsme mluvili o prohře Česka z Anglií, minulý pondělek jsme mluvili o prohře s Chorvatskem a teď je to tedy o prohře s Španělskem 1-3. Chyběl tam Patrik Šik, Dennyovu mužstvu?
1: To je jako čistá spekulace. Teď se, nechci říct, že...
0: Nebo tvůj názor, víš, jako jestli bys
1: to tam... Jako nedovedu si to představit. Je to jiný styl hry. Adam Hložek ukazuje, že jeho místo je na hrotu, že to není ani po tom střídání na Derryho, teď předběhnu trošku, si myslím, že už nebyl tak jako dobrý, byť nahrál na ten gól a ta spolupráce asi by mohla být zajímavá, ale do téhle doby mě ukazuje Adam Hložek, že na tom hrotu se cítí malinko líp než kdekoliv jinde, jestli ze strany nebo jako ten druhý útočník, tak mně se líbil víc, když byl ten hrotový útočník. Samozřejmě Patrik Šik prostě, teď to říkal tady Pavel, že prostě dal vlastně nejvíc gólů za Harry Kaneem, takže logicky prostě asi by tam nějaký místo měl, ale zase jedno přísloví, že nikdo není nenahraditelný, prostě my se s tím musíme smířit A samozřejmě tyhle konfrontace, takový nebo ty konfrontace,

0: konfrontační otázky asi budou stále jako se objevovat, ale myslím si, že budou ubejvat, pokud ty kluci na Hrotu budou dobrý. No.
1: Adam Hložek si myslím, že hraje taky velmi dobře na pozici hrotového útočníka, je velmi silný zády k brance a co ukázal třeba v zápase s Chorvatskem, jak si prostě odstavil tělem v té rychlosti Guardiola, slavného stopera z Manchesteru City, tak si nejsem úplně jistý, jestli by tohle Patrik Šik zkrátka v téhle té situaci konkrétní udělal, ale zase měl jiné přednosti.
0: Jo, určitě, tak on to udělal víckrát, Adam Hložek i v zápase s Anglií to bylo, že vlastně jsem až zíral, že ty obránci mu vlastně nestačí a zase trošku se bojím, že tyhle ty srazy samozřejmě s těmahle těžkýma soupeřema. Já jsem mluvil třeba o Radostovi vlastně v tom zápase, když nastoupil Ferenu v tom druhém, tak jsem si říkal, tyjo, ten se ukázal, to je okamžitě, že prostě v zimě půjde pryč. Jo? A teď, když takhle nad tím přemýšlím, tak Adam Hložek byť jako nedal gól, tak vlastně má dvě asistence, jestli se nepletu, a jsou prostě zajímavější adresy, než je jeho současný tým. Hmm.
2: No možná se ukázal i třeba střelec toho jediného gólu v Ovidu, který teoreticky měl v určitou fázi kariéry nedávno těžší situaci než aktuální. Jiří Sláma totiž opravdu po změně stran podpořil ten český zlepšený výkon a můžeme si poslechnout, co říkal ostatně po té porážce se Španělskem ve třetím vystoupení v elitní Lize národů.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Tak Jiří Sláma, téma týdne, tady jeho hlas.
4: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem v to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
2: Ladislav Kuna, dvakrát Zdeněk Nehoda, Ivo Knoflíček a Luboš Kubík, Václav Němeček, Jaroslav Plašil a teď Jiří Sláma. To je výčet střelců Česka nebo Československa ve Španělsku. Nemyslím proti Španělsku, ale ve Španělsku proti La Roche. Docela slušná jména, teď si tam zařadil Jiří Sláma, ale ta akce, která byla tak jako nádherně to zakončil a byla celá povedená, Pavle.
0: No znova, samozřejmě tam souboj na Derryho, jako vyhranej. No a Adam Hložek k tomu, co jsme se tady bavili, k té síle, k té rychlosti přidal i cit, protože to byla krásně načasovaná přihrávka vlastně Jirkovi Slámovi, který tak jako ty leváci prostě to umějí, tak tou křižnou střelou Raja neměl šanci podle mě jako tohle to chytit, protože to bylo vlastně, jak se říká, za ty háčky, byť to bylo z úhlu, tak mu nedal žádnou šanci a hezky se na to kouká, tyhle příběhy prostě jsou super, vlastně můžeme jako zhodnotit už jeho nominaci, která byla jako dodatečná v podstatě, protože Matěj Rineš třeba prostě je zraněný. Myslím si, že by tam asi byl i Urásek před ním. První sraz jsem si říkal, že je to takový opatrný, takový, nechci říct, jako pokakaný, ale logicky prostě jeho největší zápas byl v pohárové Evropě za Jablonec nebo za Sigmu, tuším.
2: Za Sigmu proti Mouči.
0: Jo, a to úplně nejsou žádný extra zkušenosti, no ale každý zápas je lepší a teďka, kdybychom se dostali k jeho soubojům s Jamalem, no tak úplně tam nepropad prostě, no.
2: No. Jiří Sláma tedy odehrál jeden z prvních duelů za reprezentační Ačko proti Španělsku venku a měli bychom se teď slyšet s mužem, který svůj druhý reprezentační start připsal proti Španělsku doma. Je to Petr Jiráček, slyšíme se, Petře?
5: Ano, ahoj, zdravím vás, kluci, ahoj.
0: Peťo, dobrý den. Prosím tě, jsme se určitě bavili o tom, že se zeptáme na nějaký věci, ale teďka, když se bavíme o Jirkovi Slámovi, tak jaký to bylo v reprezentaci, když jsi šel prvně s tím nároďákem a jaký to bylo, když jsi dal první reprezentační gól, protože bohužel proti mně si jich dal daleko víc.
5: Tak samozřejmě... Jestli si vzpomínám, tak svůj první teda snad ve Skotsku, jestli jsem naskočil úplně poprvý. A vím, že vlastně jak jsem přijel na sraz, tak tenkrát trenér Bílek mi to řekl už v pondělí, takže já jsem se nevyspal až do soboty, takže jsem nad tím furt důmal a čekal mě, nevěděl jsem vůbec absolutně, co od toho čekat. A jako dopadlo to jak tak dobře, protože tenhle zápas, byť teďko trošku vyčítanou penaltou Rézy jsme zvládli a ten bod nám nakonec stačil k tomu, aby jsme se dostali do té baráže.
2: No a ten gol, který zmiňoval Pavel Horváth, první Petra Jiráčka v repredresu, byl doprovázen slavným tím komentářem Jaromíra Bosáka pojít synu, to bylo v Černé Hoře při té baráži, nakonec úspěšné o Euro. Ale my jsme zmiňovali to Španělsko, tak pojďme rovnou na to, protože jak Španělsko, tak Barcelona, to jsou týmy, proti kterým hrál Petr Jiráček a proti Barse společně s Pavlem Horváthem, veď Pavle?
0: No, tak zase myslím si, že to je hodně, hodně podobný. Samozřejmě Petr Jiráček byl mladší v tu dobu, nicméně jaký jsou ty pocity, když nastoupíš proti Barceloně, tak to si jako pamatuju i já, že jsem měl otevřenou pusu a potřebovali jsme žvejkačky, no a pak nastoupíš proti španělskému nároďáku.
5: Jo, tak samozřejmě jako ty pocity byly skvělý, jako, ale tak jako u mě to byl úplně extrém, ty už si nějaký zápasy jako v té kariéře předtím odehrál, takže jsi malinko viděl, do čeho jdeš, ale já do té doby měl snad možná zápas jako finále MOL Cupu, pro mě byl jako největší. Takže samozřejmě, když jsme potom stáli v tom tunelu, tak nebylo mi úplně příjemně. A vlastně, když se vrátím k tomu, že jsme si volali ráno a nějakým způsobem jsme tohle téma nakousli, tak teď jsem si zapnul tady YouTube a pro jistotu jsem se na to ještě podíval. Na ten první poločas, když jsme hráli tady doma s tím španělským a napočítal jsem si 6x tu balonu, takže jestli to bylo 6x nebo 12x, možná to celý zápas, tím španělském, tak si myslím, že na té Barceloně to bylo tak 10x.
0: No tak to si myslím, že jsi byl v lepším průměru.
2: Jenom mě napadá, já koukám tady na ty zápasy, které jste společně hráli proti Barceloně u nich a vlastně Petr Jiráček proti Španělsku doma tehdy v roce 2011 v kvaldě o mistrovství Evropy. Brzké góly. Mata dal tehdy za Španěli gól v Praze v 6. minutě, vy jste tehdy na Barce dostali v 10. od Iniesty, ten druhý až v 82. Ostatně, Pavle, dneska ti to připomenu ještě v živé desíce v Šeříkovce. A teď to bylo vlastně někdy v 6. minutě, kdy Jamal dal gol, tak si říkám, pánové, že asi vás na to připravovali, rychle inkasujete, hlavně se pak z toho nepo, ne? Nebo no. Já jsem původní otázku měl, jak se tomu vyvarovat, ale evidentně.
0: Tak já dám Peťovi čas na rozmyšlenou, já si uvědomu fakt jako, já nevím, ve 3., ve 4. minutě na Barceloně měla Barcelona prostě 3 zakončení, ale takový, že to bylo ve vápně jako jasný šance a musím říct, že jsem si fakt říkal, že dostaneme prostě 15 gólů, že to není možný, že jsem se s ničím takovýmhle ještě nepotkal, nevím, jak to viděl Péťa.
5: No já to vidím úplně stejně, jako samozřejmě já jsem byl bledej jak bledule, jako, takže nebylo mi vůbec příjemně, měl jsem asi podobné myšlenky jako ty, ale trochu se posypul vlastně s tím Španělskem, kdy jsme dostali ten úvodní gól. Já si tenkrát vzpomínám, že vlastně trenér mě celou dobu nebo celý ten týden před tím zápasem připravoval na Šavyho, že si ho mám všímat, takže když jakmile bude mít bíč na naší polovině, že mám být blízko u něj, aby právě nedal takovouhle přihrávku. A nevím, koliká to byla minuta, asi 6. nebo jak jste říkal, 5. A on koukal do VIPky a dal průnikovku vlastně tenkrát na Matu a Španělsko šlo do vedení, takže jako absolutně prostě úplně odstřelená kvalita, vůbec jsem to nečekal a bylo to tam.
0: Já si myslím, takhle pro nás je velkou výhodou, že takhle jsme nekoukali jediný, že takhle koukalo spoustu protihráčů Španělů nebo hráčů Barcelony, takže tak.
1: Myslím, že koukali i současní čeští reprezentanti, kteří nastoupili třeba proti Španělsku úplně poprvé za národní tým nebo úplně poprvé oblékli reprezentační dres. Petr Jiráček s námi na Radiožurnálu Sport v desíce, Pavla Horváta i ode mě. Dobrý den, jak se vám líbila střední záloha tvořená Romanem Mackem a Alexem Králem v porovnání třeba s tím, jak se Češi prezentovali proti Chorvatům, proti Anglii, kde byli ve středu zálohy Michal Sadílek s Lukášem Červem?
5: Tak mě se ten, viděl jsem teda pouze jenom ten první poločas a tam musím říct, že kluci se mi líbili, že to opravdu odpracovali, byť samozřejmě nebyli tolik na balonu, což se asi v tomhle zápase čekalo, ale po těch ziskách nějakým způsobem se snažili hrát konstruktivně a nebylo to jenom takový to bezový nakopávání dopředu, takže asi takhle v rychlosti.
0: Já souhlasím, jenom samozřejmě je otázkou, že teďka hrajeme proti těm silným soupeřům a v úvozovkách nám stačí. Já souhlasím s tím, že Alex Král taky není úplně můj jako oblíbenec. Vlastně vždycky jsem si říkal, že odehraje třeba dobrý zápas, ale pak zase trošinku horší. Nicméně tady s těma silnýma soupeřema vlastně nám jako trošku s přimouřenýma víčkama stačí to, že uhrajeme nějaký balón, dáme to do strany a nestratíme ho. Jo? Já trošku čekám a zajímal by mě tvůj názor, až budeme hrát s těma jako slabšíma soupeřema a budeme my v úvozovkách ten favorit, tak kdo bude v té naší záloze jakoby konstruktivní?
5: Já v tomhle s tebou souhlasím, protože přesně asi proti těm papírově slabším soupeřům teprve se nějakým způsobem projeví ten nový herní styl, který se snaží hrát nový trenér, takže mě právě budou spíš zajímat tyhle zápasy, kdy opravdu budeme papírově silnější, na tom hřišti bychom měli být dominantnější a uvidíme, co tenhle styl nám napoví potom do budoucna.
2: Můžeme si jenom pustit krátce Romana Macka, co říkal on po tom velkém utkání ve Španělsku.
6: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme, a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
2: Desíce Pavla Horváta je pochopitelně tady s námi, titulární osobnost pořadu a taky ve spojení Petr Jiráček. Oba hráli proti Barse, Petr Jiráček před 15 lety proti elitní španělské Tikitace. A moje otázka zní, jestli jste nějak vypozorovali, nebo jste se nad tím někdy zamýšleli. Jak to prostě dělají? Jakože mají tak rychlý ten kombinační styl, který jako je těžko konkurovatelný, že prostě to opakují teď posledních možná 20 let, protože předtím to třeba nebylo takové, jo, ale...
0: No já řeknu jedno slovo, je to kvalita, no. Kvalita fotbalu, jo, já samozřejmě...
2: A to mají od malička, jo, nějak, jako, když se narodí, víš, že jsou jako...
0: Umějí kopat,
2: jejich syn bude lepší než naši synové.
0: Já jsem to, se může stát, že to nebude tvůj syn, ale bude to něčí jiný syn, ale to je jedno. Já chci říct to, že jednoduchý fotbal je, že zpracuješ balón a nahraješ někomu ve svým tričku. To je ten jednoduchý fotbal. A myslím si, že Španělé to povyšujou na to, že nahrajou někomu v tom samém tričku, ale tak, aby mu to nikdo jiný nemohl vzít. Jo, jestli to je takhle jednoduše pochopit, že jo, my si třeba nahrajeme, ale ta pozice prostě toho spoluhráče není tak jednoduchá, nebo není tak výhodná, jak by mohla být. No, co na to, Péťa?
5: Ne, jako já zase jako s tebou souhlasím samozřejmě, oni tady ty mikrodetaily, oni na to prostě extrémně dbají, jako tu přihrávku si opravdu dají do té strany, do které potřebujou, a tím vlastně oni udělají tu pozici pro toho spoluhráče mnohem jednodušší než třeba v našem týmu, takže jako já s tím souhlasím a je hodně těžší se prostě na ten balon dostat, vůbec nějakým způsobem ho vybojovat a to pak zase přejdu na další věc, že když oni náhodou se jim stane, že pokazí nebo nějakým způsobem jim něco nevyjde, tak vlastně to chování po té ztrátě balonu je úplně úžasný a oni během pár vteřin dokáže ten balon vybojovat zpátky a znovu tu hru sklidnit a hrát co oni potřebují.
0: Já jsem rád, Peťo, že už jsi na té trenerské dráze, že už ty mikrodetaily prostě takhle používáš a implementuješ do té své řeči.
1: Já bych souhlasil s tím, co zmiňoval Pavel Horvát, že zkrátka oni si nedají přihrávku Španělé jen tak, ale dají si takovou přihrávku, aby opravdu toho svého spoluhráče zvýhodnili. Souvisí s tím samozřejmě i to, že když už se dostanou do nějaké svízelné situace, tak zkrátka mají takovou kvalitu, že individuálně z toho dokáží vyjet. A řekl bych, že prostě takový fotbal, který sledujeme jak u španělského výběru, tak u Barcelony, je prostě vštěpovaný od malička a ta práce s balonem je úplný základ.
2: Můžeme si poslechnout muže, který to taky trošku ovlivnil, že Španělé hrají tak dobře, jako teď hrají, a je to trenér české reprezentace Santi Denia.
7: Byl to zápas, po kterém na hráče můžu být hrdý. Snažili jsme se být konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojení, chceme bodovat, ale jsme nadšení z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým.
2: Takhle zněl Santi Denia, nový trenér českého nároďáku, pod kterým tedy ale Češi mají zatím bilanci 3 zápasů, 3 proher. Pavle, přece jenom taky můžeme mluvit v kontextu toho, že to prostě jako není úspěšný vstup do nové éry. Jsou to prohry?
0: No tak tady si myslím, že to není úplně jako o trenérovi ty prohry. Prostě Roman Macek to řekl, já si myslím, že v tuhle chvíli by bylo krátkozraký koukat na to, že si prohrál 3 zápasy, protože si hrál proti fakt silným soupeřům. Můžeme s odstupem času říct, že trošku nás může mrzet, že jsme Chorvaty nepotrápili víc, i vzhledem k té 7 od Anglie, ale furt si myslím, že to byla velká kvalita proti nám a ten zápas samozřejmě mohl dopadnout líp, ale musíme si přiznat, že ani na Anglii, ani na Španělsko jsme v tuhle chvíli neměli, ale souhlasím s trenérem, já tady nebudu říkat, že jsme hrdí a že si toho vážíme, protože by to mělo být automatický, kluci odehráli dobrý části těch zápasů a na tom se prostě dá stavět.
2: A na Petra Jiráčka svěřuje otázka, jestli někdy nepřemýšlel nad tím, že prostě ta veřejnost za jeho času byla na nároďák třeba přísnější, protože s Italy jste doma v roce 2013 v Kvaldě o mistrovství světa v Brazílii remizovali, neprohráli a myslím si, že stejně jste schytávali dost a dost. Jak to vnímáte teď, jako nechci, abyste tady jako si nějak stěžoval na minulost, ale prostě to, že se třeba prohrává a nějakým způsobem se to třeba jinak vnímá než za vaší éry?
5: No, tak za naší éry samozřejmě byl jsem v tom centru toho dění, tak mi to přišlo někdy kolikrát malinko přitažení za uši, že kolikrát ty zápasy si nemyslím, že byly tak špatný, jak je potom veřejnost nebo vlastně ty média vnímaly, ale to bych řekl jako, že tak jde nějak do té naší české povahy, že kolikrát ty zápasy jsou stejný, ale ten pohled prostě na ten zápas je malinko jiný. Teď on zase samozřejmě přišel nový impuls, nová hra, jako de facto takhle se snaží hrát všichni na světě a my nějakým způsobem jsme to začali praktikovat teď a pijeme na to ódu, takže já si myslím, že tohle by měla být automatika, ale vrátím se k tomu, že opravdu toho času pro toho trenera nebylo hodně. A myslím si, že jestli nastavili takovouhle cestu a budou se jí držet, že si myslím, že by to mohlo nést úspěch. Samozřejmě uvidíme, jak jsme se bavili před chvíli s těma papírově slabšíma soupeřema, ale věřím toho, že nějakým způsobem se to potom na tom nároďáku odrazí a že i ta veřejnost na ten nároďák, potom na ty kluky, kteří tam prostě se sjedou a reprezentovat chtějí a v těch srazech to jasně ukázali, takže že to nějakým způsobem ocení a že i ty výsledky potom přijdou.
2: Říká Petr Jiráček, který si zahrál s reprezentací čtvrtfinále mistrovství Evropy, zahrál si s Pavlem Horvátem Ligu mistrů a sebral s ním také spoustu dalších úspěchů. Byl s námi v desítce. Moc děkujeme, Petře, a přejeme pěkný den.
5: Není za to, pěkný den vám, kluci.
3: Desítka Pavla Horváta.
1: Já bych tomu jenom doplnil k tomuhle tématu nový trenér a dobrý pohled veřejnosti na výkony národního týmu. Já jsem sám za sebe taky velmi spokojený s tím, že se Češi chtějí prezentovat fotbalovým způsobem. Na druhou stranu si pak člověk otevře sociální sítě a tam vlastně souhlasím se spoustou názorů, ale objevují se tam i názory, že český fotbal zaspal a že trenérští dinosauři už měli být dávno pryč a že je vlastně chyba, teď nevím koho, že už tady zahraniční trenér nebyl dlouho, což je, řekl bych možná trošku až přísné k těm, kteří vedli národní tým před Santim Deniou, Jaroslav Šilhavý ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, Miroslav Koubek dotáhl národní tým na mistrovství světa. Jo, taky jsem nebyl s některými výkony české reprezentace spokojený, co se týká třeba té předvedené hry, ale nějaké výsledky byly, tak by mohly být k sobě možná trochu vstřícnější.
0: 100% podepisu, je hrozný rozdíl, v jaký fázi to mužstvo přebíráš. Buď seš okamžitě pod tlakem, anebo máš nějakou dobu na rozkoukání. Tady ta doba na to rozkoukání samozřejmě je to reprezentace, ale myslím si, že takovouhle jako, ne pohodlnou, ale jako dobrou pozici, jakou měl teďka současný trenér, tak vlastně si neuvědomuji já, kdy nějaký náš trenér nároďáku měl, že máš podporu, jo, myslím si, že máme trenéry, který by tuhle tu cestu razili, ale u nás ten tlak na ten výsledek je tak veliký a vlastně si neuvědomuji, kdy nebyl, že ty trenéři vlastně nemají na tohleto prostor. Tady jasně bylo deklarovaný, že přišel nový trenér a něco měníme. Nejsem si jistý, že kdyby přišel český trenér a řekl, hele, já to prostě chci změnit, budeme hrát po zemi, jo, máme teďka 3 silný soupeře, jo, tak se pokusíme proti ním hrát takhle tímhle způsobem, že by jsme jako veřejnost nebo i odborníci, že by jako řekli jo, tak jo, tak pojďme na to.
1: Je pravda, že když končil Ivan Hašek po té ostudné porážce na Faerských ostrovech a přicházel Miroslav Koubek, tak na tiskových konferencích jednoznačně zaznívalo to, cíl je postup přes baráž na mistrovství světa. To se pak nepovedlo a zase se to nějakým způsobem ten pohled otočil.
0: To je i ta doba, jako musíš trefit prostě, nebo ne, musíš, i ty trenéři takhle mají, samozřejmě jich se nikdo nebude ptát, ale je tady tahle situace, jdeš do toho, nejdeš do toho, když nejde, no tak půjde někdo jiný. Takže ty trenéři vzhledem k tomu, že jich je spousta, tak samozřejmě tu příležitost vezmou, ale okamžitě se dostávají pod tlak a samozřejmě rozdíl vzít nároďák před baráží a vzít nároďák ve skupině teďka
2: Ligy
0: národů tady v té silné skupině, kdy vlastně ty výsledky všichni jsme si říkali, že dostaneme 4 s Chorvatskem a 5 s Anglií a 7 ve Španělsku a že vlastně bychom to asi jako očekávali a všechno to, co je navíc, teďka kvitujeme jako, že je fantastický úspěch, ale jak jsme se bavili před chvilkou s Péťou Jiráčkem, tak já fakt budu zvědavej pak na ty zápasy, kdy budeme hrát proti trošku jako papírově slabším soupeřům a jak se předvedeme i jako dopředu. No.
2: Já jsem nad tím přemýšlel už vlastně dřív, když jsme tady chystali různé ty desítky a je pravda, že v takové fázi třeba jako je to relativní, ale napadlo mě Pavel Vrba v lednu 2014, pamatuju si i tu atmosféru, když přicházel tehdy po vele úspěšném vašem angažmá v Plzni, tak byl opravdu takový jako vzývaný až jako mesiáš českého fotbalu, že tu repre dostane do zase starých třeba pater, jako pod panem Bricknerem. Byla to vlastně doba po nezdařené kvalifikaci o mistrovství světa v Brazílii, kdy to trénoval pan Pešice po Michalu Bílkovi. Pavel Vrba tehdy vlastně tu kvalifikaci o mistrovství Evropy 2016 zvládnul, když tam taky byly různé zádrhely, to byla ta kvalita, jak tam myslím dvakrát vycvičili Nizozemsko. Václav Pilař si to taky bude dobře pamatovat, to jsme s ním loni předloni řešili. Ale pak to euro taky nedopadlo a vlastně se střídali stráže a jak nějakým způsobem se to střídalo. A teď, když jsme brali i tu éru Jaroslava Šilhavého, tak na to jsem narazil o víkendu, jak je to pomíjivé v tom sportu, že si tady už ani jako nespomeneme, že před 5 lety byli ve čtvrtfinále euro, porazili Švýcary, remizovali se Španěli, pak dostali v těch dalších 4 zápasech 4 porážky, ale nakonec skončil Jaroslav Šilhavý v podstatě jako vysmívaný trenér. No. Tehdy to teda nezvládlo hrubě, si myslím, vedení nároďáků, že takovým způsobem k němu přistupovalo, jak se spekulovalo, jestli bude, nebude.
0: No. Ne, tak to je vlastně všechno to, co jsem jako říkal. Prostě ty pozice těch trenérů jsou různý, v různý době s různýma hráčema, samozřejmě s rozdílnýma hráčema, nemůžeme hodnotit trenéra Bricknera s trenérem Šilhavým, protože měli úplně jiný hráče prostě.
2: Dobře, můžeme tu desítku samozřejmě vstáhnout dál už k tomu utkání s Angličany ve Wembley, to za chviličku, ale máme tady i pro vás soutěž o lístky na fotbalovou Spartu, protože se rozjíždí opět liga, slavisté naskočí do toho kolotoče už v pátek proti Zlínu a my máme 2 lístky na duel Sparta-Pardubice 11. října, což je trošku paradoxní, že se hraje zrovna Sparta-Pardubice, když ten den je velká pardubická, takže pochopitelně příznivci koní asi teď soutěžit nebudou. Ale máme soutěž, tak se můžeme ptát a nemusíme tu otázku asi stavit tak složitě. Češi hráli vzpomínanou kvalifikaci o mistrovství Evropy 2012 se Španěli před 15 lety. Tehdy doma prohráli 0-2, to jsme mluvili s Petrem Jiráčkem, a venku padli 1-2. Tak se ptám na jméno střelce české branky. Španělé otáčili tehdy duel, porazili výběr Česka 2-1, ale přece jenom prohrávali a ptám se na jméno muže, které trošku koresponduje i s jménem jednoho z našich velmi zkušených kolegů tady v redakci. Tak nám zavolejte 221 552 222 a můžete vyhrát 2 lístky na Sparta Pardubice. Vítáme prvního z posluchačů, dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, Jirka.
2: Jirko, tušíte, kdo dal tehdy gol Španělům?
8: Já jsem neslyšel otázku.
2: V roce 2011, když hráli kvaldu s Španělskem ve Španělsku, tak kdo byl tím českým střelcem? Bylo to v březnu 2011 v Granadě.
8: Mohl to být Jaroslav Plašil?
2: No mohl to být Jaroslav Plašil, tak vám moc gratulujeme a těšte se na fotbal. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Tématem týdne, fotbalová reprezentace. Ještě než půjdeme k té Anglii, tak nějaký výkon, nějaký hráč, který tě potěšil, překvapil, protože většinou ti, od kterých moc nečekáš, tě spíš překvapí mile, než ti, od kterých to třeba čekáš.
0: Já zmíním Michala Sáčka, protože jsem jako trošku polemizoval nad tím, jestli by měl být v nároďáku nebo neměl být v nároďáku, ale i přesto, že jsem to nečekal, tak vlastně mě velmi mile překvapil. Neřekl bych, že byl jako extra vidět, ale vlastně to odehrál jako v pohodě úplně. Úplně v klidu prostě.
1: Vlastně nebyly vidět chyby, jo, a to je to nejdůležitější, že na pozici obránce zkrátka přes tu vaší stranu Sáček hrál vpravo, nešly víceméně španělské útoky, takže já určitě souhlas, Michal Sáček odehrál dobrý zápas. Já zmíním, bavili jsme se tady s Pavlem Horvátem po 9:00 o Štěpánu Chaloupkovi, tak ten zkrátka vlastně všechny ty zápasy dosavadní v Lize národů pod Santim Denio, řekl bych, odehrál velmi dobře, ať už hrál na pravém beku nebo na stoperu, by tam tedy měl ten jeden sklus směrem ke střídačce Španělů.
0: No, to už bylo frustrace a únava, tam už nechceš běžet zpátky, no.
1: Naštěstí netrefil soupeře, i pro jeho zdraví je to, myslím, dobře.
2: Jo, na to možná byla frustrace, že si odplivil jako takhle, tu frustraci projevil tím skluzem, ale samozřejmě naštěstí to nedopadlo.
0: Jaká je definice tohohle slova frustrace? Není to jako frustrace?
2: To je frustrace totiž. To nehodí. Nepříjemný psychický
0: stav. Ale já jsem se ptal na slovo flustrace.
2: Flustrace, podle mě, bude lustrace, anebo je flusnout, ale já nevím.
0: Dobrý, tak
2: pojďme. Pojďme na lingvistické okýnko, tak to otevřem večer třeba s Antonínem Panenkou. Ne, já jsem chtěl říct, že u Michala Sáčka mě jenom zaujalo, on vlastně minulý rok dost meškal kvůli zranění a dokázal se takhle vrátit hezky i díky výkonům v polské lize. A co ten mladý nový útočník, přece jenom Ryan Nadery?
0: Krátká doba, jo. Já si počkám jako zase, určitě vidět, že je silnej, v Jablonci ukázal prostě, že, nebo ne v Jablonci jenom, ale umí dávat góly, jako je to dobrá posila, je to taky pro mě novinka, vlastně ještě pořád, ne, chci říct, že nevím, jak se k tomu postavit, ale je to Čech samozřejmě s dalšíma dvouma pasama, nebo jak se to říká, úplně, abych to řekl správně, ale pokud nám přinese jakoukoliv kvalitu nebo dobrý věci, no tak prostě je náš, no.
2: A poslední věc, která samozřejmě zajímá Pavlův názor, co to vyloučení Ladislava Krejčího, protože první žlutá přišla za řeči v emotivním stavu, kdy asi většina z nás u přijímačů byla taky v emocích.
0: No, to já se mu nedivím, protože samozřejmě pak, když vidíš ty opakovaný záběry, tak asi to jako nějaký faul byl. Lukáše Červa hrál si ve Španělsku, takže bych se tomu jako s odstupem času nedivil, ale ty hráči na tom hřišti samozřejmě vůbec tenhle ten přestupek neviděli, nebo kromě Lukáše Červa, protože Láďa Krejčí hlavičkoval ten balon do toho raji nebo břevna a prostě samozřejmě ty chceš slavit gól vyrovnávací a najednou tam vidíš, nebo spíš víceméně nevidíš faul a rozhodnutí rozhodčího, který ti tuhle radost bere, takže tu frustraci chápu, ten zákrok pak už samozřejmě asi mohl být jako chytřejší, ale už byl konec a kluci byli unavený. Jo.
1: Z mého pohledu Lukáš Červ dal šanci rozhodčímu odpískat ten zákrok. My jsme se tu bavili s Janem Pěruškou taky o tom, jestli neměl rozhodčí nechat vlastně tu situaci dohrát. Na druhou stranu, já si říkám, když zkrátka Krejčí hlavičku je z velkého vápna takový bochánek do branky.
0: Čekal, že to se bere.
1: Právě, že asi nikdo neočekával, že Rajovi nejlepšímu podle mě golmanu v anglické Premier League chytá za Arsenal, vypadne takovýhle bon z rukavic.
2: Ne, ale pravda, že v dnešní době, jak máš ještě VAR, tak se to často nechává dohrát, i když je offside 20 metrů a teď jako přeháním, ale víte asi, co myslím. A tady v té situaci prostě jako na potvoru on píská, protože i kdyby ten gol teda vlastně byl platný jako regulérně, protože ten faul tam jsem, tak nemohl platit, že jo, protože nepadl vlastně. Tak tam vnímám jako velké poškození.
0: Je to tak, no.
2: Jo.
0: Bohužel.
2: Je to takzvaně za námi, Češi nakonec prohráli ve Španělsku 1-3 a můžeme se ještě poslechnout brankáře, který mluvil Antonín Kinský po svém reprezentačním debutu.
9: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. Tý druhý půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
2: To říká Antonín Kinský po zápase, který chytal. A vítáme ve vysílání kolegu, který bude zítra komentovat, respektive v úterý 6. října, zápas ve Wembley, Anglie, Česko. Lukáš Michalík je s námi opět. Lukáši, vítej.
10: Krásný den z Londýna.
2: Vím, že téma aktuálně je jiné, ale přece jenom vytušili jste, nebo dá se vytušit, jak by to mohli dát trenéři do brány. Je to vůbec téma podle výkonnosti těch brankářů?
10: Hlavně to podle mě není možné vytušit, protože na tiskové konferenci se nic nedozvíte, trenér Santidenia ani nenaznačí, vždy mluví tak trošku ve frázích, i když teď to tedy bylo daleko lepší a přímo ve španělštině v Ovědu, to musím říci, že se od trenéra člověk dozvěděl daleko víc, ale co se týče sestavy a podobně, tak neprozrazuje vůbec nic, takže podle mě se to absolutně vytušit nedá i vzhledem k tomu, že aspoň podle mě všichni tři brankáři odvedli velmi podobné výkony, chytali dost dobře, si myslím, Matěj Kovář, Antonín Kinský a pochytali řadu dalších šancí a určitě nesklamal ani Lukáš Horníček, takže těžko říci, můžeme jen tipovat, kdo tu šanci zítra dostane, kdybych měl vybrat jedno jméno, tak si myslím, že by to mohl být Lukáš Horníček.
0: Já ještě ke golmanům teda, abychom jako asi uzavřeli, já si myslím, že opravdu tam nemáme jako možnost sáhnout vedle, všichni ty kluci vypadají v pohodě, sebevědomí, v podstatě mladý, já bych si zase klidně vsadil na Tondu Kinskýho, mě přišel, přestože vlastně dostal jako nejvíc těch gólů, tak mi přišel nejistější, udržel ty střely, byl takovej jako pro mě nejpozitivnější. A teďka teda jenom reakce na tu naší předchozí tady debatu, zapojím i Lukáše, píše mi Petr Kolečko, že frustrace je krásný neologismus. To já vůbec netuším, co to může být, ale říká to Petr Kolečko, který se jako člověk živí jazykem, tak, takže...
2: To znamená, že jsi vynalezl nové logo, nové slovo, Pavle.
0: Fakt, jo?
2: No.
0: No, tak vidíš, takže konečně jsme v něčem první.
2: Tak to je skvělá věc.
0: A jak to říkali v tom, myslíš, že to bude stačit? No, to uvidíme.
2: Tak můžeme to překlenout asi k tomu, co by mohlo frustrovat Angličany po zítřejším večeru. Lukáši, tušíš, je tam něco, čeho by se mohli Angličani po výhře 7-0 v Chorvatsku obávat?
10: Ne. Není tam podle mě nic, já to trochu otočím, myslím si, že ve Wembley se zítra bude především slavit, protože pokud nastoupí v základní sestavě kapitán Harry Kane, což předpokládám, tak to bude jeho 125. start v národním A týmu, čímž vyrovná anglického rekordmana Petra Shiltona, takže to bude velká věc a pokud tedy se Kane nezraní, tak já ho očekávám v základní sestavě. Nevím, čeho by se Angličané měli bát, teď budou mít obrovské sebevědomí po tom debaklu v Rijece, který uštědřili Chorvatům. A navíc si ukázali v Edenu, že s Čechy se jednoznačně dá hrát. Už jsme to řešili, ten výsledek vítězství Angličanů 2-0 na oko vypadá dobře, ale můžeme se samozřejmě bavit o tom, nakolik po vyloučení Pavla Šulce hráli naplno nebo hráli takovou údržbu. Takže já si myslím, že pokud k tomu Angličané přistoupí se vší vážností na 100%, tak bohužel nebudou mít s Čechy problém.
0: Já ještě samozřejmě vím, že jsi zmiňoval, že se nedá vytušit vůbec nic o golmanech. Můžeme vytušit i fakt jako z nějakých maličkostí, nevím jestli na tréninku, nebo jestli se dostanete ke klukům někam jako ke kafi nebo nějaký procházce. Jestli třeba vzhledem k tomu, že Nadery prostě hraje na ostrovech, jestli třeba dostane šanci od začátku, co ty myslíš?
10: Já bych si strašně rád vyšel s někým na procházku z reprezentace, ale podle mě to bohužel v současné době není možné. Ani z těch tréninků člověk nic nevyčte, protože je otevřená jenom úvodní čtvrthodina, kde se samozřejmě primárně hráči rozběhávají nebo hrají bago, takže tam člověk nevytuší nic, takže opět můžeme jen spekulovat. Já třeba očekávám, že by Ryan Nadery mohl být v základní sestavě, že se ukázal ve velmi slušném světle ve Španělsku. Je to po dlouhé době podobný typ útočníka, jakým je Tomáš Chorý. Často jsme o tom mluvili, samozřejmě Tomáš Chorý dával góly, ten reprezentační dresy svými výkony zasloužil a i proto, že v podstatě za něj nebyla přímá náhrada, že je to takový atyp, který Češi v kádru neměli, teď je tedy druhý urostlý útočník Ryan Nadery, myslím si, že by mohl hrát a pod ním třeba Adam Ložek. Otázkou je, jestli se vrátí do sestavy Pavel Šulc, který byl vyloučený paradoxně v Edenu právě proti Angličanům, ten už zase může nastoupit, ale je taky dost možné, že tím, jak měl nějaké ty drobné zdravotní problémy, že ho trenér bude šetřit. Takže ta sestava se hodně těžko odhaduje, ale kdybych si měl tipnout, tak na tu spolupráci Ložek na Dery by klidně trenér Denia mohl ve Wembley vsadit.
1: Myslím, že se můžeme povinovat taky obraně, protože je to samozřejmě velké téma. V zápase, ve kterém Češi budou čelit týmu, který v sobotu nasázel Chorvatsku na jejich hřišti, nebo na jeho hřišti v Rijece 7 gólů a proti bude stát Kane, Bellingham, Saka a tak dále. Nicméně Čechům se rozpadla ta stoperská dvojice, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, který má červenou kartu, nemůže hrát, Chaloupek je zraněný. Pavel Horvát, my jsme se o tom tady taky bavili, že tam jsou hráči ještě Hranáč, Vitík a Krič Faluši, tak kdyby si měl z této trojice složit dvojici stoperů, kdo by šel na plac?
0: Je to těžký, myslím si, že ani Martin Vitík, ani Robin Hranáč nemůžou hrát vlevo. Takže mě tam vychází prostě Krič Faluši doleva. A jestli vpravo bude hrát Robin Hranáč nebo Martin Vitík, asi bych si seděl na Robina Hranáče, který už hrál. Samozřejmě je to takový, já nechci, nepříjemný pro Martina Vitíka, ale já fakt si myslím, že, nebo tak to na mě působí, že trenér nebude chtít dělat v každém zápase 4-5 změn, zase hraješ ve Wembley, je to prostě hrozně těžký. Myslím si, že každý trenér by chtěl, aby hráli všichni hráči, ale prostě myslím si, že někdo to odnese, myslím si, že Martin Vitík, no.
2: No, je pravda, že jak jsme tady řešili, kdo by se případně postavil do útoku, tak když jsem viděl, že Petar Musa hraje v Rijece proti Angličanům, tak jsem ho viděl na té tabuli základní sestava, pak už vlastně se nedostal vůbec do hry, takže možná, aby to nebylo trošku jedno. Ale Lukáši, jak tohle čteš?
10: Samozřejmě taky složité, myslím si, jak jste zmínili, že ta stoperská dvojice bude složena z těchto dvou hráčů. Taky nejvíc vidím Robina Hranáče tím, že hrál ty dva domácí zápasy v základní sestavě. Já bych rád viděl vedle něj Ondřeje Kryčfalušiho, protože ještě nedostal šanci v tomto reprezentačním programu. Na levé straně stoperské trojice hraje v Royalu San Žiloa, takže nevím, jestli to není nějaký handicap v očích trenéra Denny, že on je zvyklý hrát ve třech stoperech vzadu ve svém klubu, ale podle mě by to mohl zvládnout i ve dvojici, takže já si myslím, že Robin Hranáč a Ondřej Kryčfaluši je dvojice, která by mohla fungovat, protože Hranáč, přestože je urostlý, tak je i dost rychlý, což mi určitě Pavel může potvrdit a mohl by vyvážit ten rychlostní handicap Kryčfalušiho, který má jiné přednosti, zase tak rychlý není, takže já to vidím na dvojici Hranáč Kryčfaluši, byť bych se klidně bál místo Hranáče postavit Martina Vitíka. Hrál jenom pár minut v Ovědu. Samozřejmě nemá to zápasové vytížení v Boloni, ale zase ten zítřejší zápas Češi nemají co ztratit. Na body to bude stačit těžko, takže klidně bych vyzkoušel zase v podstatě neokoukané tváře, co se týče tedy pod novým koučem Denny Jou, takže bych se nebál postavit ani dvojici Vitík Kryčfaluši.
2: Já jsem tady vlastně skloněk taky nakous to téma Štěpán Chaloupek, mimo i z hlediska toho, že třeba on patřil mezi ty skvěle blokující stopery už v těch prvních zápasech. Když se člověk zamyslí nad těmi góly, které dali Angličani v Rijeci, tak to bylo v podstatě do kuchyně. Jako já nevím, možná Harry Kane ten první gól dal pod výko, ale jinak to bylo všechno do prázdné brány, centr, narážička, takže tady by blok asi nepřišel vhod, ale přece jenom jako ta jeho absence i vzhledem k těm předchozím už slavistickým v reprezentaci, ten zdravotní stav úřadujících mistrů Česka, to je taky téma, Pavle.
0: Já vím, určitě, bavili jsme se o tom ráno v tom vstupu a já jsem říkal, že vlastně tato pauza vzhledem k tomu, proti jakým hraješ soupeřům, tak samozřejmě ty kluci jsou zvyklí na tu fyzickou námahu, ale i ta hlava rozhoduje o tom, jak tu zátěž zvládneš. A já jsem teďka tady koukal a vlastně Štěpán Chaloupek 22.8. začal hrát celý zápasy, kromě zápasu potom, kdy hrál 80 minut, tak hrál teďka 9 zápasů v kuse 90 minut. Jo, to je vlastně, když si to spočítáš, tak je to vlastně... Je to každý třetí nebo čtvrtý den 90 minut zátěž proti, je tam Liga mistrů, samozřejmě tam Česká liga a jsou tam tyhle ty tři zápasy, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, takže ta únava vlastně je logická a bohužel asi možná i to zranění, protože když se koukáme na anglickou ligu, tak jsou tam hráči, kteří taky hrajou všechno, ale myslím si, že tam není nikdo, kdo odehraje takhle třeba 9 zápasů v kuse.
1: Říkal jsem si, jestli nepřijde ze Slávy nějaká zpráva k české reprezentaci po tom druhém utkání, že by třeba Štěpán Chaloupek měl být šetřený vzhledem k tomu, že se blíží dva těžké zápasy v Lize mistrů, dva výjezdy do Azerbajdžánu, do Istanbulu. Zřejmě nepřišla, ale asi když ten hráč je zkrátka na srazu národního týmu a vidí, že si může zahrát v Oviedu proti mistrům světa, tak
0: ten hráč nikdy neřekne, jako, že nechceš hrát. To je prostě bez debat. Zase na druhou stranu asi se to dá čekat, že prostě ta zátěž je enormní a možná na tohle by se asi dalo koukat. Jo. Já myslím si, teď já v těch zápasů je fakt spousta, teď nevím, který národák jsem viděl, že vlastně, nevím, jestli Norové včera, nebo tak nějak to taky proházeli, nevím, teď se mi to plete, ale myslím si, že takhle jako vytíženýho hráče všichni nemají, no.
2: Chci se zeptat teď v kontextu toho, že se hraje na jednom vlastně z největších stadionů na světě ve Wembley a Lukáš Michalík byl na mistrovství světa. Česká fotbalová repre a měření na takhle náročném terénu i s ohledem na spoustu lidí, kteří vám nepřejou. V tom Oviedu přece jenom emoce byly vidět nejen od Ladislava Krejčího hráčů po tom neuznaném golu, ale i Santidini. Já teda musím říct, Pavle, nejsi si toho nějak extra všiml,
0: ale viděl jsem
2: takový samozřejmě. Jako dosud byl takový velmi klidný.
0: Mával na rozhodčího.
2: Mával na rozhodčího, ale jako emoce.
0: Asi ho zdravil.
2: A dokázal jsi ho představit v takových emocích? Já teda ne dosud.
0: Já si myslím, že to mají v sobě všichni ty trenéři, jako. Může někdo hrát ten poker face u toho hřiště, ale viděli jsme už teďka v téhle době spousty záběrů ze šaten, kdy i ty nejlepší trenéři prostě prásknou dveřma a rozkopou bedny a házejí magnetama, takže to prostě k tomu patří a myslím si, že i ty hráči to někdy prostě potřebujou. Jenom se vrátím k té atmosféře, v Oviedu nebyl žádný kotel. Myslím si, že jako samozřejmě, když měli Španělé šanci, tak tam jako to bylo zajímavý, ale samozřejmě rozdíl hrát v Oviedu a hrát ve Wembley. Jako
2: a nebo na Asteckém stadionu, kde hráli předtím to soutěžní utkání. To by si může porovnat teda Lukáš, jak se s tím Češi popasovali?
10: Myslíš s tou atmosférou v Oviedu? Já si myslím, že se s tím popasovali dobře, ale správně jste zmínili, nedá se porovnávat ta atmosféra na Asteckém stadionu a v Oviedu. Přesně já jsem, byť jsem měl teda sluchátka celou dobu na hlavě, pochopitelně, tak nějaké soustavné fandění jsem úplně neslyšel po celý zápas, zatímco na ten Asteckém stadionu to byl v podstatě řízený fanatismus Mexičanů, takže to se srovnávat nedá. Otázkou je, jak to samozřejmě bude vypadat ve Wembley, kolik přijde fanoušků. Na mě už to tedy dýchlo včera, když jsme se byli s Karlem Schambergerem před stadionem podívat. Tam to žilo hodně, byť si nemyslím, že to bylo tím, že se blíží další zápas anglických reprezentantů z Čechy, tak tam bylo hodně rušno a hned se mi vybavily ty vzpomínky. Já o tom často vlastně mluvím. Před 5 lety, když bylo to covidové euro, tak jsme s Janem Suchanem byli dvakrát ve Wembley. Nejprve tam Češi prohráli ve skupině s Angličany 0-1. Tehdy se trefil Sterling, který teď má asi trochu jiné problémy. A pak jsme byli na finále mezi Angličany a Itali a byl to obrovský zážitek pokaždé. Samozřejmě letdy to bylo i stresující, já o tom často mluvím, že jsem se ztratil ve Wembley v útrobách stadionu asi hodinu a půl před zápasem a na své místo jsem přišel asi 5 minut před začátkem. Pamatuju si také, jak Honza Suchan, kolega, dělal vstup před zápasem a před tím finále dostal pivní spršku od fanoušků, takže se podle mě máme na co těšit. Věřím, že angličtí fanoušci přijdou v hojném počtu a že ta atmosféra bude opravdu velmi dobrá.
0: Tady je vidět, že ani stadion Unisi tě nepřipraví prostě na světový stadiony.
2: No tak snad se nestratí, Lukáš Michalík zítra bude komentovat v úterý 6. října společně s Karlem Schambergerem utkání Ligy národů Anglie-Česko. Ve 25.40 na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte opět, Lukáši. Děkujeme za vstup do desítky, mějte se hezky.
10: Díky moc, pánové, mějte se hezky, hezký den i posluchačům.
3: Desítka Pavla Horváta, téma týdne.
2: Na 6. října hraje taky jiný český nároďák, a to ten do 21 let, který vlastně zná docela dobře Pavel Tilšar z té koncovky pod trenérem Suchopárkem, ty jsi byl na tom Euru loni, je to tak?
1: Je to tak, na Slovensku dobrý i pracovní zážitek podívat se na Euro 21, kde se ukázalo taky spoustu hráčů, kteří teď hrají třeba i za ty seniorské A týmy. Měl jsem tu možnost být na zápase 21-letých v uvozovkách Angličanů a Čechů a za Anglii hrál třeba Alex Scott, Elliot Anderson, Harvey Elliot.
2: Nejlepší hráč Eura, který teď nehraje, ale
1: tak,
2: Harvey
1: Nick Elliot. Voltemade v Německu, takže takovýhle borci tam byli.
2: Ale gratulujeme Česku, že udrželo naději vlastně na start na dalším Euru, protože si vybojovalo už minulý týden baráž pod trenérem Michalem Bílkem 1-0. porazili Bulhary a ty v listopadu teda barážové střetnutí. Nějak to na mě působí, Pavle, že asi by mohli dávat víc gólu a zatím to tam ještě nepadá tolik.
0: Styl Michala Bílka prostě. Já si myslím, že je to velmi, velmi náročný, velmi, velmi produktivní a jsou tam splnili ten cíl. Samozřejmě teď se tady můžeme bavit o tom kontrastu, jako o tom tlaku. To je přesně ten tlak, ty potřebuješ postoupit do baráže a samozřejmě můžeš si zkusit zahrát jako ten fotbal, nebo chceš ho hrát, ale v určitých momentech i na ty hráče samozřejmě dolehne to, že seš pod tlakem, obzvlášť ty mladý hráči. Já bych zmínil jedno jméno, je to Škrkoň z Ostravy. Já teďka hrál vlastně s těma Bulharama skoro celý zápas a vlastně Baník hrál v této pauze pohárový zápas na Kladně. Tak jaký je to rozdíl, že vlastně hráč, který mu je 18 let, který nakouk do ligy a předvádí fakt jako velmi zajímavý výkony a vůbec bych se ho neštítil jako povolat klidně do Ačka, protože si myslím, že tu kvalitu na to má, měl tam takový solo proti Bulharům, kdy obešel asi 4 nebo 5 protihráčů, pak teda to dal vedle, ale prostě něco v něm je a je to super se na tyhle kluky koukat a Michal Bílek evidentně vycítil, že formu má a mně se to prostě líbí, no, takže já si myslím, že i v té 21. máme kluky, který by přesně, jak jsi to říkal, na tom minulém euru, no, tak můžou nakukovat do toho Ačka a ty kluky máme a je to dobře, že minimálně tu baráž budou hrát.
1: Rozhodně potenciál v jednonocíce taky vidím velký, konec konců teď jsou s Ačkem i v Londýně Ambros a Krychfaluši, takže dva hráči, kteří vlastně prošli touhletou kvalifikací s 21.
2: No, tak držíme palce, ať se povede závěrečné vystoupení v kvalifikační skupině v Portugalsku v 18.30 začíná ten duel 21. v úterý 6. října a pak ať teda vyjde i ta baráž, která bude v listopadu, ke které se určitě rádi ještě vrátíme, ale předesílám, že ten represras velkého Ačka tedy v úterý i v přímém přenosu Radiožurnálu Sporta v 10, že přivítáme v té nejbližší ve čtvrtek Petra Jandu, tak to zase bude z hudebního soudku. Teď jsme tady měli také z hudebního prostředí Pavla Tylšara, děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
2: A také zpěváka Pavla Horváta, díky.
0: Hezký den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu 10 Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. 10 Pavla Horváta. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.